0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny.

A někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví. Nahoř

Kas jādenes? Mām van úplnou fialek, mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní forsti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu, každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo. Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta ve službách Habsburku, přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstal tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl, na Počtejně, tak i tady, ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince, od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina, a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabít a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a báste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený, tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no. To prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče naštěstí zatím to není tak hrozné. Máme jich

0: máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
0: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
0: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
0: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu. No a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
0: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
0: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
0: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
0: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
0: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
0: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
0: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
2: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný. A je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady jakási zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrdeného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkou obchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby měli dobré vztahy, což mají, a já jsem na to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbu-Val-de-Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančaří, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
2: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo
1: ne. Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obličeji.
2: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
1: Se rozpohybuje mozek. Jako.
2: Ano.
1: Tak dobrou zábavu vám všem.
0: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu. Připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším. Já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel.
0: Jak
1: ano,
0: přežít trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchne smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, ajajaj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím modrým, moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou a pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho. A pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to, ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka.
1: Jo, jo, Jirka byl výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu. Mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování. Proti tedy Halině Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma. Humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bot můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zedník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, Janou, Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
6: Konečně jsem tu.
3: Povedlo se.
6: Zdraví vás oba dva.
5: Díky.
6: A můžu být Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píšeme jí bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Alo?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď, říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, ať se probudíte.
5: Halo.
6: Halo.
3: Ano,
5: den.
3: Jste to vy.
5: Tak koho?
6: Halo, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
6: Chtěl jsem se ptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuje, že nemůže spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
6: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskynka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu. Jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře. A teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
6: Bčko. A ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten horozec Český Třebový.
5: Ano.
6: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenský nevyřídil.
5: Dobře,
3: ano, dobře, tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
7: Zdraví vás Petr Zarhoty.
5: Ano.
7: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
7: A třeba bych si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
8: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl, u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mne v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabyle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
3: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, že je to ještě na cizí účet, že jo?
5: Přesně tak.
3: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naděja Konvalinková. Ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou dělá radost podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
5: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti. Bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
3: Ano.
5: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde. A ty tam stojíš a říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál. A teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamlase celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
9: Stalo se teda.
5: Stalo se mi to zrovna v Karlovarském Pupu jednou, když jsem tam už nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A oni už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Já nevím, jestli to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo Jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
3: A on tam původně měl být, asi za to jenom vysněl.
5: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
3: Ale o to horší může být ještě varianta, že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
5: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické ano. show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano. na kterého si totálně zapomněl. A ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučíme.
3: Ano.
5: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a přichází. A teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
3: Nikdo no. Už šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
9: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, daně třeba, daně, že budu vybírat daně, víš jak.
2: To byly vždycky... Vyberi ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno party, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. Normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš. No.
4: S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel. No.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tom mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, a on maloval ty kresbičky. Mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i král Miroslav, jo.
4: No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice, oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu, asi tak volala, králi Miroslave, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmeru, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle? S panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja, ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jména někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a...
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdovnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no, já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No. Jasně.
4: No jasně.
5: Tak. Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme. Díky. Za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád když jsi uváděl, jestli Magion anebo Vegu?
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky, to, tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem přidal s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světla Hora, hlas je pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Mě donutil, dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, až on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, jo, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane, že se...

0: Naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepeněl, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Hjalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím, víc jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Hjalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo. Až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
2: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
3: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí a já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo, ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých 35 let, ale s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty,
3: Číslojíš
2: si třeba? Jako,
3: ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
3: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi tam měl nejvíc najednou?
3: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistíš, že máš...
2: Kde prostě... všude jsem to rozhlásil, ježíš, oni všichni přijeli.
3: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím, 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01104 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 800 900. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý oba den. Dva.
1: Děkujeme.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod, dobrá. Děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
3: Dobrý den.
4: Já bych říct jenom, že ty zdonky jsou kromě říže.
3: Aha.
4: Ačko,
1: Tomáš Sláma
4: to
1: dostává bo. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Dobrý den.
5: A přijdu a přijdu bych si panu Nepila.
1: Ano, Nepila. Dobře, píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží. K té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon, anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč, a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru, a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem tré roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že... Ta hlasatelka se jmenovala Françoise, písnička se jmenovala také François, já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François, akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Humoriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík. Jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju. Užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte. Já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně. Všem zdraví a také úsměv na tváře, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou. We'll be right back.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Po nedělních bouřkách hasiče zaměstnali ve Zlínském kraji hlavně popadané stromy a větve. Pracovníci arcibiskupství Olomouckého hledají původní vázy z kroměřížské podzámecké zahrady. Ceny benzinu a nafty jsou dnes od dubna poprvé bez cenového stropu. Ve Zlínském kraji bude zpočátku jasná obloha, později přibude oblačnosti a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Matěj Nradělka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobré pondělní ráno. Bouřky, které se v neděli odpoledne přehnaly i Zlínským krajem, nejsilněji udeřily na Zlínsku a Uherskohradišťsku. Na Vizovicku bylo asi 5 000 odběratelů bez elektřiny a výpadek přerušil i program hudebního festivalu Masters of Rock. Mluvčí krajských hasičů Kamil Tlusták Českému rozhlasu řekl, že v souvislosti s počasím profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali u 5 desítek událostí napříč regionem. Všechny se obešly bez zranění.
2: V drtivé většině případů se jednalo o odstraňování popadaných stromů a větví a následků jejich pádů. Všechna nahlášená místa byla průběžně zabezpečena a zprůjezdněna.
0: Pracovníci stavebního odboru Olomouckého arcibiskupství pátrají po 2 litinových vázách, které podle původních plánů zdobily průčelí rybářského pavilonu v podzámecké zahradě v Kroměříži. Objekt teď prochází rekonstrukcí, ta jej má navrátit do původního stavu. Podle referentky Šárky Brantalové z arcibiskupství vázy zmizely někdy v průběhu minulého století. S jejich přesnou podobou by mohla pomoci i veřejnost.
3: Scháníme jakékoliv historické podklady, aby jsme zjistili, jak vypadaly. Kdyby kdokoliv měl nějakou krásnou historickou fotku, určitě může zanechat u nás tady na zámku. Budeme moc rádi.
0: V Česku ode dneška už neplatí cenové stropy na benzin a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se také vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude rezort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnovy.
4: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme. Sport.
0: Fotbalisté Španělska jsou po druhé v historii mistry světa ve fotbale. Po vítězství 1-0 po prodloužení nad Argentinou převzali trofej na stadionu v New Jersey, mimo jiné od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
5: Přímo na stadionu sledovali předávání poháru a také zápas, ve kterém Španělé jasně dominovali, premiér Pedro Sánchez i král Filip VI a jeho manželka královna Leticia. Donald Trump zůstal na pódiu i po předání trofeje a fotil se s vítěznými Španěly, než ho odvedl šéf FIFA Gianni Infantino. Někteří fanoušci jako Jorge měli škodolibou radost, že trofej Španělům předával také právě Trump, který jejich zemi tvrdě kritizuje hlavně kvůli záležitostem NATO. Většina Španělů si ale užívala hlavně suverénní cestu svého týmu turnajem a dlouho do noci slavila v ulicích. Z New Yorku a New Jersey, Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes ráno očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, během dne pak bude převažovat polojasno až oblačno a s menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky. To spíše v severní části kraje. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Aktuální teploty 12 až 9 stupňů, nejvýše dnes naměříme 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na některých místech v regionu je hlášena mlha, zvažte proto vhodné použití mlhových světel. V Malé Bystřici na Vsetínsku je propadlá vozovka, místem projedete se zvýšenou opatrností. A to už bylo ze zpráv vše. Pohodové ráno nejen na silnice přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přání dobrého rána posílá taky Petr Uhřík. Vítám vás, milí posluchači, do nového týdne. Léto pokračuje datem 20. července. Svátek oslaví Ilia a máme tu i Mezinárodní den šachu. V tom případě uvažujeme alespoň 5 kroků dopředu, jak to dělám já ve vysílání, a už posílám na pohodu písničku Karla Gotta. Teď je 5:05. Za chvíli pokračujeme kalendářem.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín si přejeme dobré ráno. Vítám vás, milí posluchači, do pondělí 20. července. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1822 se narodil Johann Gregor Mendel. Byl přírodovědcem, biologem, knězem a od roku 1868 také opatem. V tichu klášterních zdí prováděl Mendel pokusy s křížením rostlin, především hrachu. Své poznatky o dědičné proměnlivosti, které zhrnul do tří základních zákonů, později nazvaných jeho jménem. Jeho zákony se staly základem moderní genetiky a uplatnily se nejenom ve šlechtitelství, ale v řadě vědních oborů, zejména v medicíně. V roce 1922 se v Mikulově narodil také Karel Krautgartner, hudební skladatel, autor filmové i scénické hudby, aranžér, dirigent a pedagog. V roce 1942 začal hrát s orchestrem Gustava Broma. Od roku 62 působil v pražských rozhlasových orchestrech, tanečním i jazzovém. V roce 68 se aktivně zúčastňoval politického dění, podepsal 2000 slov a po okupaci v srpnu emigroval. Stal se dirigentem orchestru rakouského rozhlasu a o tři roky později docentem na Vysoké hudební škole v Düsseldorfu a Kolíně nad Rýnem. Hudebně zajdeme i do roku 1940, tehdy vyšla první Top Ten hitparáda. Časopis Billboard uveřejnil svůj první hudební žebříček. Na prvním místě byl tehdy Frank Sinatra. A dnes je to přesně 30 let, kdy zemřel František Plánička. V době své největší slávy byl nejpopulárnějším fotbalovým brankářem na světě. Jako kapitán reprezentačního týmu přebíral stříbrné medaile na světovém šampionátu v Itálii v roce 1934. Plánička platil celý svůj život za vzor pracovitosti, skromnosti i fair play.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Celá deska se jmenuje stejně jako tato písnička A Man Without Love. Engelbert ji vydal v roce 68 s velkým úspěchem. V hitparádách strávila dlouhých 45 týdnů, nejvýše na třetím místě.

0: Je pondělí 20. července, 5 hodin 19 minut. Úvod nového týdne probereme taky po stránce meteorologické. Krátkou předpověď otevřu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 11 stupňů, to je aktuálně Kroměříž, Holešov a Maruška Hostýnské vrchy, když tam ještě přidáme Valašské Meziříčí. 10 stupňů hlásí Staré Město, Bystřice pod Hostýnem, Zlín, Strání, Štítná nad Bláří a Horní Bečva. Kateřinice Ojičná uvádí stupňů 12, stejně jako Vizovice, Vsetín a Velké Karlovice. V Hošťálkové, v Luhačovicích a ve Valašské Senici je to prozatím pouhých 9 stupňů, v Rožnově pod Radhoštěm 13. Dnes ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne bude převažovat polojasno až oblačno a s menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky spíše v severní části kraje. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na Valašsku kolem 20. Povane slabý, během dne mírný, severozápadní až západní vítr, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď dobré, během dne by měly být až velmi dobré, biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Jaké podmínky panují na planetě Venuši? To je otázka, na kterou už za chvíli odpoví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Zelený a šedý zákal. Dvě oční onemocnění, která mohou nenápadně a často nevratně ohrožovat zrak. Jak je poznat včas? Jaké jsou možnosti léčby a proč je prevence tak zásadní? Odpovědi nabídne oční lékař Zlínské Baťovy nemocnice Jan Pohanka v poradně pro zdraví. Už 22. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Matěj Neradilek. Část ulice Hradištská v Uherském Ostrohu bude ode dneška do neděle 26. července neprůjezdná kvůli další etapě rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Uzavírka se dotkne křižovatky ulic Malá, Hodinářská a Hradištská. Objízdná trasa povede po ulicích Svatopluka Čecha u stadionu Na Dlouhých, Přemysla Otakara II. A Komenského. O dopravním omezení informovalo město Uherský Ostroh. Lokální opravy nově vybudovaného chodníku začnou tento týden u areálu Štěrkoviště v Otrokovicích. Po uvedení chodníku do provozu se na několika místech objevily drobné nerovnosti způsobené dosedáním podkladních vrstev. Zhotovitel tyto nedostatky odstraní v rámci reklamace na vlastní náklady. Vláda dnes projedná zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Podle novely školského zákona by se měl zákaz týkat mateřských škol, obou stupňů základních škol a taky nižších stupňů víceletých gymnázií. Žáci by až na výjimky nesměli telefony používat během výuky ani o přestávkách. Používání telefonů si teď školy regulují sami. Plošný zákaz by mohl začít platit už příští rok v září. Fotbalisté Španělska získali titul mistrů světa. Ve finále porazili Argentinu 1-0. Nejlepším hráčem celého šampionátu se stal španělský kapitán Rodri. Francouz Kylian Mbappé obhájil z 10 góly jako první fotbalista v historii zlatou kopačku. Dnes ráno očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, během dne pak bude převažovat polojasno až oblačno a s menší pravděpodobností se mohou vyskytnout taky přehánky, to spíše v severní části kraje. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Aktuální teploty 13 až 9 stupňů, nejvýše dnes naměříme 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Mezi Litenčicemi a Lýskami na Kroměřížsku osobní automobil srazil srnu. Slyšeli jste krátké zprávy, je s vámi ranní Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: S Miloslavem Šimkem vytvořil Jiří Grossman legendární autorskou dvojici, jejíž humor baví publikum dodnes. Přestože Grossmanův život skončil velmi brzy, jeho tvorba dodnes nestratila nic ze svého kouzla. Právě dnes by se Jiří Grossman dožil 85 let, a tak si ho za chvíli připomeneme.

Vítáme se do pondělí 20. července a to na vlně Českého rozhlasu Zlín. Dobré ráno, za 5 minut bude 6:15. Besídka zvláštní školy, návštěva cirkusu nebo maturitní večírek. To jsou 3 z 10 povídek, které společně napsali Jiří Grossman a Miloslav Šimek. První jmenovaný Jiří Grossman by se dnes dožil

0: 85 let, zemřel ale předčasně v pouhých 30 v roce 1971. Přesto za sebou zanechal mimořádné dílo, humoristické i textařské.
1: Jak kokotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikovou pálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše.
6: Čekej tiše, až je mraky
2: Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
7: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15. Dál si povíme o teplotách, oblačnosti, probereme další letní den, tentokrát pohledem meteorologů.
1: Počasí.
0: Současně se dívám na údaje měřících stanic, tady jsou aktuální čísla. 11 stupňů, to je Kroměříž, Holešov, Maruška Hostýnské vrchy a Valašské Meziříčí. 10 stupňů hlásí Staré Město, Bystřice pod Hostýnem, Zlín, Bojkovice, Strání, Štítná nad Vláří a Horní Bečva. 12 stupňů uvádí Kateřinice Ojičná, Vizovice a Vsetín. 9 stupňů je teď v Hošťálkové a ve Valašské Senici, tam přidáme ještě Luhačovice. Rožnov pod Radhoštěm uzavírá seznam se 13 stupni. Ráno očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne bude převažovat polojasno až oblačno a s menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky spíše v severní části kraje. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupně, na Valašsku to bude kolem 20. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou dobré rozpilové podmínky, během dne by mohly být až velmi dobré a biozátěž mírná, označená jedničkou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje, a nebude chybět ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám budu každý den přinášet to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Těší se Jožka Kubáník.

0: vlnách Českého rozhlasu Zlín se vítáme do 20. července. Dobré ráno. Od června pro vás vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude doktorka Kateřina Zeidhamlová. Tady je malá ochutnávka.
1: Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát doktorka Kateřina Zeidhamlová. 6 hodin bude za 8 minut. Chystáme nové zprávy. Dobré pondělní ráno.

lid ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zájemci mohou na konci srpna žádat o podporu na odbornou činnost v památkové péči. Silničáři začnou od dneška opravovat poškozený povrch na čtyřech úsecích silnic první třídy na Valašsku. Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. V regionu bude zpočátku jasná obloha, později přibude oblačnosti a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Celkem 400 tisíc korun rozdělí Zlínský kraj mezi spolky a další subjekty, které se zaměřují na ochranu a popularizaci kulturního dědictví v regionu. Žádosti o podporu mohou lidé posílat od 24. do 28. srpna, pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Peníze je možné využít například na sborníky a odborné publikace, stavebně historické průzkumy, konference, semináře, výstavy, dny otevřených památek, školy řemesel a další aktivity věnované kulturnímu dědictví.
2: Silničáři začínají opravovat poškozený povrch na čtyřech úsecích silnic první třídy na Vsetínsku. Provoz tam povedou kyvadlově. Na některých místech bude i částečná uzávěrka, dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: Jako první přijde na řadu silnice 1/57 u Bystřičky. Tam začneme pracovat už v pondělí 20. července a práce zde potrvají do úterý 21. července. Po celou dobu oprav bude provoz veden kyvadlově, což může zejména v ranních a odpoledních špičkách způsobovat zdržení.
2: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let a ne od 85 jako nyní.
6: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
7: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
6: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
8: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
6: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Španělska se stali mistry světa. Na stadionu v New Jersey porazili Argentinu v nastaveném času 1-0. Z jejich vítězství se doma radovali jejich krajané. Jen v Madridu sledovali utkání v ulicích desítky tisíc lidí.
9: Po závěrečném hvizdu propukli davy na náměstích španělských měst Viasot. Lidé se objímali, křičeli, tančili a zpívali. Pro mnohé to bylo skvělé utkání, velké finále, i když se v normální hrací době diváci golu nedočkali. V Madridu se slavilo petardami a zpěvem dlouho do noci. Velké oslavy ale město teprve čekají. Letadlo s vítězným týmem přistane po 14. hodině na madridském letišti. Pak fotbalisty přijme v paláci Sarsuela král Felipe VI s královnou Letizí a následnicí trůnu princeznou Leonor. Potom je čeká setkání s premiérem Pedrem Sánchezem a teprve pak přijedou v otevřených autobusech pozdravit fanoušky do ulic. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes ráno očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno. Během dne pak bude převažovat polojasno až oblačno a s menší pravděpodobností se vyskytnou taky přehánky. A to spíše v severní části kraje. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Aktuální teploty se pohybují v rozmezí 13 až 9 stupňů a nejvýše dnes naměříme 20 až 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D55 mezi 29. a 25. kilometrem ve směru na Olomouc se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim. To nám říká aktuální pranostika v církevním kalendáři a je pravda, že podle předpovědi nám teploty spadnou pod letní hranici. V běžném kalendáři pak u 20. července vidíme jméno Ilja. Vítám vás, milí posluchači, do pondělí. Dobré ráno přeje Petr Uhřík. A za chvíli už se podíváme do historie. Připomenu několik zajímavých událostí v kalendáriu. Teď je 6 hodin, 5,5 minuty.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín si přejeme dobré ráno. Vítám vás, milí posluchači, do pondělí 20. července. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1822 se narodil Johann Gregor Mendel. Byl přírodovědcem, biologem, knězem a od roku 1868 také opatem. V tichu klášterních zdí prováděl Mendel pokusy s křížením rostlin, především hrachu. Své poznatky o dědičné proměnlivosti, které shrnul do tří základních zákonů, později nazvaných jeho jménem. Jeho zákony se staly základem moderní genetiky a uplatnily se nejenom ve šlechtitelství, ale i v řadě dalších vědních oborů, zejména v medicíně. V roce 1922 se v Mikulově narodil také Karel Krautkartner, hudební skladatel, autor filmové i scénické hudby, aranžér, dirigent a pedagog. V roce 1942 začal hrát s orchestrem Gustava Broma. Od roku 62 působil v pražských rozhlasových orchestrech, tanečním i jazzovém. V roce 68 se aktivně zúčastňoval politického dění, podepsal 2000 slov a po okupaci v srpnu emigroval. Stal se dirigentem orchestru rakouského rozhlasu a o tři roky později docentem na Vysoké hudební škole v Düsseldorfu a v Kolíně nad Rýnem. Hudebně zajdeme i do roku 1940, tehdy vyšla první top 10 hit paráda. Časopis Billboard uveřejnil svůj první hudební žebříček. Na prvním místě byl tehdy Frank Sinatra. A dnes je to přesně 30 let, kdy zemřel František Plánička. V době své největší slávy byl nejpopulárnějším fotbalovým brankářem na světě. Jako kapitán reprezentačního týmu přebíral stříbrné medaile na světovém šampionátu v Itálii v roce 1934. Plánička platil celý svůj život za vzor pracovitosti, skromnosti i fair play. Tolik z kalendária, za chvíli se podíváme do podzámecké zahrady v Kroměříži, kde možná právě vy pomůžete vyřešit jednu skoro až detektivní záhadu.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Znovu zajdeme 40 let zpátky, toto kulaté výročí rád připomenu hitem skupiny Queen. A ještě jedno kulaté číslo. Toto byl jejich 30. single Friends Will Be Friends. Za 4,5 minuty bude 4:15.

0: Za minutu bude 6:45 v kalendáři 20. červenec, dobré pondělní ráno přející Český rozhlas Zlín. Pracovníci stavebního oboru olomouckého arcibiskupství pátrají po dvou litinových vázách. Ty podle původních plánů zdobily průčelí rybářského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži a vyzvali na pomoc i veřejnost.
1: Pod pečlivým dohledem pávů stavbaři pracují na opravě jedné z největších dominant Podzámecké zahrady, rybářském pavilonu.
2: Dokončujeme průzkumy, kde jsme našli původní omítky. Je to v určitých pásech, kdy je v horním pásu, vidíte takové praskliny vodorovné skoro, tak tam je historická omítka nějakým způsobem přetažená.
1: Pavilonu chtějí vrátit původní barevnost i vzhled, popisuje práce referentka stavebního odboru olomouckého arcibiskupství Šárka Brantalová a dodává, že podle starých plánů stávaly v průčelí budovy dvě velké vázy.
2: Scháníme jakékoliv historické podklady, máme obrovské množství té historické fotodokumentace, aby jsme zjistili, jak vypadaly ty vázy, které stály, to víme, že tam byly vázy. Nevíme ale, kde jsou.
1: Stavební referentka věří, že sami návštěvníci mohou mít v rodinných albech fotky rybářského pavilonu z minulého století.
2: Kdyby kdokoliv měl nějakou krásnou historickou fotku, určitě může zanechat u nás tady na zámku. Budeme moc rádi.
1: Fotky návštěvníků by také mohly naopak pomoci s umístěním jedné velké litinové vázy, která zatím provizorně odpočívá uvnitř rybářského pavilonu.
2: Tak ta stála teďka roky rokoucí na Pavím dvoře. Předpoklad je, že to bylo druhotné umístění té vázy a když se na ní podíváte, je tam znak Teodora Kona, arcibiskupa, tedy je to váza z přelomu 19. a 20. století a my hledáme, kde původně stála. Proto je tady teď umístěná, aby se nestratila, aby nám ji někdo neodnesl, bude restaurována.
1: Dodala stavební referentka Šárka Brantalová. Z Kroměřížské Podzámecké zahrady Blanka Kovandová, Český rozhlas.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
4: Rozkvetlé truhlíky zdobí nejedno okno. Tropická horka ale možná některé květiny nezvládly. Má ještě cenu je vysazovat znovu? A jaké rostliny v průběhu léta vybrat? Na to se zeptám Milana Vařáka ze Zahradního centra v Kněžpoli na Uhersko-Hradišťku. Poslouchejte poradnu Českého rozhlasu Zlín 20. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Za necelých 10 minut bude 6:30. Pro další informace volám do Českého hydrometeorologického ústavu. Poslechneme si, nakolik letně se projeví nový týden v počasí. To nám podrobně řekne a vysvětlí meteorolog Mojmír Martan, kterého zdravím do Brna a přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Pondělní ráno ve Zlínském kraji. Co nám k němu povíte na úvod?
1: Tak na řadě míst se můžete setkat s mlhou. Tam, kde mlhy nejsou, tak svítí slunce a teploty ty máme celkem vyrovnané mezi 9 a 12 stupni.
0: Když se podíváme na celé pondělí přes maximální teploty a míru oblačnosti, jak vychází 20. červenec?
1: Tak té oblačnosti bude během dopoledne trošku přibývat, přes den většinou polejasno až oblačno a jen menší pravděpodobnost přehánky spíše v severní části kraje. Večer se zase začne vyjasňovat, odpolední teploty 21 až 24 stupně, na Valašsku kolem 20, foukat bude slabý, v průběhu dne mírný severozápadní nebo západní vítr a večer potom nebo k večeru začne ten vítr slábnout.
0: Ještě prosím malý dodatek, biozátěž na dnešek.
1: Pro dnešek je to 1, mírná zátěž.
0: A tak se hned ptám, na zítřek, jaká je vyhlídka na úterý?
1: Tak noc na úterý bude chladnější a většinou jasná, s teplotami 11 až 8 v údolích, lokálně až 6 stupňů a slabým větrem západních směrů. Zítra během dne může se ta oblačnost od severu trošku zvětšovat a lokálně se mohou vyskytnout přehánky s největší pravděpodobností na Vsetínsku. Později večer a v noci očekáváme zase ubývání oblačnosti. 20 až 23 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Vítr bude mít také denní chod ráno, večer slabý, přes den mírný, severozápadní až severní.
0: Jak to ve výhledu vypadá dál? Když si naznačíme průběh středy, čtvrtku, dojde k nějaké zásadnější změně?
1: Tak bude stále takový chladnější charakter počasí. Ve středu během dne přibývání oblačnosti, možnost přehánky nebo deště. Rovněž tak ve čtvrtek počítejte na většině území s občasným deštěm i s možností bouřky, ale ta pravděpodobnost je malá a později ubývání srážek a oblačnosti. Teplotně středa ráno mezi 12 až 6 stupní, odpoledne 20 až 24, čtvrtek ráno 13 až 9, odpoledne 18 až 22.
0: Takže prozatím žádné žhavé léto.
1: Zatím žhavé léto nebude, oteplovat by se mělo nejdříve až na konci týdne.
0: A co nám ještě chybí k úplnosti, jsou závěrečné historické návraty. Prozraďte, Mojmíre, prosím, jaké teplotní rekordy doprovodili 20. červenec ve Zlínském kraji?
1: Nejvyšší teplota byla naměřena ve Štítné nad Vláří Popově v roce 2007 a ta hodnota má 37,3 stupně Celsia. Nejchladněji potom bylo v roce 1954 Bystřička 1,1 stupně nad nulou.
0: Vše o počasí zaznělo, podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, přejeme úspěšný start v novém týdnu a zase brzy naslyšenou.
1: A děkuji, naslyšenou, hezký den.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U kterých vás vítá Matěj Radilek. Bouřky, které se včera odpoledne přehnaly i Zlínským krajem, nejsilněji udeřily na Zlínsku a Uherskohradišťsku. Na Vizovicku bylo asi 5000 odběratelů bez elektřiny a výpadek přerušil i program hudebního festivalu Masters of Rock. Mluvčí krajských hasičů Kamil Tlusťák Českému rozhlasu řekl, že v souvislosti s počasím profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali u 50 událostí napříč regionem. Všechny se obešly bez zranění. Ve Vsetíně začala modernizace hřiště u základní školy Rokytnice. Je to poslední základní škola zřizovaná městem, která ještě nemá opravené venkovní sportoviště. Práce za bezmála 7 milionů korun skončí nejpozději v listopadu. Přesně před 57 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce. Americký astronaut Neil Armstrong se na něj během letu Apollo 11 spustil v lunárním modulu spolu se svým kolegou Edwinem Aldrinem. Oba astronauti strávili na měsíci přes 2 hodiny. Během toho měli za úkol provést několik vědeckých experimentů. Nazbírali například přes 20 kg měsíčních hornin nebo měřili složení slunečního větru. Fotbalisté Španělska jsou světovými šampiony. Ve finále porazili Argentinu 1-0. Jedinou branku dal střídající Torres. Dnes ráno očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno. Během dne pak bude převlažovat polojasná obloha a místy potom může být i oblačno. S menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky, a to spíše v severní části kraje. Povane slabý, během dne mírný vítr a aktuální teploty měříme mezi 12 až 9. Nejvýše dnes vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na některých místech v regionu je hlášena mlha. Z důvodu snížené viditelnosti tedy zvažte vhodné použití mlhových světel. Na silnici 150 u Police na Vsetínsku je na komunikaci sražená srna. A po zprávách pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: K dopravě malý přídavek, ale to se musíme vrátit do roku 1979. 20. července tehdy udělal chybu ten, kdo měl prázdnou nádrž a den předtím se mu nechtělo k pumpě. Benzín u nás ze dne na den totiž podražil o 50%. Kdo si pamatuje, ví. A teď už dobré pondělní ráno, je 6:30.

Za 5 minut 6:45 přání dobrého pondělního rána posílá Český rozhlas Zlín k datu 20. července. Napajedla spustila systém virtuální měny Korensy. Připojila se tak k dalším městům v Česku, kde už projekt funguje. Jeho cílem je podpořit drobné prodejce a oživit místní ekonomiku. Podrobnosti přidá v 7:20 naše reportérka. V dnešním dobrém dopoledni uslyšíte další díl rubriky Tlapky z kraje. V té vám nově každé pondělí představujeme opuštěné psy a kočky, kteří čekají na nový domov. Tento

0: krátce seznámíme s kocourem Mozartem, který doufá, že najde své nové milující zázemí. Poslouchejte 10 minut po 10. hodině a za chvíli taky informace o počasí nabídnu krátkou pondělní předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: počasí a jeho další letní podoba, informace, které beru pravidelně od meteorologů. Tedy otvírám další krátkou předpověď a nejdřív se zaměřím na ranní teploty.
1: Počasí.
0: Jsou poměrně vyrovnané a nízké. 9 až 12 stupňů napříč celým Zlínským krajem. Očekávejme teď ráno skoro jasno a lokální mlhy. Během dne bude převažovat polojasno až oblačno, jenom s menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky spíše v severní části kraje. Večer se pak začne zase vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 24, na Valašsku kolem 20 stupňů, povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr, rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme dobré a během dne by mohly být až velmi dobré, s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Žadatelé o rekvalifikace se letos často setkávají s odmítnutím od úřadu práce. V prvním pololetí do nich vstoupilo necelých 5 000 lidí, tedy asi 6x méně než v loni za stejné období. Podrobnosti proberme za okamžik.
2: Srdcovky vyrážejí na cesty.
3: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.

0: skabradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Lidé, kteří zhánějí práci v novém oboru, můžou v Česku žádat o příspěvek na rekvalifikaci. V poslední době se ale mnozí setkali se zamítnutím žádosti od úřadu práce. Z dat dostupných na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci 4954 lidí.
2: O rekvalifikaci letos žádala taky paní Barbora. Takhle se vyjádřila v komentáři na sociálních sítích.
3: Letos jsem se rozhodla, že odejdu z původní práce se záměrem změnit pozici, obor a prostředí. Šla jsem poprvé na úřad práce s tím, že využiju i hrazenou rekvalifikaci.
2: Na úřadu práce neuspěla. Jak píše, pracovnice na pobočce jí naznačila, že teď všechny žadatele pečlivě přezkoumávají a šance jsou malé. Údajně měla dodat, že se vzděláním a praxí, kterou žadatelka má, si poradí sama. To je opačný přístup, než jaký prosazoval úřad práce a ministerstvo v posledních letech, kdy se snažili i zaměstnané a vzdělané lidi motivovat ke zvyšování kvalifikace. Že se teď většina žadatelů setkává s odmítnutím, potvrzuje analytik pracovního trhu z Alma Career Tomáš Ervin Dombrovský.
4: I červnová data vlastně zůstávají podobně nízká oproti tomu předchozímu červnu. Prostě ty počty schvalovaných rekvalifikací jsou extrémně nízké i na historické poměry.
2: Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí zahájilo v prvním pololetí rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc. O polovinu navíc klesl i počet nově schválených žádostí. Dombrovský to potvrzuje. Současný pokles ministerstvo vysvětluje změnou způsobu financování, protože došly peníze z evropských zdrojů. Rezort poskytl Radiožurnálu písemnou odpověď, ze které citujeme.
5: Samotný počet podpořených osob nepovažujeme za jediný ukazatel úspěšnosti systému. Rozhodující je, zda rekvalifikace skutečně vede k následnému pracovnímu uplatnění. Pokles počtu podpořených osob v prvním pololetí letošního roku je především důsledkem výše zmíněných mimořádných okolností, nikoli omezením samotného systému rekvalifikací.
2: Ministerstvo navíc na jaře zpřísnilo pravidla s tím, že se zaměří na obory s reálným uplatněním na trhu práce, třeba v sociálních službách, v IT nebo ve vzdělávání. Systém kritizuje taky Asociace profesního vzdělávání. Její prezident Tomáš Langer přibližuje, jak na to může stát v budoucnu doplatit.
6: Když stát v této situaci škrtá, pak nešetří, ale jen odkládá náklady. Takzvané ušetřené prostředky se později vrátí v podobě výdajů na podporu v nezaměstnanosti a sociální dávky.
2: Nezaměstnaný člověk si může rekvalifikaci zaplatit i sám. Často je to pro něj ale drahé. Komplexnější rekvalifikace totiž může stát až 80 000 korun. Dominik Hron, Český rozhlas. This is the story of my baker.

0: Zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 7 hodin.
6: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Základní škola v Albertově ulici v Kroměříži se chystá na silný ročník prvňáčků rozšířením míst v družině. Rožnov pod Radhoštěm řeší rychle mizející sáčky na psí exkrementy. Vláda projedná zákaz používání mobilů ve školách. Dnes bude v našem kraji zpočátku jasná obloha, později přibude oblačnosti a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Matěj Neradilek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Město Kroměříž navýší v novém školním roce počet míst ve školní družině základní školy Esmysl v Albertově ulici. Radnice tak vyhověla žádosti školy, kterou čeká příchod silného ročníku do prvních tříd. Od 1. září se tak kapacita navýší ze 180 na 250 dětí, pokračuje Šárka Kučerová z tiskového odboru města.
7: Škola svou žádost zdůvodnila především vyšším zájmem rodičů o školní družinu a také tím, že do prvních tříd nastoupí 77 žáků. Stávající kapacita družiny už podle vedení školy nestačí pokrýt poptávku.
5: Sáčky na psí exkrementy mizí ze stojanů v Rožnově pod Radhoštěm během několika hodin po doplnění. Město má po Rožnově rozmístěných 9 stojanů a pracovníci je doplňují dvakrát týdně. Podle lidoveckého místostarosty Tomáše Grosse zatím přitom nestojí jejich nedostatek, ale lidé, kteří si ze stojanů odnášejí místo několika sáčků celé balíčky.
8: Spíše si myslíme, že Rožnované prostě přijdou, vezmou celý ten pakl těch sáčků a odnesou si je, čímž v podstatě znemožní jejich využití dalším pejskařům. A tak nabízíme těm, kteří opravdu chtějí větší množství sáčků, ať si zajdou na radnici, ať si je prostě u nás nafasují, není v tom žádný problém, ale moc prosíme, aby nebrali všechny sáčky z těch stanovišť, protože pak chybí těm ostatním.
5: Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, 1. a 2. stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách, pokračuje ministr školství Plaga.
9: Tak jak to bývá častokrát interpretováno jako tupý zákaz, tak to není pravda. Už v naší metodice, kterou jsme poslali do škol, samozřejmě počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce. To znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
5: Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham se dnes stane předsedou britské vlády. V jejím čele vystřídá svého stranického kolegu Keira Starmera. Ten stál v čele země 2 roky.
10: We will take power from Westminster and Whitehall.
11: Ve svém pátečním projevu poprvé v roli lídra lejbristů Burnham slíbil, že více pravomocí přesune z londýnského Westminsteru přímo do regionu a měst. Decentralizace Spojeného království a, jak řekl, náprava toho, co se zanedbalo, budou důležité programové body příští vlády. Aby se mohl postavit do jejího čela, musí ho ještě dnes formálně pověřit jejím sestavením král Karel III.
12: Jaromír Marek, Český rozhlas.
13: Počasí.
5: Dnes ráno očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno. Během dne pak bude převažovat polojasno až oblačno a s menší pravděpodobností se vyskytnou taky přehánky. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Aktuální teploty 12 až 9 stupňů. Nejvýše dnes vystoupají na 20 až 24 stupňů Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
13: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: V Kroměříži v ulici Havlíčkova se střetla dvě osobní vozidla. Na silnici 494 u Vlachovic na Zlínsku osobní automobil srazil srnu. Zpravodajský přehled Českého rozhlasu Zlín končí a pondělní dobré ráno pokračuje dál.
13: Zelená vlna, známe lepší cestu. Budeme soutěžit, moravské nářečí se dostane na řadu už za chvíli a ještě před slovním kvízem vás, milí posluchači, vítám do nového týdne. Příjemné pondělní vstávání přeje Petr Uhřík, dnes je 20. července. Vydavatelství Kazda posílá do naší hry jako odměnu za správnou odpověď knihu Pařížské noci. Je to romantický příběh o lásce, která vzniká tam, kde by ji nikdo nehledal. Osudy dvou naprosto odlišných lidí se propojí a nakonec najdou sami sebe. Asi tak bych naznačil obsah. Jak si poslechneme písničku z filmu Rebelové, hned prozradím i dnešní otázku. Teď je 7 hodin, 5 a půl minuty.
3: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin 8 minut, je tu pondělí a to znamená, že po víkendu opět startuje naše oblíbená soutěž, jak se u nás mluví. Dnes má pro nás připraveno záhadné slovo paní Markéta z Želechovic na Zlínsku, takže pokud chcete, milí posluchači, zkusit štěstí, sáhněte po telefonu, odměnou za správnou odpověď bude kniha vydavatelství Kazda s názvem Pařížské noci.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Je dobré rozvíjet své znalosti a k tomu přispívá i naše nářeční soutěž, jak se u nás mluví. Tentokrát jsme si pro zajímavé slovo zajeli do Želechovic, přichystala si ho pro naše posluchače paní Markéta. A teď jsem zvědavý, kdo se ozve na telefonu, kdo bude soutěžit. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo je tam?
2: U telefonu Petr.
0: Tak, pane Petře, ještě jednou zdravím. Taky máte venku mlhavo u vás?
2: Jo.
0: Teď se dívám přes okno, docela zamlženo nad Zlínem, takže, ale ono se to má rozpustit, má být potom docela hezký slunečný den. Tak to jenom tak na okraj, jak to máte u vás. A můžu se zeptat, odkud voláte zhruba?
2: No, volám z Valašské Klobouk.
0: Tak teď zkusíme Želechovice na Zlínsku, ano, v tom nářečním slůvku, jestli pak uspějete v té soutěži. Tak jedem.
3: Co je to pantlík?
0: Co je to pantlík? Ptá se Markéta. Pantlík.
2: No, já jsem to někdy slyšel, ale...
0: Co vám to tak připomíná, když jenom ještě mimo soutěž pantlík, když jste to slyšel, když už máte tušení? Co...
2: Nějaký... Předmět, který vymezuje určitý prostor. To mohlo být.
0: Tak
2: máte nějaké nápovědy?
0: Mám, ano, jako obvykle mám tři možnosti, takže pantlík může být kraj chodníků, takzvaný obrubník, nebo je to část lidového kroje. A třetí nápověda, je to člověk malého vzrůstu.
2: No, tak to bude Ačko.
0: Kraj chodníků, pantlík.
2: Ano.
0: Dobře, tak zkusíme možnost A. Správnou odpověď nám řekne paní Markéta z Želechovic na Zlínsku.
3: Část ozdoby hlavy ženy slováckého kroje.
0: Tak je to jinak, úplně jinak.
2: Tak jo, nedá se, děkuju.
0: No tak já taky děkuju. Mám pocit, že pane Petře trošku spěcháte, nebudu zdržovat. Takže hezký den, dobře začněte týden. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Já mám tady tuhletu desku velice rád, protože je to vůbec první album, které ABBA vydala. Ring Ring se jmenuje, ta písnička se jmenuje úplně stejně. Je to z roku 73, to znamená ještě před, abych tak řekl, velkým třeskem, ano, před tou Eurovizí, kterou vyhráli o rok později. Takže toto je prvotina od skupiny ABBA.

0: Za necelou minutu bude 14:08. Úvod nového týdne probereme taky po stránce meteorologické. Krátkou předpověď otevřu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: Teď se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 10 a 14 stupni, ráno očekáváme skoro jasno a lokální mlhy. Během dne bude převažovat polojasno až oblačno, jenom s menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky a spíše to bude v severní části kraje. Večer by se zase mělo začít vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 24, na Valašsku kolem 20 stupňů, k tomu povane slabý během dne mírný severozápadní až západní vítr, rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou už teď dobré, během dne by měly být i velmi dobré a biozátěž na naší oblíbené mírné jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Napajedla na Zlínsku spustila systém virtuální měny Korensy. Připojila se tak k dalším městům v Česku, kde už ten projekt funguje. Jeho cílem je, jenom abych naznačil, podpořit drobné prodejce a oživit místní ekonomiku. Podrobnosti přidá už za chvíli naše reportérka Karolína Macejová.
2: Letní filmová škola už desítky let spojuje lásku k filmu, inspirativní setkání i neopakovatelnou atmosféru Uherského Hradiště. Co přinese letošní ročník, prozradí ředitelka festivalu Radana Korená a jeho programový ředitel Jan Hýlek. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 21. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: necelých 10 minut bude půl osmé. Napajedla se připojila k městům v Česku, která se rozhodla podpořit místní obchodníky zavedením virtuální měny Korensy. Radnice se tak snaží zabránit uzavírání malých prodejen a cíleně podporují placení obyvatel za různé služby, jako jsou třeba zdravotnické pomůcky. Proč k tomuto kroku Napajedla jako první město ve Zlínském kraji přistoupilo a jak tam systém funguje, to teď vysvětlí reportérka Karolína Macejová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Napajedla svůj program zaměřili speciálně na drobné podnikatele. Ti výrazně utrpěli téměř dvouletou opravou mostu, který město spojuje s hlavním silničním tahem a zároveň uzavřením cyklostezky směrem do Otrokovic. Podnikatelům v tu dobu výrazně klesly tržby a někteří museli své provozovny úplně zavřít. Obchodníci ve městech se navíc musí vyrovnat s konkurencí velkých nákupních řetězců v nedalekém Zlíně. Napajedla do projektu uvolnila 1 milion korun, který ve formě virtuálního platidla takzvaných korentů rozdělí mezi prvních 1000 registrovaných obyvatel města. U zaregistrovaných místních podnikatelů jim pak pomůžou zaplatit až 50% ceny zboží nebo služeb. Aktuálně se v Napajedlích do projektu přihlásilo víc než 500 lidí a téměř 20 místních podnikatelů. Jsou mezi nimi prodejny zboží, kadeřnictví, kavárny, ale taky třeba střelnice. Každopádně registrace stále běží a zkušební provoz bude v Napajedlích fungovat do konce října.
0: Ve kterých dalších městech systém Korensy funguje?
1: Je v provozu už ve více než 35 městech a městských částí napříč Českou republikou. Od Aše a Krnova přes Hradec Králové, Jeseník a Prostějov až třeba po několik ostravských a pražských městských částí. V Praze 1 systém funguje už několik let od letoška, ale byl určený především pro seniory. Teď systém radnice rozšířila pro všechny obyvatele. Přihlásit se do konce července může 1000 lidí. Každý z nich získá 3000 korun v podobě elektronických korentů, které může využít u zapojených místních obchodníků a poskytovatelů služeb. Stejnou částku z vlastních peněz u nich také ale musí zaplatit. Celkem na program radnice uvolnila víc než 7 milionů korun. Kromě nákupu můžou třeba rodiny čerpat příspěvky na dětské kroužky, sport nebo letní tábory. Korenty v tomto případě pokryjí 75% ceny.
0: Napajedla na Zlínsku spustila systém virtuální měny Korensy. Podrobnosti tohoto projektu jsme probrali s reportérkou Karolínou Macejovou, které za všechny informace děkuju a přeju hezký den.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A od mikrofonu zdraví Matěj Neradilek. Celkem 400 tisíc korun rozdělí Zlínský kraj mezi spolky a další subjekty, které se zaměřují na ochranu a popularizaci kulturního dědictví v regionu. Žádosti o podporu mohou lidé posílat mezi 24. a 28. srpnem. Část ulice Hradeštská v Uherském Ostrohu bude ode dneška do neděle 26. července neprůjezdná. Důvodem je další etapa rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Uzavírka se dotkne křižovatky ulic Malá, Hodinářská a Hradeštská. Objízdná trasa povede po ulicích Svatopluka Čecha, u stadionu, na Dlouhých, Přemysla Otakara II. A Komenského. O dopravním omezení informovalo město Uherský Ostroh. Ceny benzinu a nafty jsou dnes od dubna poprvé bez státního cenového stropu. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou zavedlo kvůli rychle rostoucím cenám ropy po začátku konfliktu na Blízkém východě. Ode dneška se taky vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů. I kvůli tomu petroleáři očekávají zdražení. Navíc taky znovu rostou ceny ropy na světových trzích. Fotbalisté Španělska jsou po druhé mistry světa. Ve finále v New Jersey zvítězili nad Argentinou 1-0 po prodloužení. Argentinští obhájci zlata hráli od nastavení druhého poločasu bez vyloučeného záložníka Enza Fernandéze. Početní výhodu využil na začátku druhé části prodloužení střídající španělský útočník Ferran Torres. Dnes ráno očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, během dne bude převažovat polojasno až oblačno a s menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky, to spíše v severní části kraje. Povane slabý, během dne pak mírný severozápadní až západní vítr. Aktuální teploty se pohybují v rozmezí 14 až 10 stupňů, nejvýše dnes naměříme 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na některých místech v regionu je stále hlášena mlha, zvažte proto vhodné použití mlhových světel. Ve Zlíně je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Za Rámí. Krátké zprávy jsou za námi. Český rozhlas Zlín přeje hezké pondělí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli pokračujeme pozvánkami za kulturou. Zjistíme, jak pestrá je nabídka na začátku týdne. Teď máme 7:30. Dobré ráno si přejeme k datu 20. července.

0: Tady je Český rozhlas Zlín, 7:30 a k tomu 8 minut. Pokračujeme kulturními pozvánkami, mám několik zajímavých tipů. Oblíbená prázdninová herna, festival IQ Play, se i letos vrací do prostor Baťova institutu ve Zlíně. Ode dneška do 20. srpna je veřejnosti k dispozici chytrá zábava pro malé i velké, tedy interaktivní prostor plný her, tvoření a logických výzev. Herna bude otevřena denně od 10 do 18 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na logické hry, hlavolamy, stavebnice, zvětšeniny oblíbených deskových her a kostkovanou hernu. Chybět nebudou ani optické klamy, logické úkoly a herní prvky určené těm nejmenším. Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti i dnes můžete zhlédnout výstavu z pozůstalosti Boženy Augustínové, rodačky z Topolné, která působila na výtvarné scéně v druhé polovině 20. století. Do výtvarného umění vnesla jemnou senzualitu a neobyčejný prvek poetismu, a to jak v oblasti netkaného textilu, tak v grafice, ilustraci i malbě. Její figurální kompozice i líbezné a portréty jsou snové a plné příběhů o lidech. Promítání pod širým nebem je na programu kina Nad sklepí v Kroměříži. Na nádvoří starého pivovaru se bude promítat legendární americký snímek Forrest Gump. V ceně je i vstup do expozice Karla Kryla. Promítání začíná v 21 hodin. Ve Zlíně dnes naposledy můžete navštívit interaktivní výstavu Kosmo, která propojuje zábavu s poznáváním. Návštěvníci obchodního centra Zlaté jablko si mohou vyzkoušet řadu vesmírných experimentů, prozkoumat modely planet i mezinárodní vesmírné stanice ISS a objevit zajímavosti o fungování vesmíru. Výstava je přístupná v době otevření obchodního centra, tedy od 9 do 21 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu bude 7:45. Dál si povíme o teplotách, oblačnosti, probereme další letní den a tentokrát pohledem meteorologů.
1: Počasí.
0: Současně se dívám na údaje měřících stanic, tady jsou aktuální čísla. 14 stupňů prozatím nejvíc v regionu v Kroměříži. 12 stupňů, to je mnohem více míst. Staré Město, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, Vizovice, Strání, Štítná nad Vláří, Valašské Meziříčí, Vsetín a Velké Karlovice. 10 stupňů vidím aktuálně v Hošťálkové a ve Valašské Senici, tam ještě patří Horní Bečva. A když půjdeme po teplotě 11 stupňů, tu hlásí Zlín, Bojkovice a Luhačovice, zbývá nám Rožnov pod Radhoštěm se 13 stupni. Ráno očekáváme skoro jasno a lokální mlhy, během dne bude převažovat polojasno až oblačno a jenom s menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky spíše v severní části kraje. Večer se začne zase vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na Valašsku to bude kolem 20. Povane slabý, během dne mírný, severovýchodní až západní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou dobré rozptylové podmínky, během dne by měly být až velmi dobré a biozátěž pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Španělsko i z fotbalového mistrovství světa odváží zlaté medaile. Ve finále porazili úřadující evropští šampioni Argentinu 1-0 v prodloužení. Pokud jste včerejší finálové utkání nestihli, tak poslouchejte dál, protože už za chvíli zhrneme toho nejdůležitější.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát?
4: Jenom kousek od Rajnochovic je umístěn památník na leteckou havárii letce Josefa Kužely. Šlapeme do kopce
5: a jsme u skalního útvaru, na kterém je třílistá vrtule a deska. Zde tragicky zahynul při přeletu na pomoc SNP, čest jeho památce.
4: Romane, já jsem před časem procházela Luhačovicemi a tam je památník Josefu Kuželovi, protože Josef Kužela pocházel z Luhačovic, ale ten důvod jeho letu je tam napsaný úplně jiný.
5: Můžu se zeptat, co je tam napsáno?
4: Pojedeme se tam podívat.
2: Už ve středu 22. července. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: 20. červenec v kalendáři. Fotbalové mistrovství světa je u konce a Španělé slaví druhý titul mistrů světa v historii. Nad Argentinou zvítězili 1-0 po prodloužení, vítězný gól vstřelil ve 106. minutě Ferran Torres. Obhájci titulu z Argentiny dohrávali utkání v 10. V závěru základní hrací doby totiž obdržel červenou kartu Enzo Fernández. Víc o posledním utkání světového šampionátu nám teď poví Jakub Marek z naší sportovní redakce. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Jakube, utkání tedy došlo až do prodloužení, i když Španělé mohli rozhodnout už v základní hrací době.
1: Je to přesně tak, Španělé měli v základní hrací době několik šancí, žádnou se jim ale nepodařilo proměnit, i přesto během téměř celého utkání dominovali. Argentina se po většinu času jen bránila, nevyslala za celý zápas jedinou přímou střelu na branku. Jihoameričané zahrozili až úplném závěru prodloužení, Marcos Senesi a Giuliano Simeone ale neproměnili poměrně velké šance a Španělé tak slaví druhý titul mistrů světa v historii a stejně jako při tom prvním v roce 2010 v Jihoafrické republice vyhráli 1-0 v prodloužení. Trenér Španělů Luis de la Fuente po zápase tak nešetřil chválou.
2: Nebýt tohoto týmu, tak jsme ničeho nedosáhli. Skutečnými hrdiny tohoto příběhu jsou hráči, ale také všichni ostatní, kdo pracují na tom, aby se tým každý den zlepšoval.
1: Ještě doplním, že Španělsko v základní době už 38 zápasů po sobě neprohrálo a vytvořilo tak nový evropský rekord. A nejlepším hráčem celého šampionátu se stal španělský kapitán Rodri a Francouz Kylian Mbappé obhájil z 10 gól jako první fotbalista v historii zlatou kopačku pro nejlepšího střelce celého světového šampionátu.
0: O triumfu španělských fotbalistů ve finále mistrovství světa nad Argentinou 1-0 v prodloužení informoval posluchače Českého rozhlasu Zlín Jakub Marek ze sportovní redakce. Díky a hezký den.
1: Díky, hezký den.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smírny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V Otrokovicích tento týden začne oprava hlavního chodníku u rekreačního areálu Štěrkoviště. Vsetín dokončí obnovu sportovišť u všech svých základních škol. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5000 lidí. To je 6x míň než loni za stejné období. V regionu bude zpočátku jasná obloha, později přibude oblačnosti a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Lokální opravy nově vybudovaného chodníku začnou tento týden u areálu Štěrkoviště v Otrokovicích. Po uvedení chodníku do provozu se na několika místech objevily drobné nerovnosti způsobené dosedáním podkladních vrstev. Zhotovitel nedostatky odstraní v rámci reklamace na vlastní náklady, pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
5: Po celou dobu oprav zůstane průchod do rekreační oblasti zachován. Návštěvníky ale žádáme, aby při průchodu místem prací dbali zvýšené opatrnosti a respektovali pokyny pracovníků stavby.
3: Ve Vsetíně začala modernizace hřiště u základní školy Rokytnice. Je to poslední základní škola zřizovaná městem, která ještě nemá opravené venkovní sportoviště. Práce za bezmála 7 milionů korun skončí nejpozději v listopadu. Co všechno tam vznikne, popisuje mluvčí města Jana Rašková.
6: Součástí modernizace bude nová běžická dráha s vodopropustným povrchem, doskočiště pro skok do dálky a inline oval. Přibudou také dvě víceúčelová hřiště. Jedno s moderním plyžovým povrchem pro míčové sporty a druhé s umělou trávou pro malou kopanou, volejbal, nohejbal i atletickou přípravu.
3: V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký, úřad práce ale častěji žádosti odmítá. Letos v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5000 lidí, zatímco loni to bylo přes 30 000, tedy 6x víc.
7: Úřad práce schvaluje i míň žádostí. Loni za první půl rok 20 000, letos jen polovinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje změnou financování. Začátkem roku navíc zkomplikovalo situaci rozpočtové provizorium. Omezení rekvalifikací kritizuje například Asociace profesního vzdělávání. Podle ní je potřeba víc podporovat vzdělávání zaměstnanců. Dominik Hron, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Španělska jsou po druhé v historii mistry světa ve fotbale. Po vítězství 1-0 po prodloužení nad Argentinou převzali trofej na stadionu v New Jersey, mimo jiné od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
8: Přímo na stadionu sledovali předávání poháru a také zápas, ve kterém Španělé jasně dominovali, premiér Pedro Sánchez i král Filip VI a jeho manželka královna Leticia. Donald Trump zůstal na pódiu i po předání trofeje a fotil se s vítěznými Španěly, než ho odvedl šéf FIFA Gianni Infantino.
9: Donald Trump je un pobre hombre.
8: Někteří fanoušci jako Jorge měli škodolibou radost, že trofej Španělům předával také právě Trump, který jejich zemi tvrdě kritizuje hlavně kvůli záležitostem NATO. Většina Španělů si ale užívala hlavně suverénní cestu svého týmu turnajem a dlouho do noci slavila v ulicích. Z New Yorku a New Jersey, Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Dnes ráno očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, během dne pak bude převažovat polojasno až oblačno a s menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky, to spíše v severní části kraje. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Aktuální teploty se pohybují v rozmezí 14 až 10 stupňů, nejvýše dnes naměříme 20 až 24 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
10: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se jezdí kyvadlově. Provoz je tu řízen semaforem a důvodem jsou stavební práce při rekonstrukci křižovatky ulic Osvoboditelů a Hradská. Zprávy končí a dál pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Za chvíli se podíváme do Podzámecké zahrady v Kroměříži, kde možná právě vy, milí posluchači, můžete vyřešit jednu, řekl bych skoro až detektivní záhadu. A pak nás čekají rodáci známí neznámí. Konkrétně autor manifestu 2000 slov a zakladatel samizdatové edice Petlice Ludvík Vaculík. Tento týden uplyne 100 let od jeho narození a proto si ho před 8:30 připomeneme. Teď je 8 hodin a 5 minut, do pondělí 20. července stále přeje pohodové letní ráno Petr Uhřík.
10: Český rozhlas Zlín.

0: Je 8 hodin 8 minut, pondělí 20. července. Dobré ráno. Pracovníci stavebního odboru Olomouckého arcibiskupství pátrají po dvou litinových vázách. Ty podle původních plánů zdobily průčelí rybařského pavilonu v podzámecké zahradě v Kroměříži a vyzvali na pomoc i veřejnost.
1: Pod pečlivým dohledem pávů stavbaři pracují na opravě jedné z největších dominant podzámecké zahrady, rybářském pavilonu.
2: Dokončujeme průzkumy, kde jsme našli původní omítky. Je to v určitých pásech, kdy je v horním pásu, vidíte takové praskliny vodorovné skoro, tak tam je historická omítka nějakým způsobem přetažená.
1: Pavilonu chtějí vrátit původní barevnost i vzhled, popisuje práce referentka stavebního odboru Olomouckého arcibiskupství Šárka Brantalová a dodává, že podle starých plánů stávaly v průčelí budovy dvě velké vázy.
2: Scháníme jakékoliv historické podklady, máme obrovské množství té historické fotodokumentace, aby jsme zjistili, jak vypadaly ty vázy, které stály, to víme, že tam byly vázy. Nevíme ale, kde jsou.
1: Stavební referentka věří, že sami návštěvníci mohou mít v rodinných albech fotky rybářského pavilonu z minulého století.
2: Kdyby kdokoliv měl nějakou krásnou historickou fotku, určitě může zanechat u nás tady na zámku. Budeme moc rádi.
1: Fotky návštěvníků by také mohly naopak pomoci s umístěním jedné velké litinové vázy, která zatím provizorně odpočívá uvnitř rybářského pavilonu.
2: Tak ta stála teďka roky rokoucí na Pavím dvoře. Předpoklad je, že to bylo druhotné umístění té vázy a když se na ní podíváte, je tam znak Teodora Kona, arcibiskupa, tedy je to váza z přelomu 19. 20. století a my hledáme, kde původně stála. Proto je tady teď umístěná, aby se nestratila, aby nám ji někdo neodnesl, bude restaurována.
1: Dodala stavební referentka Šárka Brantalová. Z kroměřížské podzámecké zahrady Blanka Kovandová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Pro další informace volám do Českého hydrometeorologického ústavu. Poslechneme si, nakolik letně se projeví nový týden v počasí. To nám podrobně řekne a vysvětlí meteorolog Mojmír Martan, kterého zdravím do Brna a přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Když se podíváme na celé pondělí přes maximální teploty a míru oblačnosti, jak vychází 20. červenec?
2: Tak té oblačnosti bude během dopoledne trošku přibývat, přes den většinou polejasno až oblačno a jen menší pravděpodobnost přehánky spíše v severní části kraje. Večer se zase začne vyjasňovat, odpolní teploty 21 až 24 stupně, na Valašsku kolem 20, foukat bude slabý, v průběhu dne mírný severozápadní nebo západní vítr a večer potom nebo k večeru začne ten vítr slábnout.
1: Ještě prosím malý dodatek, biozátěž na dnešek.
2: Pro dnešek je to jednička, mírná zátěž.
1: A tak se hned ptám, na zítřek, jaká je vyhlídka na úterý?
2: Tak noc na úterý bude chladnější a většinou jasná, s teplotami 11 až 8 v údolích, lokálně až 6 stupňů a slabým větrem západních směrů. Zítra během dne může se ta oblačnost od severu trošku zvětšovat a lokálně se mohou vyskytnout přehánky s největší pravděpodobností na Vsetínsku. Později večer a v noci očekáváme zase ubývání oblačnosti. 20 až 23 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Vítr bude mít také denní chod ráno, večer slabý, přes den mírný, severozápadní až severní.
1: Jak to ve výhledu vypadá dál? Když si naznačíme průběh středy, čtvrtku, dojde k nějaké zásadnější změně?
2: Tak bude stále takový chladnější charakter počasí. Ve středu během dne přibývání oblačnosti, možnost přehánky nebo deště. Rovněž tak ve čtvrtek počítejte na většině území s občasným deštěm i s možností bouřky, ale ta pravděpodobnost je malá a později ubývání srážek a oblačnosti. Teplotně středa ráno mezi 12 a 6 stupní, odpoledne 20 až 24, čtvrtek ráno 13 až 9, odpoledne 18 až 22.
1: Takže prozatím žádné žhavé léto.
2: Zatím žhavé léto nebude, oteplovat by se mělo nejdříve až na konci týdne.
1: A co nám ještě chybí k úplnosti, jsou závěrečné historické návraty. Prozraďte, Mojmíre, prosím, jaké teplotní rekordy doprovodili 20. červenec ve Zlínském kraji?
2: Nejvyšší teplota byla naměřena ve Štítné nad Vláří Popově v roce 2007 a ta hodnota má 37,3 stupně Celsia. Nejchladněji potom bylo v roce 1954 Bystřička 1,1 stupně nad nulou.
1: Vše o počasí zaznělo, podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, přejeme úspěšný start v novém týdnu a zase brzy naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou, hezký den.
3: Rozkvetlé truhlíky zdobí nejedno okno. Tropická horka ale možná některé květiny nezvládly. Má ještě cenu je vysazovat znovu a jaké rostliny v průběhu léta vybrat? Na to se zeptám Milana Vařáka ze Zahradního centra v Kněžpoli na Uhersko-Hradišťsku. Poslouchejte poradnu Českého rozhlasu Zlín 20. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
5: Jsme správci paměti tohoto regionu, říká ředitel Zlínského státního okresního archivu David Valůšek. O kolik kilometrů dokumentů pečují? Které písemnosti jsou nejvzácnější a která je nejstarší? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před půl čtvrtou a na webu Českého rozhlasu Zlín.

tohle společné. Vím jen, že chci hrát a že je brzo umírat, mít stále něco před sebou, to uznávám, to uznávám.

0: Prozaik, fejetonista a publicista Ludvík Vaculík napsal například romány Sekira nebo Morčata. Jako rodák z Brumova Bylnice na Zlínsku se občas i ve svých dílech vracel k valašskému nářečí. Útržky života Ludvíka Vaculíka se stavila pro cyklus Rodáci známí neznámí z archivních záznamů redaktorka Petra Kopásková.
1: Rodáci známí neznámí.
2: Můj pohled na dětství skameněl, protože jsem se kdysi pokusil ho zapsat. Psal jsem si tedy ty deníky, jejich část vyšla v té takzvané knize indiánské, čili já jsem si to tehdy už zařadil a dal tomu určitý styl, který bych řekl, do dneška pěstuju.
3: Vzpomíná na své literární začátky Ludvík Vaculík, který se narodil v roce 1926 v Brumově na Zlínsku.
2: Do školy jsem vstoupil v roce 1932, kdy jsme se nastěhovali do naší nové chalupy. Předtím jsem bydlel takzvaně na Žabinci. Tam nemám vzpomínky velice útržkovité.
3: Za války se Ludvík Vaculík vyučil u Bati ve Zlíně, kde pak také pracoval. Po válce ale odmaturoval na obchodní akademii a odešel do Prahy.
2: Tatínek, ten byl zklamaný, no tak já jsem šel k Baťomu, od Baťu jsem šel na tu vysokou školu. On byl zklamaný, on čekal, že já mu pomůžu v jeho politické činnosti v místě. On ve mně dával naději, že já poznesu tamnější město a kraj. Ovšem mě ten život a zájem vedl dál, potom v Praze jsem byl na vysoké škole. Takže to, co on vnímal jako otázku místní, já jsem začal vnímat jako problém celostátní a celospolečenský.
3: Tak vzpomíná na svého otce. Vysokou školu Vaculík nedodělal.
2: A odtamtud jsem odešel, když z této školy byli po únoru vyhození nemarxističtí profesoři. Já jsem cítil takový nesouhlas, že jsem to řešil tak, jelikož jsem znal slečnu Komárkovou od Baťů ve Zručí, která odešla z politických důvodů, odešla do pohraničí, do textilní fabriky dělat vychovatelku. Já jsem ji jednak navštívil, jako student do prázdninách jsem tam šel na prázdninovou brigádu a ta fabrika mě požádala, abych tam jako vychovatel zůstal. Mohl jsem svobodně myslet a svobodně jednat, ale myslel jsem si, že já teda budu tím učňům podávat ten socialismus správný. No jo, já jsem nebyl v souladu se stranickou politikou, avšak ta fabrika to poznala, proto mě brzy za půl druhého roku vyhodila. Vyhodila nás už dva, protože mezi tím jsme se s Marií Komárkovou oženili.
3: Ludvík Vaculík byl do roku 1968 členem Komunistické strany Československa. V tom roce také napsal významný dokument Pražského jara, 2000 slov. Pár let na to Vaculík založil samizdatovou edici Petlice. Tak mohl i s dalšími literáty publikovat díla, která v době normalizace nemohla oficiálně vycházet.
2: No tak především jsme opravdu nevěděli, že tou Petlici zakládáme, bych řekl, kapitolu v české literatuře. My jsme si mysleli, že sloužíme sami sobě a pár kamarádům. Opíšeš si rukopis, opíšeš ho víckrát, teďkom jsou zájemci o to, tak to prodáš. A toto taková jaksi zábava anebo potěšení pro sebe se změnilo ve významnou činnost tím, jak se o to začala starat státní bezpečnost. Protože ty věci začaly pronikat do zahraničí přeci. Vždyť my jsme vlastně byli tím erbem odporu občanského. My jsme byli ten erb. Koho jiného bylo vidět někde veřejně?
0: Tak ukončil povídání o svém životě prozaika fejetonista Ludvík Vaculík. Pocházel z Brumova Bylnice, od jeho narození ve čtvrtek 23. července uplyne 100 let. Jenom dodám, Ludvík Vaculík zemřel 6. června 2015.
1: České písničky od rána do večera.
4: Když jsem já byl tenkrát kluk.
1: Opravdové šlágry.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich je s vámi Matěj Neradilek. Sáčky na psí exkrementy mizí ze stojanů v Rožnově pod Radhoštěm během několika hodin po doplnění. Město má po Rožnově rozmístěných 9 stojanů a pracovníci je doplňují dvakrát týdně. Podle lidoveckého místostarosty Tomáše Grosse zatím přitom nestojí jejich nedostatek, ale lidé, kteří si ze stojanů odnášejí místo několika sáčků celé balíčky. Silničáři začínají opravovat poškozený povrch na 4 úsecích silnic první třídy na Vsetínsku. Provoz tam povedou kyvadlově, na některých místech bude i částečná uzavírka. Řidiči by měli pozorně sledovat přechodné dopravní značení a počítat se zdržením. Návrat k vyšší valorizaci penzí teď vláda prosazovat nebude. Dnes ale kabinet projedná novelu o navyšování penzí. Důchod by se tak mohl nově zvedat každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let. Dnes se penze navyšuje v 85 o 1000 korun. Návrh počítá taky s opětovným navýšením penze pro pracující seniory. Opozice návrh kritizuje. Fotbalisté Španělska ovládli mistrovství světa. Argentinu porazili v New Jersey 1-0 po prodloužení. V něm dal jedinou branku finále střídající útočník Ferran Torres. Španělé získali druhý titul v historii. Poprvé se radovali před 16 lety. Dnes ráno očekáváme ve Zlínském kraji převažující jasno, místy skoro jasno. Během dne pak bude převažovat polojasno až oblačno a s menší pravděpodobností se vyskytnou taky přehánky. A to spíše v severní části kraje. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Aktuální teploty se pohybují mezi 16 a 11 stupni. Nejvýše dnes naměříme 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na některých místech regionu je stále hlášena mlha a s tím spojená snížená viditelnost. Zvažte proto vhodné použití mlhových světel. V Uherském Brodě je ode dneška uzavřena ulice Hradišťská. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. Ať se vám jede naším krajem dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Datum 20. července otevírá nový letní týden a v tomto případě vychází oslava svátku na muže jménem Ilja. Hebrejský původ má příjemné znění i příjemný význam. Jméno náleží k mužům, kteří jsou si vědomi pravých životních hodnot. I když oslavenců není mnoho, podle domácí statistiky kolem 600. Blahopřeju a k svátku posílám písničku skupiny Team. Je to

Dobře zaspívané, dobře nahrané, zahrané, textově hodně slušná práce. Tak bych viděl dnešní porovnání české verze písničky Hello s originálem. Jiří Korn je samozřejmě záruka kvality, ani u materiálu, který proslavil Lionel Richie, nesklamal a domácí verze zkrátka neurazí. Je to dobré. Ale teď už mířím na cíl, člen skupiny Commodores, ale taky hlavně solista a úžasný skladatel, to je Lionel Richie, který začínal jako člen kostelního sboru. Pak mu strýc koupil saxofon a bylo o jeho osudu rozhodnuto. U nás ho vnímáme hlavně jako zpěváka dojemných balad, což bych neviděl jako úplně špatně, když hodně jeho záběr zjednodušíme, a jenom bych připomněl mimo pořadí, že celosvětový hit na podporu Afriky v roce 85 We Are The World napsal on spolu s Michaelem Jacksonem. Ti dva dali dohromady úžasnou harmonii a hudební svět pak zažil na dvojkoncertě Live Aid dosud věci nepoznané. Ještě bych našel další pojítko, co mě zrovna napadlo. Videoklip k jedné z největších popíkových balad všech dob Hello dělal stejný producent jako Beat It Michael.

0: fixná. Takže ono je to hodně provázané a časově to zhruba sedí. Písnička údajně vznikla tak, že mladý Lionel vídal krásné ženy, procházeli kolem něj, ale byl příliš plachý, než aby je oslovil. Pomyslel si, ahoj, jsem to já, koho hledáš? A nosná linka celé písničky byla na světě.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Před dvěma minutami bylo 8:45, počasí a jeho další letní podoba, informace, které beru pravidelně od meteorologů. Otevírám tedy další krátkou předpověď a nejdřív se zaměřím na ranní teploty.
1: Počasí.
0: Teď už jsou ve Zlínském kraji v rozmezí mezi 11 a 16 stupni. Ve zbytku rána očekáváme skoro jasno a lokální mlhy, během dne bude převažovat polojasno až oblačno a jenom s menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky, spíše se to týká severní části kraje. Večer se začne znovu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na Valašsku to bude kolem 20. K tomu povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. K večeru bude vítr ještě slábnout. Dobré jsou rozptylové podmínky už teď a během dne by měly být i velmi dobré, s biozátěží pouze mírnou na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

20. červenec v kalendáři. Pondělní ráno je ve finále, proto doporučím alespoň jednu další zastávku v našem vysílání. Dnes po 10. hodině se přihlásí naše regionální stopařka z Muzea bednářství, a to ve Vlachovicích na Zlínsku. Těšit se můžete nejenom na představení exponátů v muzeu, ale také na informace o tradičním řemesle bednářů. Za chvíli nás ale nejdřív čekají pravidelné srdcovky Zdeňka Junáka, taky u jejich poslechu přeje za celý Český rozhlas Zlín příjemný poslech a hezký letní den Petr Uhřík. 9 hodin bude za 8,5 minuty, do ranního finále ještě posílám písničky Petra Spáleného, Rolling Stones a Václava Neckáře.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zájemci mohou na konci srpna žádat o podporu na odbornou činnost v památkové péči. Základní škola v Albertově ulici v Kroměříži se chystá na silný ročník prvňáčků rozšířením míst v družině. Fotbalisté Španělska porazili ve finále mistrovství světa Argentinu a slaví druhý titul v historii. V regionu bude zpočátku jasná obloha, později přibude oblačnosti a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Matěj Neradilek ve studiu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu. Zlín. Celkem 400 tisíc korun rozdělí Zlínský kraj mezi spolky a další subjekty, které se zaměřují na ochranu a popularizaci kulturního dědictví v regionu. Žádosti o podporu mohou lidé posílat od 24. do 28. srpna, pokračuje krajská mluvčí Soňa Ličková.
2: Peníze je možné využít například na sborníky a odborné publikace, stavebně historické průzkumy, konference, semináře, výstavy, dny otevřených památek, školy řemesel a další aktivity věnované kulturnímu dědictví.
0: Město Kroměříž navýší v novém školním roce počet míst ve školní družině základní školy Esmysl v Albertově ulici. Radnice tak vyhověla žádosti školy, kterou čeká příchod silného ročníku do prvních tříd. Od 1. září se tak kapacita navýší ze 180 na 250 dětí. Pokračuje Šárka Kučerová z tiskového odboru města.
3: Škola svou žádost zdůvodnila především vyšším zájmem rodičů o školní družinu a také tím, že do prvních tříd nastoupí 77 žáků. Stávající kapacita družiny už podle vedení školy nestačí pokrýt poptávku.
0: V první polovině tohoto týdne bude obloha v Česku hlavně oblačná. Místy se může objevit i déšť. Přes den budou teploty mezi 18 a 23 stupni Celsia. Na Moravě teploty vystoupají ku 25 stupňům. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladnějším dnem tohoto týdne bude čtvrtek. Rtuť teploměrů klesne i pod 20 stupňů a pršet by podle meteorologů mělo na většině území Česka. Od pátku se začne oteplovat. V neděli by pak mohlo být až 31 stupňů.
1: Sport.
0: Fotbalisté Španělska porazili ve finále mistrovství světa Argentinu 1-0 v prodloužení a slaví tak druhý titul v historii. Jedinou branku dal ve 106. minutě střídající Ferran Torres. Trenér Španělů Luis de la Fuente po zápase nešetřil chválou.
4: Nebýt tohoto týmu, tak jsme ničeho nedosáhli. Skutečnými hrdiny tohoto příběhu jsou hráči, ale také všichni ostatní, kdo pracují na tom, aby se tým každý den zlepšoval.
0: Nejlepším hráčem celého šampionátu se stal španělský kapitán Rodri. Francouz Kylian Mbappé obhájil z 10 góly jako první fotbalista v historii zlatou kopačku.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne pak bude převažovat polojasno až oblačno a s menší pravděpodobností se vyskytnou i přehánky. Nejvýše dnes naměříme 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D55 na exitu 17 ve směru na dálnici D1 havarovala dodávka. A to už je ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dneska pěkně na začátek povím vám, kdo slaví svátek. Je to Ilja, především jméno, co snad nemá rým. Přesto si dám rád tu práci a pošlu mu gratulaci. K ní je skoro povinnost dodat malou pozornost. Současníci i ti příští ocení dar, co se bliští. Jako třpitka na vlasu září píseň z rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: V naší malé kuchyni tloukly staré hodiny dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 20. července roku 2026 a máme léto. Máme taky prázdninový čas, doufám, že si odpočíváte, no a jak jinak než při poslechu Českého rozhlasu Brno a Zlín. Dneska mají svátek chlapci, muži, hoši, kteří se honosí křestním jménem Ilja. A já už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky pro babičku Věru Novotnou, která bude mít výročí s dědečkem, a to 59 let. Gratulujeme, že to dědeček vydržel. Celá rodina přeje moc zdravíčka. Dcera Helena a syn Jan, vnoučata Petra a Tomáš. Tož, moji milí, to víte, že rád zahrají pro vaši babičku a splním vaše přáníčko, ale je mi to líto, že jste si nevybrali písničku. Doufám, že se trefím do vašeho vkusu.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

Moji milí posluchači, dnes to bude o rodákovi z Mikulova, na kterého se trochu neprávem zapomíná. Karel Krautgartner. Saxofonista, dirigent, aranžér a podle mnohých nejlepší československý saxofonista minulého století. Kluk z Jižní Moravy. Narodil se v Mikulově, na gymnázium chodil v Břeclavi a dokončil ho v Brně, kam se s rodiči přestěhoval. V orchestru hrál od 13 let a ve 20 byl jedním z prvních členů orchestru Gustava Broma. Vydržel tam ale jen rok. To není výpověď o Bromovi, to je výpověď o tom, jak rychle Krautgartner rostl. Všiml si ho totiž Karel Vlach a přetáhl ho, nebo jak se říká, dostal lano Karel až do Prahy. Tam pak založil taneční orchestr Československého rozhlasu, slavný Točr. Jenže Krautgartner byl srdcem jazzman a tak k tomu časem přibyl ještě Jočr, orchestr jazzový. A mimochodem, když se ptáte, kdo pomohl na svět kariéře Karla Gotta, tak vedle Suchého a Šlitra to byl právě on. Po srpnu roku 1968 emigroval. Nejdříve do Vídně, kde vedl jazzový orchestr rakouského rozhlasu, potom do Kolína nad Rýnem, kde v roce 1982 zemřel. Z Mikulova až k Rýnu a celou cestu se saxofonem. V jeho rodném městě v Mikulově vzniklo sdružení přátel Karla Krautgartnera a oni každý rok na jeho počest a jako vzpomínku pořádají jazzový večer, je to vždycky v měsíci červnu. U samého zrodu byl pan Ladislav Kolmačka, potom to vedení nebo to předsednictví sdružení přátel Karla Krautgartnera přebral Jaroslav Smečka. Bohužel oba tihleti chlapíci už mezi námi nejsou, odebrali se do jazzového nebe. Ladislav Kolmačka zemřel na sklonku roku 2023 a Jarda Smečka zemřel poslední den roku 2025. Od roku 2026 je předsedou sdružení přátel Karla Krautgartnera Jiří Tichý. A právě jazzový večer jako vzpomínku na svého rodáka pořádají každý rok sdružení přátel Karla Krautgartnera spolu ruku v ruce s městem Mikulov. Já mám tu čest, že už asi šestý nebo sedmý tenhle ten večer jsem pro ně moderoval. Vždycky tam vystoupí velmi zajímavý jazzový muzikant, zpěvák, aranžer nebo někdo, co má opravdu společného s jazzem a miluje jazz. Letos to byl právě swingový a jazzový zpěvák Jan Smikmátor se svým jazzovým bandem. Tož tak, takže kdo jste znali, vzpomeňte, věnujte tichou vzpomínku Karlu Krautgartnerovi. A teď si ho poslechněme ve skladbě Nebe na zemi.

Moji milí posluchači, je pondělí a samozřejmě v pondělí taky mám pro vás připravenou první indicí, tedy pondělní do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, dnešní indicie tedy zní: kdybych se měl zastavit na všech místech, kde jsem prý pobýval, musel bych žít výrazně více než těch svých zhruba 7 let. Opakuji pondělní indicii. Kdybych se měl zastavit na všech místech, kde jsem prý pobýval, musel bych žít výrazně více než na těch svých zhruba 7 let. Tak to byla pondělní indicie, jen připomíná moji milí, že ještě bude úterní, středeční a čtvrteční, protože v pátek už budeme odtajňovat, jelikož v sobotu vyráží srdcovky na cesty, jedeme do Buchlovic, kde bude svátek česneku. Takže dneska, zítra, pozejtří a ve čtvrtek, takže indicie budou pouze 4. A už vám pouštím písničku.

0: je pes.
1: No, moji milí posluchači, a mám tu ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Zahrajte prosím nějakou pěknou písničku pro moji mámu, kterou teď bolí záda a nemůže pořádně chodit. S přáním brzkého uzdravení a s díky za všechno, co pro mě dělala a dělá syn David z Brna. Milý Davide, rád splním vaše přáníčko a zahraji pro vaši maminku, ale bohužel je mi líto, že jste si písničku nevybral. Doufám, že se trefím do vašeho i do vkusu vaší paní maminky. A tady už je písnička.

mě musíte dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi svoje přáníčko namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamníky vám k dispozici non-stop, nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete taky konkrétní písničku, prosím pěkně, dejte mi to vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat, nachystat a zařadit do vysílacího scénáře. Tak, a teď už předávám slovo mému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože za malou chvilinku, tedy ve 9:45, začne soutěž Zámecké léto. A já se s vámi budu zítra v úterý těšit opět po 9. hodině. Naschledanou.

0: srdcovky vyrážejí na cesty.
1: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.

0: Janecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí, po víkendu vás opět zdraví Pavel Kudrna. Já doufám, že jste si víkend užili, možná jste navštívili některý z objektů, který jsme vám už představili, možná nějaký, kam se teprve chystáme, ale na tom vůbec nezáleží. Ano, je tu pokračování, soutěžní pokračování našeho zámeckého léta, jinak já myslím, že skalní soutěžící vědí, co se bude odehrávat, vás nové budu postupně instruovat. Prostě je to jednoduché. Navštívíme další zámek, představíme vám ho, majitele představíme. Kastelány, průvodce, někdy i návštěvníky, dokonce i pes si tam občas zaštěká. No a potom nabídneme soutěžní otázku. No pokud přijmete pozvání k soutěži, tak je dobré poslouchat tu reportáž, protože soutěžní otázky právě z té zámecké návštěvy vycházejí. Já vás provázím soutěží, ale tím zámeckým létem, nebo těmi zámky, těmi objekty vás provází naprostý znalec František Kinský. A slovo má i dnes.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valdštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valdštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valdštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky. Ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valdštejnů.
5: Hraběcí rod Valdštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valdštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem na dlani jsme připravili historii rodu Valdštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valdštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valdštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitelé, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
3: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístků v jedné půlce a v druhé půlce?
4: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Doksy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak máme za sebou další návštěvu, zajímavý typ, vidíte, já tam jenom jsem trošku zastříhal ušima, ale to nemám moc rád, zámecký vibe to má, no má to tu atmosféru zámeckou, škoda, že nemluvíme i na těch zámcích česky, tak mi promiňte, že jsem teď malinko mravoučný, já to hned napravím, omlouvám se za to. Začíná soutěž, začíná právě ta naše velmi oblíbená část našeho zámeckého léta, hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je ten náš cestovatelský zámecký balíček, který posíláme každý den, pokud někdo uspěje v té naší soutěži. No a v pátek jsme opět losovali, čeká nás to zase ze všech denních výherců, tedy z výherců toho týdne, maximálně jich může být 5, vylosujeme jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Najdeme ho v Kostelci nad Orlicí. Pochopitelně je to pro 2 osoby. A na konci prázdnin, úplně na samém konci, poslední den naší soutěže, budeme losovat 3 výherce zámeckých víkendových pobytů. Tak já jsem doporučoval poslouchat ten příspěvek, tu návštěvu natáčel Jaroslav Hoření, jinak naši redaktoři, reportéři se samozřejmě snaží, také fotografují na zámeckémlete.cz, můžete vidět jejich práci. Tak se dáme do soutěže 731 800 900. Začínáme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak to byla slovenská zámecká návštěva, Petr Naď. No, musím říct, nemají na Slovensku tolik krásných zámků, jako máme u nás, tak můžeme se chlubit trošku. Paní Marie a je z Hodic. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsou to ty Hodice nebo ta Hodice?
1: Ty Hodice.
0: Ty Hodice, takže z Hodic. Paní Marie, jste zámecký typ, ráda navštěvujete zámky, řekněme i hrady nebo jiné památky?
1: Ano, tak, že bych ráda, ale moc krát už jsem navštívila spoustu zámku.
0: Dobře, tak mám pro vás soutěžní otázku. Byla jste někdy na zámku Doxy, nebyla?
1: Na zámku ne, ale v Doxech jsem byla, moc se mi tam líbilo.
0: Jste se koupala, ne, tam v Doxech?
1: No, u Mácháče jsme byli a pak jsme byli v lese na takových zříceninách.
0: A v Třeskoprskách neboli v Doxech jste tedy nebyla. Já mám pro vás soutěžní otázku, týká se zámku Doxy, tak jestli mohu. Jaký šlechtický rod byl v historii nejvýznamnějším vlastníkem zámku Doxy? Za A. Valštejnové, za B. Lichtenštejnové, za C. Kolovratové.
1: Já bych řekla za A.
0: A řekla jste to dobře, moc vám gratuluju. Už zámecký balíček balíme a posíláme. Mějte se hezky, v pátek budete mít jedničku v losování a budu vám držet palce. Ať se daří, zdravím do Hodic, nashledanou.
1: Děkuju vám taky, nashledanou.
0: Zítra nás čeká zámek Slezské Rudoltice. Už teď se těším, po velkou dne vám přeje hezký den a příjemné, úspěšné pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Pracovníci arcibiskupství Olomouckého hledají původní vázy z rybářského pavilonu v kroměřížské podzámecké zahradě. Rekonstrukce vodovodu uzavřela část Hradištské ulice v Uherském Brodě. Miliardové dotace na úspory energie měly jen zanedbatelný vliv, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. V regionu bude zpočátku jasná obloha a později přibude oblačnosti. Na teploměru naměříme až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Pěkné dopoledne. Pracovníci stavebního odboru Olomouckého arcibiskupství pátrají po dvou litinových vázách, které podle původních plánů zdobily průčelí rybářského pavilonu v podzámecké zahradě v Kroměříži. Objekt teď prochází rekonstrukcí, která jej navrátí do původního stavu. Podle referentky Šárky Brantalové z arcibiskupství vázy zmizely někdy v průběhu minulého století. Z jejich přesnou podobou by mohla pomoci i veřejnost.
2: Scháníme jakékoliv historické podklady, aby zjistili, jak vypadaly. Kdyby kdokoliv měl nějakou krásnou historickou fotku, určitě může zanechat u nás tady na zámku. Budeme moc rádi.
0: Podzámecká zahrada v Kroměříži je památkou UNESCO, která je celoročně přístupná zdarma. Část ulice Hradištská v Uherském Brodě bude ode dneška do neděle 26. července neprůjezdná, a to kvůli další etapě rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Uzavírka se dotkne křižovatky ulic Malá, Hodinářská a Hradištská. Objízdná trasa povede po ulicích Svatopluka Čecha, u stadionu Na Dlouhých, Přemysla Otakala II. A Komenského. O dopravním omezení informovalo město Uherský Brod. Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní, upozornil na to nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2018 až 2025. Víc než 26 miliard korun šlo na opravy veřejných budov nebo třeba na snížení energetické náročnosti v průmyslu. Podle kontrolorů ale dotace přinesly jen minimální úspory, říká mluvčí kontrolního úřadu Hana Kadečková.
3: Kontroloři NKÚ se zaměřili i na dotace z Národního plánu obnovy, zaměřené na snížení spotřeby energie u budov ve vlastnictví státu. Ukázalo se, že podpora nepřinese očekávané snížení spotřeby energie, a to především kvůli nízkému zájmu žadatelů o dotace.
0: U 4 příjemců dotací zjistili kontroloři nedostatky a podali kvůli tomu trestní oznámení. Reakci Ministerstva průmyslu zjišťujeme. Sport. Fotbalisté Španělska se stali mistry světa. Na stadionu v New Jersey porazili Argentinu v nastaveném čase 1-0. Z jejich vítězství se doma radovali jejich krajané. Jen v Madridu sledovali utkání v ulicích desítky tisíc lidí.
4: Po závěrečném hvizdu propukly davy na náměstích španělských měst Viasot. Lidé se objímali, křičeli, tančili a zpívali. Pro mnohé to bylo skvělé utkání, velké finále, i když se v normální hrací době diváci golu nedočkali. V Madridu se slavilo petardami a zpěvem dlouho do noci. Velké oslavy ale město teprve čekají. Letadlo s vítězným týmem přistane po 14. hodině na madridském letišti. Pak fotbalisty přijme v paláci Sarsuela král Felipe VI s královnou Letizí a následnicí trůnu princeznou Leonor. Potom je čeká setkání s premiérem Pedrem Sánchezem a teprve pak přijedou v otevřených autobusech pozdravit fanoušky do ulic. Z Madridu Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zpočátku jasno nebo skoro jasno. Během dne pak bude převažovat polojasno až oblačno a s menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky. To spíše jen v severní části kraje. Povane slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr a nejvýše dnes naměříme mezi 20 a 24 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Cetechovicích na Kroměřížsku zasahují hasiči u požáru domu, je mu omezen průjezd. Na dálnici D1 mezi exitem Kroměříž Západ a Kojetín ve směru na Brno je na 254. kilometru pro poruchu odstavené vozidlo. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné pondělní dopoledne, posloucháte Český rozhlas Zlín a k jeho mikrofonu teď usedá Kristýna Fuchsová. Společně strávíme čas do 12 hodin. Dnes je 20. července a přesně v tento den před 57 lety přistál první člověk na měsíci. Neil Armstrong tehdy pronesl památnou větu při vystupování z měsíčního modulu. Je to malý krůček pro člověka, ale velký pro lidstvo. Já si tuto větu každé pondělí ráno při vstávání z postele upravuji na je to malý krůček pro lidstvo, ale velký pro člověka. Teď už je ale po 10. hodině a den je v plném proudu. Jsem rád, že vám může být i dnes společníkem Český rozhlas Zlín. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Za každým zvířetem, které čeká v útulku nebo adopčním centru, se skrývá jedinečný příběh. Dnes se v nové rubrice Českého rozhlasu Zlín Tlapky z kraje podíváme za kocourkem Mozartem, který hledá své šťastné pokračování. Je obyvatelem adopční kočičí kavárny ve Zlíně. Jakou má povahu, co mu dělá radost a jakého člověka by si přál potkat, nám prozradí majitelka kočičí kavárny Petra Luptáková.
1: Kocourek se jmenuje Mozart, krásný, mouratý kocourek, má rok, je také kastrovaný, odčervený, očkovaný a testovaný na FIV a FELV. Hodí se určitě do rodiny s dětma, kocourek je neuvěřitelně mazlivý, má rád, když ho držíte v náručí, neustále se vám bude plést pod nohama, všechno bude dělat s váma, prostě naprosto skvělý kocour a parťák.
0: Kocour Mozart teď už jen čeká na člověka, který mu nabídne bezpečný domov a stane se jeho novým parťákem. Pokud vás zaujal, informace k adopci, fotografie i další podrobnosti najdete na webu zlin.rozhlas.cz nebo na našem Instagramu. A jestli Mozart není právě kočičí společník, kterého hledáte, nevadí. Už příští pondělí vám v rubrice Tlapky z kraje představíme dalšího chlupatého čekatele na nový domov.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Jsme správci paměti tohoto regionu, říká ředitel Zlínského státního okresního archivu David Valůšek. O kolik kilometrů dokumentů pečují? Které písemnosti jsou nejvzácnější a která je nejstarší? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Na Valašsku se už téměř 100 let předává z generaci na generaci řemeslo, které dnes ovládá jen hrstka lidí. V rodinném bednářství Frizelka ve Vlachovicích vznikají sudy, kádě i další výrobky ze dřeva tradičním způsobem. A návštěvníci si tady mohou prohlédnout také malé bednářské muzeum. Jak vypadá práce bednáře a co všechno se návštěvníci během návštěvy muzea dozví, zjišťuje právě teď naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Spojíme se s ní za okamžik.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dřevěné sudy, kádě nebo bečky. Výrobky, které provázejí lidi po staletí a za kterými stojí jedno z nejstarších řemesel – bednářství. Ve Vlachovicích na Zlínsku sídlí rodinné bednářství Frizelka, kde se toto umění předává už téměř 90 let. Součástí areálu je navíc i malé bednářské muzeum, které návštěvníkům přibližuje historii tohoto řemesla. Na místě je naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, krásné dopoledne.
2: Hezké dopoledne z bednářství Frizelka ve Vlachovicích, kde jsem dnes s majitelem Josefem Frizelkou. Přeji krásné dopoledne.
3: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím u nás v rodině bednářství.
2: Pane Frizelko, součástí vašeho bednářství není jenom dílna, ale také malé muzeum. Co v něm návštěvníci uvidí a máte tady nějaký exponát, na který jste obzvlášť pyšný nebo který má třeba nějakou zajímavou historii?
3: Tak samozřejmě je tady toho plno, jako, ale hlavně chci říct, že můj praděda, který to všechno zavinil, tak mám tady pozůstatky jeho vlastně ponku, hoblíka, dřevěného dětka neboli kozu. A jak vlastně on vyráběl původně ty jeho škopíky, putenky a tak dále. A ostatní výrobky, co tu máme z dnešní doby a hlavně nástroje, které jsou vzácné.
2: Je to zajímavé, protože bednářství vzniklo opravdu před 90 lety, takže tady ten punk už je skoro stoletý. Je to krásná práce, velmi, velmi zajímavý kus, který tady máte. Řekněme, že to bednářství patří k tradičním řemeslům, vaše rodina ho provozuje, udržuje ho při životě. Co je vlastně důležité pro to řemeslo, aby ho mohl vykonávat? Co dělá z bednáře dobrého bednáře?
3: Tak samozřejmě je to práce se dřevem, umět dělat na strojích, ale hlavně se to trošku srdíčka, že je to o fyzické námaze, ti zaměstnanci to dělají s láskou, jinak to nejde, protože ta dřina tam prostě je. A i když máme dneska různé stroje, moderní stroje, odsávání od strojů, všechno se nedá prostě udělat na stroje, takže snažíme se. Ale je to o tom, že vlastně potom, když vidíte úsměv u zákazníka, poklona, chvála, úsměv, takže vlastně to je taková odměna zase pro nás, že to je asi dobré, neteče to, funguje to, takže o to nás jako baví jako zase dál pokračovat.
2: Já už jsem měla řekněme, poctu dneska se projít trošku po dílně, mluvila jsem s vaším synem, taky Josefem, v pořadí už čtvrtým, který je bednářem u vás v rodině. Ukazoval mi právě nějaké kádě, sudy, které vyrábíte. Bylo to velmi příjemné. Kdyby se ostatní chtěli podívat k vám do dílny, jak vám do bednářského muzea, jak se k vám dostanou, jaká je možnost vlastně prohlédnout si tady to řemeslo, dozvědět se něco o jeho historii, co jim vlastně povíte a ukážete?
3: Tak do mě zájem může přijít každý pátek od 10 hodin, děláme jako exkurze takové, podílně a tak dále. Jako mluvíme o řemeslu, hlavně mluvíme o dřevě, ukážeme, jak se co dělá. To trvá hodinu až půl a přijdeme tady do muzea, kde to máme tady ty staré nástroje, ty nové výrobky, které nemáme na dílně hotové a končíme tím, že si dáme poštamplece a povykládáme si trošku šířejc.
2: Je to rozhodně krásný zážitek, já můžu jenom doporučit, protože když člověk přijde do té dílny, tak cítí tu úžasnou vůni dřeva, kterou Frizelkovi, jak už mi bylo řečeno, dávno necítí, protože jsou na ní zvyklí. Já vám moc děkuji za rozhovor, pane Frizelko, a ještě doplním, že prohlídky bednářství Frizelka probíhají taky po předchozí domluvě, kromě těch pátků můžou zatelefonovat a návštěvníci, jak už bylo zmíněno, se prodívají nejen do výroby, ale také do malého muzea, kde poznají historii jednoho z nejtradičnějších valašských řemesel.
1: Petro, děkujeme za návštěvu bednářství Frizelka ve Vlachovicích a za připomenutí, že i tradiční řemesla mají na Valašsku stále své místo. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která navštěvuje zajímavá místa, lidi a příběhy napříč Zlínským krajem. Pokud víte o někom nebo něčem, co by nemělo uniknout její pozornosti, napište nám na e-mail stopar.zlinrozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dohrála kapela Miraj s její písničkou Cesta z města. Hudbu, divadlo, přednášky i připomínku židovských tradic nabídne od zítřka Festival židovské kultury Hamakom v Holešově na Kroměřížsku. Více o programu teď prozradí mluvčí festivalu Dana Podhajská, kterou zdravíme po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Festival židovské kultury Hamakom letos pořádáte už po 26. Jaká je jeho hlavní myšlenka?
1: Hlavní myšlenka je určitě přiblížit lidem, široké veřejnosti, židovskou historii města Holešova a židovskou kulturu takovým nenásilným, příjemným způsobem.
0: Zítra festival začne pětní vzpomínkou na umučené obyvatele Holešova, někdejšího židovského geta, a po ní slavnostním zahájením. Kdo na tom zahájení vystoupí a kam mohou lidé přijít?
1: Slavnostní zahájení začne v 16 hodin ve velkém sále Holešovského zámku. Je to taková tradiční společenská akce, na které máme pozvané hosty. Budou to představitelé města, představitelé Zlínského kraje, představitelé jednotlivých židovských obcí, naši hosté. Ale můžu veřejnost pozvat taky na milovníky fotografií, protože potom slavnostním zahájením s nějakým hudebním doprovodem bude odprezentována výstava také fotografií Jindřicha Buxbauma a my budeme mít tu příležitost setkat se také s Jindřichem Štrajtem. Oba fotografové jsou přátelé, ale právě Jindřich Štrajt představí fotografie svého přítele, které dokumentují osudy, život a cesty lidí, kteří se dožili vysokého věku a přežili holokaust.
0: Čtyřdenní program nabídne také koncerty, divadelní představení, besedy i přednášky. Je toho opravdu hodně. Vypíchněte aspoň tři akce z celého harmonogramu.
1: Zkusím jednu přednášku. Já osobně se těším na přednášku z Židovského muzea v Praze. Bude to o dětských časopisech, které děti vytvářely v Terezíně během druhé světové války. Potom bych veřejnost ráda pozvala na divadelní představení. Budeme mít dvě. Jedna bude v Šachové synagoze. Já přesně nepamatuju ten den, ale bude to divadelní představení Ostravského divadla Až na jim na téma nebo jméno je návštěva u pana Greena. A pak to bude divadelní představení divadla Šuška v sobotu Můj golem. A určitě bych na závěr pozvala veřejnost na závěrečný festivalový koncert na Zámeckém nádvoří s pražskou klezmerovou kapelou Der Schönster Gop.
0: Je toho opravdu hodně, tak kde lidé mohou najít kompletní program festivalu Hamakom?
1: Kompletní festivalový program najdou na webových stránkách www.židovskyfestival.cz, ale také www.holesov.info a potom taky na všech festivalových pokladnách, protože my máme i festivalové noviny.

0: je zámek Holešov.
1: To byla mluvčí festivalu židovské kultury Dana Podhajská. Děkuji za pozvání, ať se vše vydaří, naslyšenou.
0: Moc vám děkujeme, nashledanou.
1: Já ještě připomenu, že 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom začne v Holešově už v úterý a potrvá až do soboty.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Co v něm uslyšíte tentokrát?
2: Jenom kousek od Rajnochovic je umístěn památník na leteckou havárii letce Josefa Kužely. Šlapeme do kopce.
3: A jsme u skalního útvaru, na kterém je třílistá vrtule a deska. Zde tragicky zahynul při přeletu na pomoc SNP, čest jeho památce.
2: Romane, já jsem před časem procházela Luhačovicemi a tam je památník Josefu Kuželovi, protože Josef Kužela pocházel z Luhačovic, ale ten důvod jeho letu je tam napsaný úplně jiný.
3: Můžu se zeptat, co je tam napsáno?
2: Pojedeme se tam podívat.
0: Už ve středu 22. července. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
4: Naše dnešní babské rady vám nabídnou jednoduché recepty na domácí letní nápoje, které osvěží, doplní energii a zachutnají v horku i ve dnech, kdy je pod mrakem. Už po písničce.

0: Babské rady.
1: Jak překonat pocit únavy a připravit si nápoj, který lahodí chuti i osvěží a dokonce snižuje stres? Je to jednoduché. Stačí 200 ml pomerančového džusu, špetka soli a 100 ml kokosové vody. Vše promíchejte a podávejte dobře vychlazené. Další tip je ze slunné Itálie, kde ví, jak se rychle a jednoduše osvěžit. Stačí na to jeden vymačkaný citron, ale vymačkaný celý, včetně slupky. Tím pádem esence, chuť i vůně ještě zesílí. K tomu vychlazená perlivá voda a nejlépe mořská sůl. Tento jemně napěněný nápoj nejen dokáže zahnat žízeň, ale také pomoci s kocovinou nebo pocitem těžkého žaludku po vydatném jídle. V létě se vyplatí i mít po ruce zmražené drobné sezónní ovoce, které můžete přidávat do vody a připravovat si tak nápoje plné vitamínů. Zkusit můžete jahody, rybí, smaliny, borůvky nebo ostružiny.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. V nejbližších minutách nás čekají aktuální zprávy v celou s Matějem Neradilkem a po nich přijde na řadu dnešní poradna. Tématem budou květinové truhlíky, které možná některým z nás nevydržely tropické teploty. Pozvání přijal Milan Vařák ze zahradního centra v Kněžpoli na Uhersko-Hradišťsku. Do té doby ještě trochu hudby. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Po nedělních bouřkách hasiče zaměstnali ve Zlínském kraji hlavně popadané stromy a větve. Autobus mezi Vsetínskem a Slovenským Púchovem pojede od konce července s jinými časy. Ministři by dnes měli jednat o stanovisku vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Dnes počítejte s přibýváním oblačnosti a na teploměru naměříme až 24 stupňů. Matěj Neradělek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítejte u nich. Bouřky, které se včera odpoledne přehnaly i Zlínským krajem, nejsilněji udeřily na Zlínsku a Uhersko-Hradišťsku. Na Vizovicku bylo asi 5000 odběratelů bez elektřiny a výpadek přerušil i program hudebního festivalu Masters of Rock. Mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák Českému rozhlasu řekl, že v souvislosti s počasím profesionální, ale i dobrovolní hasiči zasahovali u 5 desítek událostí napříč regionem. Všechny se obešly bez zranění.
2: V drtivé většině případů se jednalo o odstraňování popadaných stromů a větví a následků jejich pádů. Všechna nahlášená místa byla průběžně zabezpečena a zprůjezdněna.
0: Zlínský kraj od pondělí 27. července upraví jízdní řády autobusové linky 101 mezi Vsetínem a Slovenským Púchovem. Ranní spoj ze Vsetína nově vyjede v 5 hodin a 5 minut, tedy o 20 minut později, než tomu bylo dosud. Další autobusy pojedou v 10, 12 a 16 hodin. Jaké další změny cestující čekají, přibližuje Jan Malý z koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje.
3: Stejně jako doposud budou na trase jezdit 4 spoje denně v každém směru. Na lince bude zavedena také nová zastávka Púchov 1. mája, která obslouží centrum města. V celé délce trasy až do Púchova platí na lince 101 jednorázové jízdné v kilometrickém tarifu a jednotlivé jízdné v mobilní aplikaci Fertik. Jednorázové jízdné na Slovensku lze platit také v eurech.
0: Vláda by dnes měla projednat své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Spor se týká účasti Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda původně nechtěla, aby byl prezident součástí české delegace. Ústavní soud ale předběžným opatřením rozhodl, že Petr Pavel na summit pojede. Ve vyjádření, které má přes 80 stran, vláda svůj postup hájí. Dokument obsahuje i výhrady k přijetí předběžného opatření. Tejc předpokládá, že vláda dokument po menších úpravách schválí.
4: V tom stanovisku, které tedy předkládám vládě a které předpokládám, že vláda schválí, jednoznačně říkáme, že není možné, aby ústavní soud na návrh prezidenta mu založil novou pravomoc.
0: Podle Tejce ústavní soud taky nezaslal prezidentu v návrh žádnému z účastníků řízení, tedy ani ministerstvu zahraničních věcí, ani vládě. A to je podle Tejce v rozporu se zákonem o ústavním soudu. Při oslavách vítězství mistrovství světa ve fotbale se na západě Španělska zřítila fontána, na kterou vylezli fanoušci. Při nehodě ve městě Ciudad Rodrigo zemřel 13-letý chlapec a několik dalších osob je zraněných. Informovala o tom agentura AFP. Španělsko vyhrálo šampionát po 16 letech a dnes se reprezentace ze Spojených států vrací. Fotbalisté mají projít centrem hlavního města Madridu.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji převažující polojasno až oblačno, s menší pravděpodobností se mohou vyskytnout přehánky, a to spíše v severní části kraje. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Nejvyšší teploty naměříme v rozmezí 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Kroměříži v ulici Vodní se srazili dva cyklisti. Na dálnici D55 na 55. kilometru ve směru na Zlín je pro poruchu odstavené osobní auto. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď přejeme dobré dopoledne všude tam, kde posloucháte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po 11. hodině posloucháte Český rozhlas a Zlín. Rozkvetlé truhlíky zdobí nejedno okno. Tropická horka ale možná některé květiny nezvládly. A tak tématem této hodiny vysílání bude jejich oživení nebo obnova. Má ještě cenu vysazovat nové truhlíky a jaké rostliny v průběhu léta vybrat? I na to se zeptám svého dnešního hosta Milana Vařáka ze Zahradního centra v Kněžpoli na Uhersko-Hradišťsku. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
6: Hezké dopoledne.
5: Pokud máte, milí posluchači, vlastní otázky k truhlíkovým výsadbám, pište je na mail studio.zlín@rozhlas.cz nebo si zapište telefonní číslo 221 555 210. Poradna začne už po písničce. U mikrofonu dál zůstává Kristýna Fuchsová. Příjemný poslech.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je Milan Vařák ze Zahradního centra v Kněžpoli na Uhersko-Hradišťku. Tématem budou květinové truhlíky. S vlastními dotazy se na něj obracejte na mailu studio.zlina@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou číslo zopakuji, 221 555 210. Letos jsme zažili několik vln tropických teplot. Co se vlastně s balkonovými květinami v takovém horku děje?
1: V extrémním horku rostliny odpařují vodu hlavně přes listy, což vede k vadnutím výhonů, popalování listů a oslabování kořenů. Květy potom ztrácejí barvu, rostlina nemůže tvořit další pupeny a celkově dochází poškozování až případně k úhynu těch rostlin.
0: Jak poznáme, že rostlina jen trpí nedostatkem vody? A kdy už je poškozená natolik, že se z ní nevzpamatuje?
1: Při nedostatku vody rostliny začínají vadnout, svěšují se listy, nicméně pořád zůstávají zelené. Po zalití se rostliny rychle zotaví a prosperují dále. Pokud už začíná docházet k poškození, což vede k popalování listů, hnědnutí a praskání, stonky jsou měkké a začínají případně hnít, hnědnout. V takovém případě už je poškození nenávratné a může dojít až k úplnému uhynutí té rostliny.
0: Když přijedeme z víkendu nebo třeba z dovolené a truhlík je úplně vyschlý, jak správně postupovat?
1: Pokud je to možné, ideálně truhlík nebo nádobu dát na nějaké snější místo, stanoviště, a postupně tu nádobu nebo ten truhlík zalévat. Pokud je to možné, tak je ideální dát i tu nádobu s tím truhlíkem nebo ten květináč do vody a nechat ji nasát. Pokud dochází k extrémnímu přeschnutí, tak i substrát ztrácí absorpční schopnost. To znamená, že i při jednorázové vysoké zálivce nedojde k optimálnímu zalití a nasákavosti, takže proto je lepší ten truhlík buď namočit, anebo ho zalít, ale vícekrát, tak aby substrát se opět napil a rostliny si mohly nasát.
0: Takže kdybychom tam vylili půl litru vody, tak to prostě proteče.
1: Přesně tak.
0: Jaké letničky můžeme vysadit ještě v průběhu léta, když některé rostliny zvadnou?
1: V průběhu léta víceméně je nabídka stále pestrá, můžou se dosazovat víceméně veškerý sortiment tady těch balkonových rostlin. Mezi ty základní se samozřejmě jedná o pelargonie muškáty, může se to doplňovat surfiniem a šruchou, portulakou, kalibrachojí, mini petuniem a mnoho dalšího.
0: Které balkonové rostliny zvládají vedra nejlépe? Můžete je jmenovat?
1: Jak už jsem říkal, mezi ty hlavní patří pelargonie muškáty, k ním se zařazují také gazánie, sporíše nebo verbeny, šruchy, lantány a mnoho dalšího. Vesměs převážná část balkonových rostlin zvládá tady to slunné stanoviště.
0: Dají se poznat nějak na první pohled, třeba že mají pevnější listy, nebo jak když přijdu do zahradnictví, tak tam je vždycky spousta rostlinek, já tomu nerozumím, tak si říkám, tak jako kaktus má rád vedro, tak hledám tlustší listy. Je to správná úvaha?
1: Není to úplně tak, že by se to poznalo podle síly listu, je to spíše o nějakém charakteru té rostliny, které jsou přirozeně fyziologicky dané, že zvládají to přeschnutí, zvládají lépe ty stresové faktory, plné oslunění. Je to spíše dané druhem té rostliny a geneticky.
0: A které rostliny naopak bývají na extrémní horko citlivější?
1: Mezi ty citlivější rostliny patří fuksie, begonie, netykavky a ještě pár tady z těchto balkonových rostlin, tady ty stinné stanoviště zvládají lepší. Tyto rostliny zase naopak jsou i některé citlivější na přelití, takže je potřeba v tom stinném stanovišti dbát na zálivku, protože nedochází k takovému odparu a je potřeba na to dbát citlivěji. No.
0: Jaké chyby lidé při zalévání během veder dělají nejčastěji?
1: Tam je to různé. Je potřeba zohlednit substrát, nádobu a tady ty okolnosti kolem toho. Stává se za problémy to, že lidé v tom horku neodhadnou zálivku. Mnohdy jim mohou zalet rostliny méně, tak znamená, že ty rostliny tu vodu absorbují rychleji, než přichází další zálivka. Ale také se stává to, že na tom slovém stanovišti zákazníci zalévají ty rostliny více, než je třeba, proto může docházet k vadnutí, přichází další zálivka, tím pádem se ucpávají cévní svazky v kořenech a rostlina přestává absorbovat vodu, vadne více a více a dochází k úplnému úhynu.
0: O velikosti truhlíku, o substrátu a vhodnosti zalévání se budeme bavit po písničce. Mým hostem je Milan Vařák ze Zahradního centra v Kněžpoli na Uherskohradišťku. Vlastní otázky na něj pište na mail studio.zlín@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210. There she was.

0: Obnova povadlých okrasných truhlíků, to je téma dnešní poradny Českého rozhlasu Zlín. Dnes s Milanem Vařákem ze Zahradního centra v Knižpoli na Uhersko-Hradišťku. Své otázky k tématu pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Pojďme teď v našem tématu začít tak trochu od začátku. Když si chceme osázet truhlík, podle čeho bychom měli rostliny vybírat? Co je úplně to první kritérium?
1: První a zásadní věc je orientace stanoviště, jestli se jedná o sluné nebo stinné stanoviště, pak samozřejmě o výběru rostlin, zda jsou bujně rostoucí, zda jsou přímě rostoucí nebo převislé, jaké mají nároky na vodu a živiny. Tyhle vlastně všechny kritéria je potřeba zohlednit při začátku výsadby.
0: Tak pokud bychom šli konkrétně, jaké květiny doporučujete na jižní balkon, kde svítí slunce téměř celý den?
1: Tam se dá zvolit víceméně velká část balkonových rostlin od pelargonii, sporíšů, dvouzubců, kalibrachojí, surfíny, petuny, mini petuny. Všechny tady tyto rostliny milují sluníčko, vyžadují teplo a vyhovuje jim tady tohle stanoviště.
0: Co se naopak hodí do polostínu nebo stínu?
1: Do polostínu jsou obvykle dávat begonie, fuksie, netikavky, zvládají to i okrasné kopřivy, koleusy. Tyto rostliny nepotřebují tolik sluníčka, v tom stinném stanovišti prosperují, nakvétají a je to pro ně optimální.
0: Často vidíme v truhlících na oknech, že překypují barvami, že jsou tam různé druhy rostlin. Má smysl kombinovat v jednom truhlíku různé druhy rostlin, nebo je lepší vybírat spíš takové, které mají podobné potřeby?
1: Určitě se kombinovat můžou, vypadá to velmi atraktivně, nicméně je potřeba zohledňovat rostliny tak, aby jedna nebyla extrémně bujná, druhá nebyla zase více kompaktní, takže vlastně není v tom problém, teďka je trend i takový, že se dají kombinovat rostliny stejného druhu, ale různých barev, které mají stejné požadavky na stanoviště, vodu, výživu a zároveň se nekonkurují.
0: Jak důležitá je velikost truhlíku?
1: Tam je to víceméně dané tím, čím větší nádoba je, tím rostliny mají méně těch stresových faktorů jako na přeschnutí, přelití, lépe dokážou vázat živiny na sebe a celkově je to i méně náročnější na údržbu.
0: Platí, že větší nádoba pomáhá tedy rostlinám lépe zvládat i ta vedra, což jsou ty stresory, jak jste sám řekl?
1: Rozhodně ano. U větších nádob rostlina se dokáže více prokořenit, tím pádem si dokáže natáhnout z většího prostoru více vody a živin. Nedochází k tomu přeschnutí, protože i nádoba absorbuje více vody do sebe. Tady u těch větších nádob je potřeba zohlednit i zálivku, protože tady tyhle velké nádoby nepotřebují tak vydatně a pravidelně zalévat. Mnohdy tyhle velké nádoby mají i nějaký retenční prostor na vodu, takže ty rostliny si dokážou natáhnout i ze zásobárny, takže potom je to vlastně komfortnější pro pěstitele.
0: A jedná se o velikost kořene nebo té květiny? Protože když chci bohatý truhlík, ale zároveň chci, aby ta rostlina neměla tolik stresu.
1: Ano.
0: Je to spíš o tom kořenu?
1: Samozřejmě některé rostliny mají větší kořenový systém, některé o něco menší. Zpravidla bývá to tak, že rostlina, která má velkou nadzemní část, má i o něco větší kořenový systém a natahuje si více vody. Pokud se zkombinují tady tyhle bujnější rostliny s těmi více kompaktnějšími, tak může docházet k tomu, že ty rostliny vysajou tu vodu těm zakrslejším kultivarům, anebo v opačném případě ta nadzemní část je vytlačí. Takže dochází k úhynu těch menších rostlin v té nádobě, i když nemusí dojít jakoby k úplnému přeschnutí té rostliny menší.
0: Já vás poprosím, abyste si dal sluchátka, protože máme jednoho tady volajícího, já vám jenom prakticky řeknu, je tady takový čudlík, abyste si je zhlasil, ta sluchátka, a já tady přivítám prvního volajícího. Dobrý den.
2: Dobrý den. Prosím vás, já nevím, jestli pán mě bude odpovědět moc, protože já jsem si koupila batáty, jsou krásné, tak je to převislý krásné, jenomže mi to něco žere. A tam byly takové jenom vykousané takové tečky a teďka aj ten vršek.
0: Já vás jenom poprosím, jestli byste si stlumila trochu to rádio, vzadu máme trochu ozvěnu, ale váš problém je, že jste si koupila tedy ty okrasné batáty.
2: Ano.
0: Ano, a něco je na nich nějaký škůdce.
2: Jo, něco tam je, něco mi to žere.
0: Mm-hmm. Hmm. A chcete poradit, co na toho škůdce?
2: Ano, ano, jestli pán by mi poradil.
1: Dobrý den. Takže u tady těchto... U batát je, bývá problém, že mají velkou, jsou to bujné rostliny a mají bujný převis. Tím pádem dochází i při tady v tomto deštivém počasí k tomu, že v rostlině se sráží voda, následně přijde oteplení a to prospívá tady těm škůdcům a chorobám. Batáty trpí na mšice, molice, což bývá nejčastější takový faktor v tom, kdy rostliny začnou postupně vysávat ze spodní strany listů a následně se šíří v těch výhonech, které jsou husté a nedochází k takovému proudění vzduchu. Takže v tomto případě je optimální použít nějaký insekticid, kterým rostliny ošetříte ideálně několikrát a mělo by se tady to šíření zastavit a nové výhony už by měly být zdravé. Případně při aplikaci postřiku je optimální zvednout i tu nadzemní část výhony a aplikovat ten postřik ze spodní strany listu, kde dochází k největšímu výskytu.
2: Tak prosím vás, a mohl byste mi říct, jak se to jmenuje ten postřik?
1: Můžete použít základní postřiky jako Mospilan, nebo Sanium Ultra, tady z těchto širokospektrálních insekticidních postřiků.
0: Určitě vám poradí v zahradních centrech. Doufáme, že vám pan zahradník pomohl. Děkujeme ano, ano. Za váš dotaz.
2: Moc děkuji taky.
1: Ráda se stalo.
0: A vy, milí posluchači, posloucháte poradnu o květinových truhlících. Pokud máte vlastní dotazy, pište je na mail studio.zlín@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Jsme tu pro vás. Letní filmová škola už desítky let spojuje lásku k filmu, inspirativní setkání i neopakovatelnou atmosféru Uherského Hradiště. Co přinese letošní ročník, prozradí ředitelka festivalu Radana Korená a jeho programový ředitel Jan Hýlek. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 21. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Hostem pondělní poradny je Milan Vařák ze Zahradního centra v Kněžpoli na Uherskohradišťku. Tématem jsou květinové truhlíky. Ptejte se i vy na mailu studio.zlín@rozhlas.cz nebo zavolejte k nám do studia, číslo je 221 555 210. A pane Vařáku, když někdo nemá čas zalévat květiny každý den v truhlících, podle čeho by je měl vybírat?
1: Je to zásadní pro to, aby ty rostliny nějakým způsobem prosperovaly. To znamená zvolit výběr rostlin, zohlednit ty rostliny tak, aby to byly rostliny méně náročnější na vodu. Takže, anebo případně zvolit nádobu, která má větší schopnost zadržet tu vodu a případně zvolit substrát, který je schopný zadržovat v sobě více vody. To znamená, jsou substráty, které jsou více rašelinové nebo případně, které jsou více kompostové. A například tady ty kompostové více vážou na sebe vodu, to znamená, neprosychají a není potřeba tak častá zálivka.
0: K substrátům se určitě ještě dostaneme. Na trhu jsou také takzvané samozavlažovací truhlíky. Nakolik ty můžou pomoct?
1: Určitě pomůžou. Je to velká část té péče o ty rostliny, kterou za nás ty truhlíky dokáží odvést. Tím, že ty truhlíky mají v sobě nějakou retenční plochu pro to, kde se ta voda zadrží, tak rostliny dokážou si sama nasát tady v těchto extrémních teplotách tu vodu, i když nemají přímo u těch kořenů. A zároveň vlastně je to věc, kdy ty rostliny netrpí prostě na ty stresové faktory tady tímto složením.
0: Jaké chyby lidé dělají už při samotné výsadbě?
1: Těm chybám dochází tím buď, že zvolí špatný substrát, který je hodně prosíkavý a ty rostliny potom trpí. Zároveň se zvolí špatná skladba rostlin, případně vysází ty rostliny hodně nahusto, tím pádem si vzájemně konkurují, vytlačují se a nedokáží prosperovat.
0: Je opravdu tak důležitý kvalitní substrát? V čem je lepší než obyčejná zemina, kterou si třeba vykopnu na zahrádce?
1: Rozhodně kvalitnější substráty jsou výrazně napomáhající rostlinám k jejich růstu a vitalitě. U těch klasických levnějších substrátů je to složeno více z rašelinové části, z dřevních vláken a tyto substráty nemají tak dobré vlastnosti pro to, aby vázali na sebe více vody, obsahují méně hnojiva, při přeschnutí dochází jejich smrsknutí a nedokáží na sebe potom absorbovat vodu. Oproti kvalitnějším substrátům, které obsahují smáčedla, obsahují vyšší obsah startovacího hnojiva, obsahují kokosové vlákna, které dodávají ke kořenům více vzduchu, rostliny se v tom dokáží lépe prokořenit, lépe později zvládají tady to přeschnutí nebo případně naopak přemáčení a lépe dokážou absorbovat do sebe živiny a hnojiva.
0: Takže pokud přijdu do zahradnictví, vidím tam spoustu pytlů se substrátem, jak poznám ten kvalitní, kromě možná ceny?
1: Ano, samozřejmě na zadních stranách obalů je vždy vyznačeno složení procentuální podle složek. Je tam vyznačené množství hnojiva, je tam vyznačeno pH, což je taky velmi zásadní pro rostliny a samozřejmě je to o celkové struktuře toho substrátu. U těchto profesionálnějších substrátů, kvalitnějších, jsou ty substráty takové vzdušnější, měkčí a lépe prostě drží později tu vodu.
0: Tam jenom většinou nemám možnost si ten pytel otevřít a vyzkoušet ten substrát, tak co má být napsané na tom složení? Kolik procent hnojiva by tam mělo být, aby to byl už opravdu dobrý substrát?
1: Není to úplně o množství hnojiva v tom substrátu, jedná se spíše o strukturu. Běžný zákazník to může poznat podle případně váhy toho substrátu, protože tady ty rašelinové substráty jsou lehké, většinou jsou hodně vysušené, aby tolik nevážily a Ty právě jsou ty, které hůř na sebe vážou vodu a potom dochází tady k těmto problémům.
0: A pokud se ještě zeptáme na to pH, je to o druhu rostlin? Jaké pH potřebují?
1: Určitě ano. To pH by mělo být kolem 5,5 až 6,5. Tohle vlastně pH vyhovuje většině rostlin. Mimo přicházející podzimní sortiment, jako jsou vřesy, vřesovce, hebe a tady tahle část rostlin, která naopak potřebuje nižší pH, kyselejší pro svůj optimální růst.
0: Dnes na dotazy odpovídá Milan Vařák ze Zahradního centra v Kněžpoli na Uhersko-Hradišťsku. Po písničce nás čeká poslední část dnešní poradny. Proto pište své dotazy na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Jsme zpět s pondělní poradnou. Dnes ji věnujeme péči o květinové truhlíky. Hostem je Milan Vařák ze Zahradního centra v Knišpoli na Uhersko-Hradišťku. Své dotazy pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou 221 555 210. Vrátím se ještě trochu k výsadbě. Zajímalo by mě, jestli patří na dno truhlíku drenáž.
1: Drenáž samozřejmě je důležitá, nicméně je to hlavně o nádobě. Není jasně dané, jestli se vždy musí dávat. Drenáž se musí umístit do nádob, které mají slabší otok, případně žádný, tam se musí potom výrazně zohlednit zálivka. U samozavlažovacích truhlíků tady tato část si myslím, že není nutná, protože přebytečná voda odchází do takového odtokového vlastně žlabu, kde si případně ty rostliny můžou později nasát, ale u větších nádob, které nemají tady tu otokovou část, tak určitě je potřeba zvolit keramzit, který pomáhá odvádět vodu od kořenů, aby nedocházelo ke stagnaci a potom následném uhnívání těch kořenů tím přemáčením. Takže při každém vysazování těch rostlin je potřeba

0: možná nejkomfortnější. Je to vlastně hnojivo, které je obalené v pryskyřičnatém obalu a postupně teplotou a zálivkou se uvolňuje. To znamená, že nemusíte třeba měsíc až dva hnojit tu rostlinu.
1: Ale když si koupím tady substrát, zasadím květiny, mám hned hnojit, anebo můžu počkat, když mám nový substrát?
0: Záleží, o jaký substrát se jedná. U kvalitnějších substrátů je to množství hnojiva vyšší, takže startovací dávka je obsažena a nemusíte začít hned hnojit. Nicméně pokud se dává, nebo respektive doporučujeme dávat do každé zálivky raději menší intenzitu toho hnojiva, tím pádem rostlina se nepřehnojí a zároveň netrpí na dostatek živin, protože neustále je jí dopřáváno alespoň částečné.
1: Jak si péči o trhlíky co nejvíce usnadnit?
0: Usnadněním dochází asi nejvíce při samozavlažovacích truhlících a samozřejmě použitím tady toho dlouhodobého hnojiva. U těch samozavlažovacích truhlíků záleží, jaký je to typ, kolik vody do sebe dokáže dostat, tak aby zůstala nějaká rezervní část pro ty rostliny. A zároveň při aplikaci, při výsadbě a aplikaci toho dlouhodobě působícího hnojiva dochází k tomu, že zase rostliny jsou nahnojené na další dobu.
1: Teď už se možná trochu zvláštně 20. července, ale přece se zeptám na takovou otázku, co se týká podzimních truhlíků. Kdy je ten správný čas o nich začít přemýšlet, kdy je vysadit, dokdy je důležité počkat nebo lze začít i dřív?
0: Samozřejmě ten sortiment v těch zahradnictvích je víceméně teďka ještě jarně letní, kdy se objevují balkonové rostliny v kombinaci s letními trvalkami a cca od poloviny srpna už se začíná objevovat ten podzimní sortiment rostlin, které už nahrazují tady ty jarně letní rostliny v těch truhlících.
1: Poradna Českého rozhlasu Zlín se pomalu chýlí ke konci, ale na svého hosta mám ještě jednu otázku. Jaké jsou základní rady pro krásné truhlíky?
0: Mezi ty základní rady je samozřejmě správně ten truhlík si založit, zvolit správnou nádobu, kvalitní substrát, vybrat ideální skladbu rostlin pro dané stanoviště a potom samozřejmě citlivě rostliny přihnojovat a zalévat tak, aby mohly krásně celý rok růst.
1: Hostem pondělní poradny byl Milan Vařák ze Zahradního centra v Kněžpoli na Uhersko-Hradišťku. Díky za váš čas a nasledanou.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Záznam celé poradny najdete později na webu zlín.rozhlas.cz.
2: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín se pomalu blíží ke konci. Dnes jste mohli v uplynulých minutách slyšet poradnu o květinových truhlících. Zítřejší čas od 11. hodiny bude patřit letní filmové škole v Uherském Hradišti. Ta začne už tento pátek a do studia Českého rozhlasu Zlín si o ní přijdou popovídat ředitelka festivalu Radana Korená a jeho programový ředitel Jan Bílek. Budu se těšit zítra naslyšenou. Příjemné pondělí přeje Kristýna Fuchsová.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Otrokovicích tento týden začne oprava hlavního chodníku u rekreačního areálu Štěrkoviště. Rožnov pod Radhoštěm řeší rychle mizející sáčky na psí exkrementy. Ze stojanů podle radnice lidé odnášejí celé balíčky. Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Dnes bude oblačno, teploty až 24 stupňů. Barbora Hejtmánková a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pěkné poledne. Lokální opravy nově vybudovaného chodníku začnou tento týden u areálu Štěrkoviště v Otrokovicích. Po uvedení chodníku do provozu se na několika místech objevily drobné nerovnosti, způsobené dosedáním podkladních vrstev. Zhotovitel nedostatky odstraní v rámci reklamace na vlastní náklady, pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
2: Po celou dobu oprav zůstane průchod do rekreační oblasti zachován. Návštěvníky ale žádáme, aby při průchodu místem prací dbali zvýšené opatrnosti a respektovali pokyny pracovníků stavby.
0: Sáčky na psí exkrementy mizí ze stojanů v Rožnově pod Radhoštěm během několika hodin po doplnění. Město má po Rožnově rozmístěných 9 stojanů a pracovníci je doplňují dvakrát týdně. Podle lidoveckého místostarosty Tomáše Grosse zatím přitom nestojí jejich nedostatek, ale lidé, kteří si ze stojanů odnášejí místo několika sáčků celé balíčky.
3: Spíše si myslíme, že Rožnované prostě přijdou, vezmou celý ten pakl těch sáčků a odnesou si je, čímž v podstatě znemožní jejich využití dalším pejskařům. A tak nabízíme těm, kteří opravdu chtějí větší množství sáčků, ať si zajdou na radnici, ať si je prostě u nás nafasují, není v tom žádný problém, ale moc prosíme, aby nebrali všechny sáčky z těch stanovišť, protože pak chybí těm ostatním.
0: V první polovině týdne bude obloha v Česku hlavně oblačná, místy se může objevit i déšť. Přes den bude mezi 18 a 23 stupni. Na Moravě teploty stoupají ke 25 stupňům. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek, rtuť teploměru klesne i pod 20 stupňů a pršet by podle meteorologů mělo na většině území Česka. Od pátku se začne oteplovat. V neděli by mohlo být až 31 stupňů. Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo. Dál ale bude ceny a marže monitorovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva opět zdraží.
1: Počasí.
0: Během dne bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno až oblačno, jen s menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme 21 až 24 stupňů, na Valašsku kolem 20 stupňů, povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná Morava krásná zem s Květou Navrátilovou. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Pěkný den, přátelé, od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Odstartovali jsme první hodinu pořadu Morava krásná zem, a to lidovou polkou Katerinko Staň hore, kterou nás potěšila mistříňanka. A kdo má svátek, oba kolandáře se shodují na jméně Eliáš a Ilja. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. I dnes, jako po všechny prázdninové dny, si vyslechneme naše zpěváčky v projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme až po písničce. Já se velice těším, kdo pak se asi dovolá. Připomenu ještě telefonní číslo 726465200. No a teď už písnička slibovaná. Mám já košilku Miloslav Nauč, Richard Plachý a Zdounečanka.

Kvalčík nám dozněl, mám já košiličku z Dounečanka dohrála a přátelé, bohužel se k nám nikdo nedovolal ze zpěváčku, tak budeme pokračovat, budeme čekat, že nám zavoláte. Já ještě připomenu číslo telefonní 726465200. Těším se na vás, takže mějte odvahu. Dobře to všechno dopadne. Ale já teďko dám přání a dáme písničku a budeme čekat, kdo zavolá. Tak v pondělí 20. července oslaví své další krásné narozeniny paní Marie Juračková z Černovic u Blanska. Takže jak zní přání? Milá Maruško, k tvým krásným narozeninám ti z celého srdce přejeme vše nejlepší, hodně a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobní i rodinné pohody, hodně radosti z tvých dětí, vnoučat a celé rodiny i dobrých přátel a krásných zážitků z dobré dechovky, kterou máš tak ráda a hojně navštěvuješ. To vše a ještě mnohem více ti upřímně a z celého srdce přejí kamarádi Toník a Ludmila. A písničku prosíme zahrát také jejímu manželovi Luďkovi jen tak pro radost, potěšení a povzbuzení. Tak předali jsme a písnička Pavel Svoboda, Blanka Kaňová, Dvérka a Lácaranka.

0: Vítám ve vysílání paní Janu Bartákovou z Horního Štěpánova. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny moc posluchače, ale omlouvám se, protože jsme tady měli vnoučky už na prázdniny a bohužel všichni zpívají, máme 10 vnuků, ale chtěla bych moc popřát svému milovanému manželovi, který dneska slaví 70 let a vnuk Oldřich slaví dneska 24 let, takže jsou to všechno muzikanti, ale bohužel by vám mohl zaspívat jenom manžel nebo...
0: Už ty malé děti nemáte tam, ano?
1: No už bohužel, odjeli. Teďka zrovna nemáme, odjeli.
0: A, to je škoda. No. Dobře, no tak manželovi budete přát, že jo, hodně zdraví, štěstí a k jeho narozeninám, že ano?
1: Ano, ano, boží požehnání všem, kdo mají dnes narozeniny, svátky, tak všem ano. Přeji i všem do rádia. Přeji všechno nejlepší
0: ano,
1: požehnání.
0: A to se hlavně neomlouvejte, protože prostě to je na lidech. Zavolají, nezavolají. To je prostě, tak to je, svoboda. Paní Jano, já vám přeji.
1: Máte krásný den.
0: No také přeji. Tak už je tak jako chladněji, vidíte, je lépe, tak to je dobře. Tak, paní
1: Jano. Ale vnučka Tonička často volá panu Junákovi do srdcovek, tak ta bývá velmi často v rádiu, má ho moc ráda.
0: Vidíte, tak to mě mrzí, že nás to minulo. Tak paní Jano, já vám přeji také vše dobré, ať se daří a nashledanou.
1: Děkuji moc, nashledanou.
0: A já tady připojím ještě e-mailovou poštu, máme tady dopis další. Dobrý den, vážená redakce, obracíme se na vás s prosbou o zveřejnění gratulace pro mého manžela Pavla Kabelu z Boleradic, který dnes slaví 70 roků. Milý náš oslavenče, slaví své krásné životní jubileum, 70 let života. Z celého srdce ti děkujeme za lásku, obětavost a pracovitost, si pilířem naší rodiny. Ať Bůh žehná další roky tvého života, prožité v dobrém zdraví, pohodě, spokojenosti a radosti z rodiny i malého hospodářství. Vinohrádek ať dává dobrou úrodu a včeličky snáší hodně medu. S láskou manželka Marie, dcery s rodinami a celá rozvětvená rodina. Vnučka Vaneska dědečkovi za vše děkuje a posílá pus, pus, pus, autobus. To je naše heslo. Za odvysílání gratulace vám děkuji. Tak... Jdeme na další tady telefony, takže zkusíme, uvidíme, třeba budeme mít štěstí. Tak, halo, kdo se k nám dovolal? Morava krásná zem, máte prosím zpěvavé dítě?
2: Ano, tady Kubíček Kovařík.
0: No to je skvělé, takže já si s dovolením jenom napíšu vaše ctěné jméno, teda vašeho vnoučka, asi předpokládám.
2: Ano, je to Jakub Kovařík.
0: Takže Jakub Kovařík, ano, Kovařík. A prosím, kolik má let?
3: 8.
0: 8 let, dobře. No a jakou bude zpívat písničku?
3: Když jsem já sloužil, to první let.
2: Musíš pěkně nalazit.
0: Dobře, tak prosím pěkně, já to za chvilku odstartuji a jenom prosím, vy jste babička nebo maminka?
2: Babička.
0: Babička, jenom vaše jméno?
2: Anna Kovaříková.
0: Paní Anna, ano, děkuji vám, paní Anno Kovaříková, já si to jenom tady, paní Anno, prosím, nezavěšujte mi potom po zpívání, já si ještě musím vzít nějaký kontakt, ano. Aby jsme potom eventuálně, když bychom vás kontaktovali. Tak jdeme na zpívání, já se moc Jakoubku těším. Ahoj, zdravím tě a pojďme na to.
2: Tak můžeš začít.
3: Když jsem já sloužil, to první

0: Kraczenku za to, a ta kaczka chodzi, bo sa, a ta kurze kra...
1: No to jedno.
0: A to kurze kra, kurze biega po dworze, ma panenka placze, doma w komorze. Když jsem ja sloužil to třetí leto, vysloužil jsem si husičku za to. A ta už sa chodí bosa a ten večkne bláto tlačka a to kuře krá, kuře běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. Když jsem ja sloužil to čtvrté leto, vysloužil jsem si prhátko za to. A to prase jako pepř a ta kačka chodí bosa a ta... A to tlačka a to kuře krá, kuře běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to páté leto, vysloužil jsem si telátko za to. A to tele hubou mele a ten bez jako vec. A ten hubu tam chodí bosa a to kočka z bláto tlačka. A to kuře krá, kuře běhá po dvoře. Má panenka pláče doma v komoře.
2: No tak výborně, my ti tleskáme, ano, Jakubku, prosím tě, potěšil jsi naše posluchačky, posluchače a posluchačky, když jsem já sloužil, tak se jmenovala ta písnička, viď, nezmílila, ano, výborně, no prosím tě, mohu tě jenom tak malinko vyspovídat?
3: No.
2: Dobře, tak jak trávíš léto prázdniny, ty jsi u babičky?
3: Jo.
2: Ano, no tak babička Anna, a prosím tebe, tak nám něco o sobě povíš. Chodíš někam zpívat, hraješ na nějaký nástroj?
3: Hraju na kytaru, ale nechodím nikam zpívat.
2: Dobře, no tak hraješ na kytaru, to je pěkný. No a co tvoje rodiče, zpívají, hrají na nějaký nástroj?
3: Máma hraje na klavír a na flétnu, ale táta jenom zpívá.
2: No tak to je perfektní. A kdo ti učí písničky? Sám
3: učím
2: nebo?
3: Na kytaru.
2: No myslím jako, jestli si ty písničky vždycky vybíráš sám, nebo ti třeba maminka nějakou? Nebo...
3: Vybírám.
2: Vybíráš, aha, dobře, dobře, dobře. No tak ty máš prázdniny, tak určitě asi děláš takový ty klukovský věci, ne? Jezdíš na kole, co?
3: Fotbal, tak.
2: Fotbal, no dobře. Tak to máme radost, že máme kromě toho zpěváčka i sportovce. Dobře, tak poslyš, já ti moc děkuju, že jsi zavolal, že zavolala babička, paní Anna. Já ti gratuluji a pokud to všechno dobře dopadne, protože v neděli bude slosování, no tak můžeš vyhrát rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Tak byl jsi už v Brně v zoo, nebo ještě ne?
3: Jednou byl.
2: Jednou jsi byl. No a tak já myslím, kdyby to vyšlo a vyhrál jsi, tak by ses tam těšil ještě po druhé.
3: No.
2: Ano, tak by to bylo takový dobrý dobrodružství, viď? Tak jo, tak my ti moc děkujeme, přejeme ti krásné prázdniny, buď na sebe opatrný, no a jak se říká ahoj a písničku jako
3: ahoj.
2: Dárek posíláme, ano? Naschledanou.
3: Děkujeme.
2: Kteráže to bude pod Lanchotem cestička.
4: Český rozhlas Zlín.

pojďme na e-mailovou poštu, přátelé. Dobrý den, prosíme o pěknou písničku pro paní Alenu Málkovou ze Zádveřic, která se dožívá krásných kulatin. Milá Alenko, nastal čas na oplátku ti popřát zas. Život to vzal zase zkrátka, už je tady sedmdesátka. Budíš pravdou dávné rčení star, že člověk nikdy není, když se cítí v duši mlád a život umí užívat. Ať tě vše stále baví, jen to dobré a hodně zdraví. Zdraví, štěstí, lásky dost, spoustu přátel a ze života radost. Tak ještě jednou hodně zdraví a ať ještě dlouho chutná ten šálek, kafíčka a dortíček a plaváníčko. Přejeme život jako sen a spokojenost v něm. Krásný narozeninový den Jana a Jarda Mikulášovi. A písnička Na břeclavském rynečku a Lácaranka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: A jsme zpět, Morava krásná zem, a já vítám ve vysílání paní Ševčíkovou z Morkůvek. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Tak my bychom s manželem chtěli poslat panu Pavlovi Kabelovi do Boleradic taky velké přání, ať se má dobře, hlavně hodně zdraví, ať se ho drží a má hodně lásky od své krásné a hodné rodiny a manželky, tak my mu taky přejeme jenom všecko nejlepší, ať se má dobře a taky, aby mu ty včeličky dodávali pořád med a aby se věnoval těm svým zálibám, on jich má taky hodně. Tak to by bylo od nás tak, aby jsme mu to popřáli a i my.
1: Dobře, tak paní Ševčíková, vám přeji, ať se vám daří, pěkný den a nashledanou.
2: Děkuji, vám taky hezký den, nashledanou.
1: A teď už paní Zdeňka z Velkých Němčic, vítám vás.
3: Děkuji, dobrý den, přeji vám krásný den, vám všem přeji, aby se vám vše podařilo, co si přejete. A já bych chtěla vaším prostřednictvím poslat písničku pro manžele Slabákovi, pro paní Ivánku Slabákovou, ano, a jejího manžela. Přeji jim hodně, hodně zdraví, štěstí a snad už brzy uslyšíme.
1: Určitě, uzdravuje no. Se. Jde to jak se step by step, no, krůček po krůčku, jak se říká, ano.
3: Ano, tak je nám smutno po tém hlásku, ale jsme rádi, že jsme se dovolali, že jste mě to vzala. Moc vám děkuji a tímto bych ještě chtěla poslat tuto písničku do Zambie pro mého vnuka Zdeňka Milouše Ružičky, že on si to vždycky pustí pospátku a už ano. Se těšíme, až nám přijede domů.
1: No ano, taková dálka teda.
3: To je dálka, no jo. Tak jo. Tak to... moc vám děkuji a písničku a i všem známým do Křepic pro švábního traktoristy pana Františka Urbánka, to je švábný traktorista a nikdy nezapomene na svou milovanou manželku, takže jim taky posílám tuto písničku a vám všem moc děkuji, nashledanou.
1: Ano, paní Zdeňko, ať se vám daří, nashledanou. Tak a já tady připojím ještě e-mailovou poštu. Dobrý den, prosíme o pěknou písničku pro paní Alenu Málkovou ze Zádveřic, která slaví krásné kulatiny. Milá Alenko, nastal čas na oplátku ti popřát zas. Životo vzal zase zkrátka, už je tady 70. Budíš pravdou dávné rčení star, že člověk nikdy není, když se cítí v duši mlád a život umí užívat. Ať tě vše stále baví, jen to dobré a hodně zdraví, zdraví, štěstí, lásky dost, spoustu přátel a ze života radost. Tak ještě jednou hodně zdraví a ať ještě dlouho chutná ten šálek kafíčka a dortíček a plavání přejeme. Život jako sen a spokojenost v něm. Krásný narozeninový den Jana a Jarda Mikolášovi. Tak to jsme předali a pojďme na písničku. Smutná novina. Jiří Tesařík a Straňanka.

0: Pojďme si poslechnout paní Dohnalovou z Hluku. Vítejte.
1: Dobrý den, tady Dohnalová z Hluku. Já bych chtěla popřát svému bratrovi Františku Ratajskému k jeho 80-letým narozeninám, které zrovna oslavuje dnes, hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost. Ať se mu splní prostě všechno, co si přeje. Tomu přeje sestra Marie Dostálová s rodinou a sestra Zdenka Dohnalová s rodinou. Moc krát vám děkujeme. Naschledanou.
0: Naschledanou, pěkný den.
1: Děkuji.
0: A teď se budeme věnovat tady e-mailům. Tak chtěla bych vás poprosit o písničku Jedna růža, dvě růže. Aha, tak někdy zahrajem příště. Nebo jakoukoliv píseň babičce k jejímu krásnému jubileu a to, že slaví právě dnes 80. narozeniny a je to drahé a milované babičce Hedvice Musilové z Brumova. Chceme k jejím krásným 80. popřát moře zdraví, neubývající elán a stále úsměv na tváři. Babičko, děkujeme za vše, máme tě moc rádi. Posíláme ti obrovskou pusu a o víkendu to oslavíme. S láskou tvoje pravnoučata Jonášek, Toník, Zorka a celá tvoje rodina. Tak to je jedno přání a pojďme ještě tady na další. Víc než jen přání je žehnání a milost božskou posíláme dnes v poledne z odbočky v Židenicích do Majlonta. Pro vedoucího Dolfu a Tadeáše, mladého pána z Hájku, vyprošujeme neotřesitelný klid v duši, radost z poctivé práce a jasný směr na všech životních cestách. Důvěřej v Boha.

0: Tak, přátelé, písnička nám dohrála a pojďme tady na další přání, které tady mám. Prosím o přidání gratulace a zahrání hezké písničky pro paní Marušku Juračkovou z Černovic na Blanensku. Když muzika pěkně hraje, Maruška jen kvete a je nám dobře všem na světě. Maruško, k tvým dnešním krásným narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí, životní pohody a mnoho dalších krásných setkání při dobré muzice. A to ti přeje Marta a Jirka z Olbramovic. Tak, s pozdravem Jiří Kubera. Tak, jdeme na další písničku, kterou tady máme a budeme hrát. Takže v širém poli hruška stojí a Ondráš.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak a máme tady aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně a budeme vinšovat panu Orsákovi Miloslavu, který slaví, který 18. července 88 roku, tak tedy 18. července 88 roku. Dále slaví své narozeniny 19. července, oslavil pan Lubomír Vlček, 75 let, a taktéž 19. července oslavil pan Vojtěch Capil, 75 roků. Tak vážení a milí, přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, ať se vám daří a na zdraví a živio. No a pošleme další písničku. Neotvíraj okénečko, Miroslav, Richard Procházka, Dalibor Kozmík a Miločanka.

Tak vážení a milí, máme tady ještě pozvánku. Mužský sbor z Moravské Nové Vsi vás srdečně zve na předhodovní zpívání podmájů, které se uskuteční v sobotu 25. července od 19:30. Vystoupí místní mužský sbor, mužské sbory z Nedakonic a ze Skalice, ženský sbor z Hrušek, folklorní soubor Kuželovjan, dětský soubor Jatelinka a jejich solisté, domácí verbíř Filip Hřebačka, dále zaspívá duo Liba Petrášová s Markétou Zhánělovou a Daniela Magálová z Moravanky. Hraje cymbálová muzika Lusk, programem vás provede Svatava Rudolfová. Po skončení programu bude následovat beseda u cymbálu. Dále vás srdečně zve Slovácký krůžek a Neoveská chasa na Svatojakubské hody ve dnech 26. a 28. července. V neděli začínají hody ve 14 hodin průvodem krojovaných a poté přivítáme přes polní chasy a k tanci a k poslechu bude vyhrávat dechová hudba Sobuláci a cymbálová muzika Stupava. V pondělí ve 14 hodin bude průvod pro stárky a příchod mužáků. Hraje dechová hudba Legrůti a v úterý o 19. hodině začíná hodová zábava pod zeleným a bude hrát dechová hudba Miločanka. Těšíme se na vás. Tak předali jsme a hrajeme další písničku, tak Kněždubská věž a Moravanka.

Tak vážení a milí, ta Kněždubská věž, ta zezní příště. Už ten čas se nám trošku naplňuje, takže pojďme si dát písničku Zdeněk Baťka, Nedívaj se do pohárku a Kumpánovi muzikanti.

Tak, vážení a milí, dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody s dalšími pořady vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu Vladimíra Fefra s názvem Erika, kterou pro vás hraje Moravěnka. Přeji vám krásné odpoledne.

0: srdcovky vyrážejí na cesty.
1: I Česnek dokáže skrývat tajemství, rébusy a hádanky. Nevěříte? Speciál Srdcovek na cestách vás o tom přesvědčí. V sobotu 25. července soutěžíme živě na slavnostech Česneku v Buchlovicích. Mimořádné vysílání, při němž všudy přítomný Česnek zaručeně odradí upíry a upevní zdraví, poslouchejte nebo si vychutnejte přímo v Buchlovicích. V sobotu 25. července od 11 hodin se na vás bude těšit Zdeněk Junák.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art. Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smírny. Pondělní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Hasičům při dohašování požáru bývalé 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně pomáhá chladnější počasí. Silničáři začnou ode dneška opravovat poškozený povrch na čtyřech úsecích silnic první třídy na Valašsku. V Paříži našli dosud neznámý Mozartův rukopis. Dnes bude v regionu oblačno, teploty až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Hasiči 12. den likvidují požár budovy 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě zasahují 3 jednotky. Současně pokračuje průzkum požářiště, podle jehož výsledku budou hasiči plánovat další postup. Teploty ve zřícených částech budovy výrazně klesly i díky změně počasí, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
6: Nám pomohlo poměrně hodně i to deštivé počasí, noční chladno, takže to všechno vlastně přispívá k tomu, že ty teploty jsou opravdu téměř na nule.
4: Silničáři začínají opravovat poškozený povrch na čtyřech úsecích silnic první třídy na Vsetínsku. Provoz tam povedou kyvadlově. Na některých místech bude i částečná uzávěrka. Dodává mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
7: Jako první přijde na řadu silnice 1/57 u Bystřičky. Tam začneme pracovat už v pondělí 20. července a práce zde potrvají do úterý 21. července. Po celou dobu oprav bude provoz veden kyvadlově, což může zejména v ranních a odpoledních špičkách způsobovat zdržení.
4: V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půlrok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000 lidí. Podle ministerstva práce je to kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání. Ve francouzské národní knihovně v Paříži objevili dosud neznámý Mozartův rukopis z roku 1778. Obsahuje dosud nevydanou hudbu pro flétnu a harfu i záznamy z jeho výuky kompozice. Odborníci nález označují za jeden z nejvýznamnějších Mozartových objevů posledních desetiletí.
8: Jde o malý sešit o 44 stranách, který obsahuje dosud neznámou Mozartovu hudbu. Rukopis ale nevznikl pouze jeho rukou. Mozart začal zapisovat a dokončila ji jeho studentka.
9: Říká nálezce rukopisu Ansoise Pierre Goua z francouzské národní knihovny. Podle muzikoložky Jany Frankové z Moravské zemské knihovny přináší objev i nové svědectví o Mozartově životě.
10: Je to nález, který velice významným způsobem dokládá Mozartovu pedagogickou činnost.
9: Nově objevené skladby nahrálo Radio France. Nahrávky jsou na jeho webu volně dostupné do středy 22. července. Marek Gensl, Radiožurnál.
5: Počasí.
4: Ve Zlínském kraji bude polojasno až oblačno. S menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Večer se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů a povane mírný vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Příjemný poslech dalšího vysílání.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdhamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktorka.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Veselé a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, mm-hmm. Původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce, vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký
2: jsem
1: to byla?
2: Si vybrala kytaru.
1: Kytaru.
2: A posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá, akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo, takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
2: No ano, nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat, prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako tu pracovní jako rozkročenost. Víte,
2: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
2: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mhm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný a hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý leta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pán Bůh zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněný jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kdy dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty, to znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný, já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý. Já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjektivistický, radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Vždyť to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako nevotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájila na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
2: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
3: Ano.
2: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
3: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
2: Herci třeba?
3: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
2: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle, počkejte, člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
3: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
2: Ano, básně, k tím se tak ještě dostaneme. Ano,
3: no dobrá.
2: Snad.
3: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
2: Aha.
3: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
2: Ano.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hes a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajdhamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát a vy povídáte a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, kdybyste ho četla a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme čich, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl Petr Čarek taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím vás.
2: Jo. Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu.
1: Hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinsko-americké rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo. Přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit, protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls a to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču, na TNT. Jasně, když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli. To a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu, že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná. Jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr 1 básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Tajska, kde jsme si pořídili dokonce apartmá, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Tajsku. Tajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca, a keca, a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zájemci mohou na konci srpna žádat o podporu na odbornou činnost v památkové péči. Zlínský kraj rozdělí dotaci 400 tisíc korun. Vsetín dokončí obnovu sportovišť u všech svých základních škol. Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Dnes bude v regionu oblačno, na teploměru naměříme až 24 stupňů. Jsou tu odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Celkem 400 tisíc korun rozdělí Zlínský kraj mezi spolky a další subjekty, které se zaměřují na ochranu a popularizaci kulturního dědictví v regionu. Žádosti o podporu mohou lidé posílat od 24. do 28. srpna. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Peníze je možné využít například na sborníky a odborné publikace, stavebně historické průzkumy, konference, semináře, výstavy, dny otevřených památek, školy řemesel a další aktivity věnované kulturnímu dědictví.
2: Ve Vsetíně začala modernizace hřiště u základní školy Rokytnice. Je to poslední základní škola zřizovaná městem, která ještě nemá opravené venkovní sportoviště. Práce za bezmála 7 milionů korun skončí nejpozději v listopadu. Co všechno tam vznikne, popisuje mluvčí města Jana Rašková.
5: Součástí modernizace bude nová běžická dráha s vodopropustným povrchem, doskočiště pro skok do dálky a inline oval. Přibudou také dvě víceúčelová hřiště. Jedno s moderním plyžovým povrchem pro míčové sporty a druhé s umělou trávou pro malou kopanou, volejbal, nohejbal i atletickou přípravu.
2: Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let. A to každých 5 let o 500 korun měsíčně, pokračuje Juchelka.
6: Je to z toho důvodu, že v dlouhodobějším horizontu, čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby, tak se samozřejmě rozšiřují ty věkové podmíněné valorizace o dvě další, to znamená od 80, 85, 90 až vlastně do 100 let.
2: Století by tak podle Juchelky měly mít díky věkově podmíněným valorizacím o 3000 navíc. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham se dnes stal předsedou britské vlády. V jejím čele vystřídá svého stranického kolegu Keira Starmera. Ten stál v čele země 2 roky.
7: We will take power from Westminster and Whitehall.
8: Ve svém pátečním projevu poprvé v roli lídra Labouristů Burnham slíbil, že více pravomocí přesune z londýnského Westminsteru přímo do regionu a měst. Decentralizace Spojeného království a, jak řekl, náprava toho, co se zanedbalo, budou důležité programové body příští vlády. Aby se mohl postavit do jejího čela, musí ho ještě dnes formálně pověřit jejím sestavením král Karel III.
9: Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převažovat polojasno až oblačno, jen s menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty budou 20 až 24 stupňů a vítr povane mírný.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Doprava v našem kraji je v tuto chvíli plynulá. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná dobré odpoledne s Pepou Kollerem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Přeji vám krásné pondělní odpoledne. Dnes je 20. července a v tento den si připomínáme Mezinárodní den šachu. Pokud platí, že každá dobrá partie začíná správným tahem, pak ten svůj už máte za sebou. Naladili jste si Český rozhlas Zlín. Za chvíli se společně podíváme do podzámecké zahrady v Kroměříži, kde budeme pátrat po jedné skoro detektivní záhadě. No víc vám prozradím hned po písničce Od tiché dohody. Zajímavosti i dobré muziky pro vás ale máme připraveno mnohem víc, tak ničím nerušený poslech vám přeje Pepa Koller.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Slíbil jsem vám v úvodu malou detektivní záhadu, tak tady je. Pracovníci stavebního odboru Olomouckého arcibiskupství pátrají po dvou litinových vázách, které podle původních plánů zdobily průčelí rybářského pavilonu v podzámecké zahradě v Kroměříži a vyzvali na pomoc i veřejnost.
1: Pod pečlivým dohledem pávů stavbaři pracují na opravě jedné z největších dominant podzámecké zahrady, rybářském pavilonu.
2: Dokončujeme průzkumy, kde jsme našli původní omítky. Je to v určitých pásech, kdy je v horním pásu, vidíte takové praskliny, vodorovné skoro, tak tam je historická omítka nějakým způsobem přetažená.
1: Pavilonu chtějí vrátit původní barevnost i vzhled, popisuje práce referentka stavebního odboru Olomouckého arcibiskupství Šárka Brantalová a dodává, že podle starých plánů stávaly v průčelí budovy dvě velké vázy.
2: Scháníme jakékoliv historické podklady, máme obrovské množství té historické fotodokumentace, aby jsme zjistili, jak vypadaly ty vázy, které stály, to víme, že tam byly vázy. Nevíme ale, kde jsou.
1: Stavební referentka věří, že sami návštěvníci mohou mít v rodinných albech fotky rybářského pavilonu z minulého století.
2: Kdyby kdokoliv měl nějakou krásnou historickou fotku, určitě může zanechat u nás tady na zámku. Budeme moc rádi.
1: Fotky návštěvníků by také mohly naopak pomoci s umístěním jedné velké litinové vázy, která zatím provizorně odpočívá uvnitř rybářského pavilonu.
2: Tak ta stála teďka roky rokoucí na pavím dvoře. Předpoklad je, že to bylo druhotné umístění té vázy a když se na ní podíváte, je tam znak Teodora Kona, arcibiskupa, tedy je to váza z přelomu 19. 20. století a my hledáme, kde původně stála. Proto je tady teď umístěná, aby se nestratila, aby nám ji někdo neodnesl, bude restaurována.
1: Dodala stavební referentka Šárka Brantalová. Z kroměřížské podzámecké zahrady Blanka Kovandová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Besídka zvláštní školy, návštěva cirkusu nebo maturitní večírek, tak to jsou tři z desítek povídek, které společně napsali Jiří Grossman a Miloslav Šimek. První jmenovaný Jiří Grossman by se dnes dožil 85 let. Zemřel ale předčasně v pouhých 30 letech v roce 1971. Přesto za sebou zanechal mimořádné dílo humoristické i textařské.
1: Jako kotě si přijíst a víčka mír zavřená.
2: Muž mnoha talentů, navíc galantní, zdvořilý a vtipný, takový byl Jiří Grossman, divadelní kolega Miloslava Šimka z přelomu 60. a 70. let.
3: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem.
2: Už ve škole ho zajímala hudba, vedl školní orchestr a tíhnul také k divadlu. Komediální talent zdědil po rodičích, kteří jezdili s kočovnou společností. Miloval Slávii, fotbalový klub i kavárnu. Právě tam s Miloslavem Šimkem psali legendární povídky. U stolu, kterému říkali tradiční.
3: A dokonce jsem býval i hlavním hrdinou dětských radovánek. Maně vzpomínám na nejoblíbenější hru naší třídy, která se hrála i několikrát denně a v níž jsem byl vždy ústřední postavou. Byla to známá hra na fackovacího panáka.
2: S Miloslavem Šimkem začali vystupovat v 60. letech v klubu Olympic, který působil na místě dnešní Ypsilonky. Na pozvání Jiřího Suchého pak svá čísla přenesli do Semaforu a vyprodávali návštěvní dny nejen díky četbě povídek, ale také scénkami. Třeba v této se snažili vymyslet hit.
4: Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
5: Takhle, a nemohl by si po ránu točit klikou lanovky? Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posvačil trochu teplé vánočky.
2: Herecké nadání zužitkoval i ve filmu Zločin v Šantánu, kam ho v roce 1968 obsadil režisér Jiří Mencl. Cítil se být ale především textařem. Pro Pavla Bobka napsal O ruby, nechtěj mi lásku brát, nebo Mou dívku N. Pro Evu Olmerovou hit Čekej tiše.
6: Čekej tiše, až mraky měsí.
2: Ale nejčastěji psal pro Naďu Urbánkovou. Té daroval také svůj poslední a zároveň nejsilnější text.
7: Vždyť já chci jen žít, jak žít se má.
2: Skladba Závidím nabyla na síle až poté, co se naplnil osud jejího autora. Jiří Grossman zemřel předčasně v prosinci 1971 v pouhých 30 letech. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín.
9: Zelený a šedý zákal. Dvě oční onemocnění, která mohou nenápadně a často nevratně ohrožovat zrak. Jak je poznat včas? Jaké jsou možnosti léčby a proč je prevence tak zásadní? Odpovědi nabídne oční lékař zlínské Baťovy nemocnice Jan Pohanka v poradně pro zdraví. Už 22. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
8: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Regionální stopař.
1: Dřevěné sudy, kádě nebo bečky. Výrobky, které provázejí lidi po staletí a za kterými stojí jedno z nejstarších řemesel – bednářství. Ve Vlachovicích na Zlínsku sídlí rodinné bednářství Frizelka, kde se toto umění předává už téměř 90 let. Součástí areálu je navíc i malé bednářské muzeum, které návštěvníkům přibližuje historii tohoto řemesla. Na místo dnes vyrazila naše regionální stopařka Petra Sedláčková a povídala si i s majitelem bednářství Josefem Frizelkou.
2: Pane Frizelko, součástí vašeho bednářství není jenom dílna, ale také malé muzeum. Co v něm návštěvníci uvidí a máte tady nějaký exponát, na který jste obzvlášť pyšný nebo který má třeba nějakou zajímavou historii?
3: Tak samozřejmě je tady toho plno, ale hlavně chci říct, že můj praděda, který to všechno zavinil, tak mám tady pozůstatky jeho vlastně ponku, hoblíka dřevěného, dětka neboli kozu. A jak vlastně on vyráběl původně ty jeho škopíky, putenky a tak dále. A ostatní výrobky, co tu máme z dnešní doby a hlavně nástroje, které jsou vzácné.
2: Je to zajímavé, protože bednářství vzniklo opravdu před 90 lety, takže tady ten punk už je skoro stoletý. Je to krásná práce, velmi zajímavý kus, který tady máte. Řekněme, že to bednářství patří k tradičním řemeslům, vaše rodina ho provozuje, udržuje ho při životě. Co je vlastně důležité pro to řemeslo, aby ho mohl vykonávat? Co dělá z bednáře dobrého bednáře?
3: Samozřejmě je to práce se dřevem, umět dělat na strojích, ale hlavně se to trošku srdíčka, že je to o fyzické námaze, ti zaměstnanci to dělají s láskou, jinak to nejde, protože ta dřina tam prostě je. A i když máme dneska různé stroje, moderní stroje, odsávání od strojů, všechno se nedá prostě udělat na stroje, takže snažíme se. Ale je to o tom, že vlastně potom, když vidíte úsměv u zákazníka, poklona, chvála, úsměv, takže vlastně to je taková odměna zase pro nás, že to je asi dobré, neteče to, funguje to, takže o to nás jako baví jako zase dál pokračovat.
2: Já už jsem měla tu, řekněme, poctu dneska se projít trošku podílně, mluvila jsem s vaším synem, taky Josefem, v pořadí už čtvrtým, který je bednářem u vás v rodině. Ukazoval mi právě nějaké kádě, sudy, které vyrábíte. Bylo to velmi příjemné, kdyby se ostatní chtěli podívat k vám do dílny, jak vám do bednářského muzea, jak se k vám dostanou, jaká je možnost vlastně prohlédnout si tady to řemeslo, dozvědět se něco o jeho historii, co jim vlastně povíte a ukážete?
3: Tak do mě zájem může přijít každý pátek od 10 hodin, děláme jako exkurze takové, podílně a tak dále. Jako mluvíme o řemeslu, hlavně mluvíme o dřevě, ukážeme, jak se co dělá. To trvá hodinu a půl a přijdeme tady do muzea, kde to máme tady ty staré nástroje, ty nové výrobky, které nemáme na dílně hotové a končíme tím, že si dáme poštamplece a povykládáme si trošku šířejc.
2: Je to rozhodně krásný zážitek, já můžu jenom doporučit, protože když člověk přijde do té dílny, tak cítí tu úžasnou vůni dřeva, kterou Frizelkovi, jak už mi bylo řečeno, dávno necítí, protože jsou na ní zvyklí. Já vám moc děkuji za rozhovor, pane Frizelko, a ještě doplním, že prohlídky bednářství Frizelka probíhají taky po předchozí domluvě, kromě těch pátků můžou zatelefonovat a návštěvníci, jak už bylo zmíněno, se prodívají nejen do výroby, ale také do malého muzea, kde poznají historii jednoho z nejtradičnějších valašských řemesel.
1: Tak to byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která navštěvuje zajímavá místa, lidi a příběhy napříč Zlínským krajem. Pokud víte o někom nebo něčem, co by nemělo uniknout její pozornosti, napište nám na e-mail stopař.zlín@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Marek Ztracený vám zpříjemňoval chvíle s Českým rozhlasem Zlín, který vám po loňském velkém úspěchu i letos nabízí zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valštejnů.
5: Hraběcí rod Valštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem Na dlani jsme připravili historii rodu Valštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo, už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitelé, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
3: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístku v jedné půlce a v druhé půlce?
4: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doxy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké-léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
6: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
7: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
6: Co v něm uslyšíte tentokrát?
8: Jenom kousek od Rajnochovic je...

0: Okraje.
1: Když podzim stromů větve sklání a při klekání obzor kleká těch crčků na svažité stání. Ach bože, jen je nepolekat tam, kde jsem kdysi přeběh loučku. Teď zvolna míjím boží muka poutníckou holí potichoučku těm crčkům lichým.

3:45 je tradiční čas na sportovní událost. Tou dnešní nemůže být jiná, než že Španělé slaví, protože jsou ve fotbale po 16 letech znovu nejlepší na světě. A obzvláště si užívají, že jim trofej předával Donald Trump, který jejich zemi hrozil ukončením obchodních vztahů. Za chvíli o tom uslyšíte v reportážním zápisníku z nejdelšího mistrovství světa v historii.

0: Dozněl švihák lázeňský Jiřího Schillingera a o dalších švihácích bude řeč i teď. Sešli se na jednom místě Lionel Messi, Donald Trump, Madonna se Shakirou, ale středem pozornosti byl někdo úplně jiný. Po 120 minutách hry a skoro půlhodinové poločasové hudební show vyhráli Španělé finále fotbalového mistrovství světa 1-0 po prodloužení. Argentinu ani jednou nenechali vystřelit na branku, trofej jim na stadionu v New Jersey předal americký prezident a fotku se šampiony chtěl tolik, že ho z podia musel odvádět šéf FIFA Gianni Infantino. No a pak už se jen slavilo.
1: Cesta ze stadionu vede po finále oceánem bezbřehého červeno-žlutého veselí. Španělky a Španělé tady rozjařeně poskakují a zpívají, že jsou mistry světa. Ale velkým hitem je tady také popěvek s otázkou, kde je Leo Messi. Po zápase, ve kterém Argentina ani jednou nevystřelila na branku, je to docela přiléhavá otázka a Španělé si ji samozřejmě se sarkazmem sobě vlastním velmi vychutnávají. Messi právě ve Španělsku, v Barceloně, fotbalově vyrostl, strávil tam většinu své kariéry, takže ho znají velmi dobře. Jorge se raduje, že Messi už je někde na cestě pryč z New Yorku a Leticia, Španělka, která tady v New Yorku žije a tak se ve městě vyzná, už plánuje, kde bude pro Španěly nejlepší tenhle úspěch kolektivně oslavit.
2: Máme velkou radost. Bylo to velkolepé, protože na stadionu bylo jen velmi málo Španělů. Argentinský tým měl mnohem větší podporu, ale naši hráli neuvěřitelně dobře a všichni jsme nesmírně šťastní. Žiju teď tady ve Spojených státech. Španělé obvykle chodí slavit na náměstí k fontánám, ale tady v New Yorku žádné fontány nejsou, takže půjdeme na Columbovo náměstí. To je takový náš zdejší Sibeles, co máme v Madridu, takové místo setkávání. Tak tam asi půjdeme.
1: Españoles en Nueva York.
3: Nos vamos seguramente Columbo Circle, es como el punto de unión y supongo que iremos ahí a nuestras Cibeles. Bueno, los españoles celebran en las fuentes en España, aquí no hay fuentes, nos vamos a Columbo Circle.
1: Na rozdíl od hráčů svého týmu, Argentinci na tribunách i ve finále předvedli úctyhodný výkon, odpracovali, odspívali to opravdu až do konce. I když potom někteří skončili v slzách a s tvářemi v dlaních. Řada z nich ale při odchodu ze stadionu, tak jako Mauricio, bude ale na tuhle cestu až do finále vzpomínat v dobrém. A konec konců tady v New Jersey zřejmě viděli poslední Messiho zápas na mistrovství světa za Argentinu. Když hlasatel na stadionu oznámil jméno nových mistrů světa, poháry jim spolupředával také americký prezident Donald Trump. Z ochozu to sledovali Filip VI a Leticia, španělský královský pár, nebo také premiér Pedro Sanchez. A dost možná u toho cítili docela satisfakci vzhledem k velmi tvrdé rétorice Donalda Trumpa vůči Španělsku v poslední době. Dokonce hrozil i přerušením obchodních vztahů své vlády s touto zemí. Nikolas říká, že nerad míchá sport a politiku, ale vítězství své země tady v Americe si obzvlášť vychutnává. Prý by to mohl být pro Donalda Trumpa budíček, aby Španělsko začal respektovat.
4: A Donald Trump, para que nos respete como país.
5: Donald Trump es un pobre hombre.
6: Donald Trump je ubohý člověk. Vyhráli jsme mistrovství světa. Ve srovnání se Španělskem je Donald Trump maličký.
5: Donald Trump es pequeñísimo.
1: Říká Jorge a míří se svými krajany slavit do ulic nočního New Yorku.
7: Somos campeones del mundo!
8: Campeones del mundo!
1: Z finále mistrovství světa na stadionu v New Jersey, Jan Kaliba, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Základní škola v Albertově ulici v Kroměříži se chystá na silný ročník prvňáčku, rozšíření míst v družině. Autobus mezi Vsetínskem a Slovenským Puchovem pojede od konce července s jinými časy. Předseda sněmovny Okamura zahájil i s podnikatelskou delegací svou návštěvu v Číně. Dnes je v regionu oblačno, na teploměru až 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Město Kroměříž navýší v novém školním roce počet míst ve školní družině základní školy Esmysl v Albertově ulici. Radnice tak vyhověla žádosti školy, kterou čeká příchod silného ročníku do prvních tříd. Od 1. září se tak kapacita navýší ze 180 na 250 dětí, pokračuje Šárka Kučerová z tiskového odboru města.
4: Škola svou žádost zdůvodnila především vyšším zájmem rodičů o školní družinu a také tím, že do prvních tříd nastoupí 77 žáků. Stávající kapacita družiny už podle vedení školy nestačí pokrýt poptávku.
2: Zlínský kraj od pondělí 27. července upraví jízdní řády autobusové linky 101 mezi Vsetínem a Slovenským Půchovem. Ranní spoj ze Vsetína nově vyjede v 5 hodin 5 minut, tedy o 20 minut později než dosud. Další autobusy pojedou v 10, 12 a v 16 hodin. Jaké další změny cestující čekají, přibližuje Jan Malíz, koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje.
5: Stejně jako doposud budou na trase jezdit 4 spoje denně v každém směru. Na lince bude zavedena také nová zastávka Půchov 1. mája, která obslouží centrum města. V celé délce trasy až do Puchova platí na lince 101 jednorázové jízdné v kilometrickém tarifu a jednotlivé jízdné v mobilní aplikaci Fertik. Jednorázové jízdné na Slovensku lze platit také v eurech.
2: Vláda podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. V jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zákaz se má od roku 2027 týkat dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Zákon podle ministra školství za ANO Roberta Plagy zohledňuje i výjimky.
6: Nezapomněli jsme v tom návrhu samozřejmě na to, že jsou děti, které potřebují ten mobilní telefon, protože mají nějaký zdravotní problém a mají tam třeba aplikaci, která je k tomu potřeba. Zákon umožňuje toto použití, stejně tak zákon nebrání využívání moderních technologií ve výuce.
2: Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj zákaz je zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD má v Číně za sebou první jednání. V Šangaji se setkal se zástupci městského shromáždění lidových zástupců. Spolu s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Františkem Chalupeckým také zahájil obchodní a hospodářský dialog.
7: Do Šanghaje přiletěla zhruba 20 podnikatelů. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ocenil na úvod možnost prezentovat české firmy v Číně.
8: Je také pozitivní, že my se není úsek zaměřená, ale týká se nejen průmyslu, ale ve velké míře také turistice a cestovnímu ruchu.
7: Podle Okamury je úkolem cesty hlavně otevřít diskuzi ohledně posílení nejen obchodních vztahů.
9: Je potřeba nejprve ty vztahy normalizovat, navázat je, získat vzájemnou důvěru.
7: Předseda sněmovny Okamura je prvním z českých ústavních činitelů po 7 letech, který vyrazil na cestu do Číny. Z Šanghaje Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji převažuje polojasno až oblačno, jen s menší pravděpodobností se vyskytnou přehánky. Večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty jsou 20 až 24 stupňů a vítr vane mírný.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
10: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Slavičíně hoří vozidlo na silnici třetí třídy u Šanova poblíž Slavičína na Zlínsku. Nehoda brání projetí. Končí zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje Pepa Koller.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Vítejte zpět u našeho pondělního odpoledne. Přesně před 57 lety udělal člověk první kroky po měsíci a právě proto si dnes připomínáme Mezinárodní den měsíce. My teď uděláme jen malý krok k první reportáži druhé hodinky našeho vysílání. Zavede nás do Vizovic, kde v noci skončil čtyřdenní festival Masters of Rock. Dnes se fanoušci postupně rozjíždějí domů. U toho nechybí ani policejní hlídky s alkohol testry. Vše uslyšíte hned po písničce Dalibora Jandy. Příjemný poslech přeje Pepa Koller.
10: Český rozhlas Zlín.

0: Doznívá oheň, voda, vítr, dým, no a to vše si vlastně dosyta užili ve Vizovicích i příznivci rockové a metalové hudby, protože tam skončil festival Masters of Rock a fanoušci se začali rozjíždět domů. Policie předpokládá, že stanové louky kolem města se budou vyprazdňovat až do večera. Jak v samotném areálu, tak i přímo na vizovické policejní služebně se řidiči před jízdou mohou bezplatně otestovat na alkohol. Letos je o tuto službu rekordní zájem. Jen za dopoledne se na stanici přišlo otestovat 150 řidičů. Na místě natáčela naše reportérka.
1: Dobrý den. Dechová zkouška. Dobře. Tak, vložíte si trubičku do úst?
2: Patrik z Havířova se před odjezdem z festivalu přišel na vizovickou policejní stanici ubezpečit, že může v klidu sednout za volant.
1: Super. Tak, je tam nula. Je to v pořádku. Jo, nastavenou.
3: Já jsem i tak včera měl, já nevím, dvě piva, takže jsem si byl víceméně jistý, ale chtěl jsem to mít úplně potvrzené, tak radši být připraven než překvapen.
2: Výsledek testu na alkohol naopak překvapil Martina z Jindřichova Hradce.
1: Jo, takže najeste se, projděte se tady po Vizovicích a choďte, ale určitě si zkuste potom ještě přijít radši preventivně dýchnout, nestojí to za
4: určitě,
1: to.
4: Určitě.
2: Můžu se zeptat, kolik jste nadýchal?
4: 1,1. Já jsem v šoku, ale jako cítím to, takže co vám budu povídat. Prostě jsem si šel radši preventivně na policejní služebnu.
2: Plán na další hodiny?
4: No, plánu procházet se prostě tady po Vizovicích a možná se ještě lehnu.
5: Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola, předložte doklady potřebné k řízení a provozu vozidla.
2: Od 6 hodin od rána hlídá policie také výpadovku z Vizovic a kontroluje řidiče na alkohol. Teď je 10:30 zhruba a já se ptám policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové, tak jak jsou úspěšní kolegové?
6: Policisté od dnešního rána do současné doby zastavili 3 řidiče, kteří jeli pod vlivem alkoholu. V průběhu celého festivalu to byla asi 10 řidičů. Rekordmanem byl jeden z nich, který nadýchal 2,2 promile alkoholu.
7: Já vás ještě vyzývám k podrobení si dechové zkoušce ze 3 cm. Tak, všechno v pořádku, dechová zkouška negativní.
2: 4-denní festival měl podle Moniky Kozumplíkové z pohledu policie klidný průběh až na jednu událost.
6: Byly to krádeže mobilních telefonů. Zadrželi jsme 2 cizince, kteří okrádali návštěvníky festivalu přímo při koncertě. A tito cizinci u sebe měli 23 odcizených mobilních telefonů. Ten počet okradených bude pravděpodobně ještě vyšší, takže pokud jste se stali taky obětí této krádeže, obraťte se na linku 158 nebo na přímo obvodní oddělení policie ve Vizovicích.
2: Uzavřela policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Z Vizovic Blanka Kovandová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Just a perfect day. Drink sangria.

0: perfect day.
1: Stárnoucí písničce Perfect Day přesně ve 15:45 zazní na vlnách Českého rozhlasu Zlín pozvánky na zajímavé akce, které vám také dokáží z dnešního dne udělat právě ten Perfect Day. Tak se na ně pojďme společně podívat. Oblíbená prázdninová herna Festival IQ Play se i letos vrací do prostor Baťova institutu ve Zlíně. Ode dneška do 20. srpna je veřejnosti k dispozici chytrá zábava pro malé i velké, tedy interaktivní prostor plný her, tvoření a logických výzev. Herna bude otevřena denně od 10 do 18 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na hlavolamy, logické hry, stavebnice, zvětšeniny oblíbených deskových her a kostkovou hernu Sluban. Chybět nebudou ani optické klamy a logické úkoly a herní prvky určené těm nejmenším. Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti i dnes můžete zhlédnout výstavu z pozůstalosti Boženy Augustínové, rodačky z Topolné, která působila na výtvarné scéně v druhé polovině 20. století. Do výtvarného umění vnesla jemnou senzualitu a neobyčejný prvek poetismu, a to jak v oblasti netkaného textilu, tak v grafice, ilustraci i malbě. Její figurální kompozice a líbezné portréty jsou snové a imaginativní a plné příběhů o lidech. Slovácké muzeum je přístupné denně od 9 do 17 hodin, vždy s půlhodinovou polední pauzou. Promítání pod širým nebem je na programu kina Nad sklepí v Kroměříži. Na nádvoří starého pivovaru se bude promítat legendární americký snímek Forrest Gump. V ceně je i vstup do expozice Karla Kryla. Promítání začíná ve 21 hodin. Ve Zlíně dnes naposledy můžete navštívit interaktivní výstavu Kosmo, která propojuje zábavu s poznáváním. Návštěvníci obchodního centra Zlaté jablko si mohou vyzkoušet řadu vesmírných experimentů, prozkoumat modely planet i mezinárodní vesmírné stanice ISS a objevit zajímavosti o fungování vesmíru. Výstava je přístupná v době otevření obchodního centra, tedy do 21. hodiny. Předpokládám, že je z čeho vybírat, no ale kdybyste přece jen tápali, není nic jednoduššího, než zabrousit na naše webové stránky, kde najdete ještě více inspirace.
2: Více na zlín.rozhlas.cz

0: Letní filmová škola už desítky let spojuje lásku k filmu, inspirativní setkání i neopakovatelnou atmosféru Uherského Hradiště. Co přinese letošní ročník, prozradí ředitelka festivalu Radana Korená a jeho programový ředitel Jan Hýlek. Poslouchejte Český rozhlas a Zlín 21. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nebude chybět ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám budu každý den přinášet to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Těší se Jožka Kubáník.
1: Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

vlnách Českého rozhlasu Zlín se brzy dozvíte, že státní okresní archiv ve Zlíně pečuje za zdmi Klečůvského zámku, kde sídlí doslova o poklady. Jsme správci paměti tohoto regionu, říká ředitel archivu David Valůšek. Jak o vzácné písemnosti pečují, dozvíte se v dalším díle cyklu Kořeny už za malou chvíli.

0: rozhlase Zlín právě doznívá Céline Dion. Archiválie se nepočítají na stránky, ale na kilometry. Státní okresní archiv ve Zlíně se stará o dokumenty, které mají obrovskou historickou hodnotu. Do zámku ve Zlíně Klečůvce, kde archiv sídlí, se vydala redaktorka Silvie Pospíšilová. S ředitelem instituce Davidem Valůškem si povídala o současnosti archivu i o tom, jak vznikl.
1: Měl takovou složitější minulost. První archivář Jaroslav Očenášek měl pouze kancelář v tehdejší budově okresního národního výboru ve Zlíně a neměli depozitáře.
2: Vysvětluje ředitel státního okresního archivu ve Zlíně David Valůšek. Organizace vznikla v roce 1950 a spadala pod Brněnský moravský zemský archiv.
1: Byl založený 18. června roku 1839 a důvodem bylo zadání shromažďovat prameny k dějinám Moravy.
2: Přenesme se ale zpět do počátku fungování Zlínského archivu v druhé polovině 20. století. Tam sice shromažďovali písemnosti, ty ale většinou zůstaly ležet u institucí, ve kterých vznikly.
1: Postupně se podařilo získat první depozitáře v bývalé škole ve Štípě a pak důležitým mezníkem byl rok 1966, kdy získává archiv prostory na Klečůvce.
2: Pečuje o dokumenty více než 70 obcí okresu Zlín.
1: Já říkám, že archiv je vlastně taková velká databanka informační, ve které jsou uložené informace o historii daného regionu.
2: Ukládají tam důležité dokumenty obecních a městských úřadů, škol nebo soudů. O kolik svazků se v Klečůvce starají? Pokračuje ředitel.
1: My archiváři měříme na takzvané běžné metry. Máme tady dokumenty uložené v kartonech, regály většinou máme na 1 metr dimenzované a v našem archivu je uloženo téměř 6 kilometrů archiválí.
2: Zámecké stěny v Klečůvce ukrývají spoustu vzácností.
1: Nejstarší písemnost, která je u nás uložená, je listina z roku 1356. Je to listina, kterou moravský markrabě založil Valašské Klobouky. Takže pro Klobučany je tohle ta nejdůležitější věc, která je u nás uložená.
2: Pro Zlínské to ale může být podle Davida Valuška zase něco jiného.
1: Například tady máme uloženou takzvanou zakládací listinu firmy Baťa. Není to přímo zakládací listina, to byl živnostenský list, který si odnesl Antonín Baťa, starší bratr Tomášův, když požádal o zřízení živnosti. Ale co se nám dochovalo, je ta žádost, kterou v roce 1894 odeslal na okresní hejtmanství do Uherského Hradiště. A na té žádosti je připsáno, že si vyzvedl živnostenský list. Je to vlastně klíčový dokument pro vznik firmy Baťa, což znamená klíčový dokument pro vznik Zlína, tak jak ho známe dnes.
2: Archiv neslouží jen historikům a badatelům. Využívají ho také lidé, kteří chtějí sestavit svůj rodokmen nebo třeba pátrají po kolaudačních rozhodnutích od starých nemovitostí. I archivu se zásadně dotkla digitalizace.
1: Vybíráme věci, které jsou badatelsky hodně využívané, chráníme ty originály historické, které se pak už nepředkládají a občanům takto zdigitalizované archiválie můžeme zpřístupnit online.
2: David Valůšek svoji práci miluje.
1: Tak je to moje, řekl bych, celoživotní poslání. Je to práce, která mi dává hluboký smysl. Právě proto, že jsme správci paměti tohoto regionu.
2: Z Klečůvky Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Rozkvetlé truhlíky zdobí nejedno okno. Tropická horka ale možná některé květiny nezvládly. A tak tématem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín bylo jejich oživení nebo obnova. Milan Vařák ze zahradního centra v Kněžpoli na Uherskohradišťsku mimo jiné prozradil, podle čeho rostliny vybírat. Rozhovor vedla Kristýna Fuchsová.
1: První a zásadní věc je orientace stanoviště, jestli se jedná o sluné nebo stinné stanoviště, pak samozřejmě o výběru rostlin, zda jsou bujně rostoucí, zda jsou přímě rostoucí nebo převislé, jaké mají nároky na vodu a živiny. Tyhle vlastně všechny kritéria je potřeba zohlednit při začátku výsadby.
2: Tak pokud bychom šli konkrétně, jaké květiny doporučujete na jižní balkon, kde svítí slunce téměř celý den?
1: Tam se dá zvolit víceméně velká část balkonových rostlin od pelargonii, sporíšů, dvouzubců, kalibrachojí, surfíny, petuní, mini petuní. Všechny tady tyto rostliny milují sluníčko, vyžadují teplo a vyhovuje jim tady tohle stanoviště.
2: Co se naopak hodí do polostínu nebo stínu?
1: Do polostínu jsou obvykle dávat begonie, fuksie, netýkavky, zvládají to i okrasné kopřivy, koleusy. Tyto rostliny nepotřebují tolik sluníčka, v tom stínném stanovišti prosperují, nakvétají a je to pro ně optimální.
2: Když přijedeme z víkendu nebo třeba z dovolené a truhlík je úplně vyschlý, jak správně postupovat?
1: Pokud je to možné, ideálně truhlík nebo nádobu dát na nějaké stínější místo, stanoviště a postupně tu nádobu nebo ten truhlík zalévat. Pokud je to možné, tak je ideální dát i tu nádobu s tím truhlíkem nebo ten květináč do vody a nechat ji nasát. Pokud dochází k extrémnímu přeschnutí, tak i substrát ztrácí absorpční schopnost. To znamená, že i při jednorázové vysoké zálivce nedojde k optimálnímu zalití a nasákavosti, takže proto je lepší ten truhlík buď namočit, anebo ho zalít, ale vícekrát, tak aby substrát se opět napil a rostliny si mohly nasát.
2: Takže kdybychom tam vylili půl litru vody, tak to prostě proteče.
1: Přesně tak.
2: Na trhu jsou také takzvané samozavlažovací truhlíky. Nakolik ty můžou pomoct?
1: Určitě pomůžou, je to velká část té péče o ty rostliny, kterou za nás ty truhlíky dokáží odvést. Ty truhlíky mají v sobě retenční plochu pro to, kde se ta voda zadrží, tak rostliny dokážou si sama nasát tady v těchto extrémních teplotách tu vodu, i když nemají přímo u těch kořenů.
2: Je opravdu tak důležitý kvalitní substrát? V čem je lepší než obyčejná zemina, kterou si třeba vykopnu na zahrádce?
1: Rozhodně kvalitnější substráty jsou výrazně napomáhající rostlinám k jejich růstu a vitalitě.
2: Takže pokud přijdu do zahradnictví, vidím tam spoustu pytlu se substrátem, jak poznám ten kvalitní, kromě možná ceny?
1: Ano, samozřejmě na zadních stranách obalů je vždy vyznačeno složení procentuální podle složek. Je tam vyznačené množství hnojiva, je tam vyznačeno pH, což je taky velmi zásadní pro rostliny a samozřejmě je to o celkové struktuře toho substrátu.
2: Většinou nemám možnost si ten pytel otevřít a vyzkoušet ten substrát, tak co má být napsané na tom složení?
1: Jedná se spíše o strukturu. Běžný zákazník to může poznat podle případně váhy toho substrátu, protože tady ty rašelinové substráty jsou lehké, většinou

0: Hodiny ve studiu Českého rozhlasu Zlín ukazují 15.46 a Petr Uhřík nás už vyhlíží na Prahu své cukrárny a zve nás k návštěvě jednoduchým pozdravem Hello, což je i název skvostu, který nám dnes připomene.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Dobře zaspívané, dobře zahrané, textově hodně slušná práce. Tak bych viděl dnešní porovnání české verze písničky Hello s originálem. Jiří Korn je samozřejmě záruka kvality, ani u materiálu, který proslavil Lionel Richie, nesklamal a domácí verze zkrátka neurazí, je to dobré. Ale teď už mířím na cíl, člen skupiny Commodores, ale taky hlavně solista a úžasný skladatel, to je Lionel Richie, který začínal jako člen kostelního sboru. Pak mu strýc koupil saxofon a bylo o jeho osudu víceméně rozhodnuto. U nás ho vnímáme hlavně jako zpěváka dojemných balad, což bych neviděl jako úplně špatně, i když hodně jeho záběr zjednodušíme. A jenom bych připomněl mimo pořadí, že celosvětový hit na podporu Afriky v roce 85 We Are The World napsal on spolu s Michaelem Jacksonem. Ti dva dali dohromady úžasnou harmonii a hudební svět pak zažil na dvojkoncertě Live Aid dosud věci nepoznané. Ještě bych našel další pojítko, co mě zrovna napadlo. Videoklip k jedné z největších popíkových balad všech dob Hello dělal stejný producent jako Beat It Michaela Jacksona. Takže ono je to hodně provázané a časově to zhruba sedí. Písnička údajně vznikla tak, že mladý Lionel

Vídal krásné ženy, procházeli kolem něj, ale byl příliš plachý, než aby je oslovil. Pomyslel si, ahoj, jsem to já, koho hledáš? A nosná linka celé písničky byla na světě.

Dvě hodiny společného pondělního odpoledne utekly jako voda. Děkuji, že jste je strávili s Českým rozhlasem Zlín. Pokud máte chuť se pobavit, zůstaňte s námi i dál. V Humoriádě si můžete sami zvolit, které scénky zazní v hodině plné humoru. Připravili ji Jiří Ptáčník a Patrik Rozehnal. No a po 17. hodině vás pozveme k pořadu Den v kraji, který nabídne přehled událostí ze Zlínského kraje. Nakonec vám ještě prozradím, že zítřejšími hosty odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín budou Roman Ordelt a Vojtěch Gargulák, spoluautoři připravované knižní trilogie s názvem Hvězdy Barum Rally. Pokud byste rádi slyšeli o příbězích jezdců i lidí, kteří stáli v zákulisí nejslavnější české automobilové soutěže, nenechejte si ujít rozhovor, který začne zítra po 15:45 odpoledne. Tak, a to byla poslední informace, kterou jsem pro vás měl. Děkuji za vaši pozornost a přeji vám příjemný zbytek dne. A nad to ještě, mějte se a smějte se. To vám přeje Pepa Koller.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Rekonstrukce vodovodu uzavře část Hradišťské ulice v Uherském Brodě. Pracovníci arcibiskupství Olomouckého hledají původní vázy z rybářského pavilonu v kroměřížské podzámecké zahradě. Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. V noci bude jasno, teploty do 6 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Část ulice Hradišťská v Uherském Brodě bude ode dneška do neděle 26. července neprůjezdná kvůli další etapě rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Uzavírka se dotkne křižovatky ulic Malá, Hodinářská a Hradišťská. Objízdná trasa povede po ulicích Svatopluka Čecha u stadionu Na Dlouhých, Přemysla Otakara II. A Komenského. O dopravním omezení informovalo město Uherský Brod. Pracovníci stavebního odboru Olomouckého arcibiskupství pátrají po dvou litinových vázách, které podle původních plánů zdobily průčelí rybářského pavilonu v podzámecké zahradě v Kroměříži. Objekt teď prochází rekonstrukcí. Podle referentky Šárky Brantalové z arcibiskupství vázy zmizely někdy v průběhu minulého století. S jejich přesnou podobou by mohla pomoci i veřejnost.
3: Scháníme jakékoliv historické podklady, aby zmizí jak vypadaly. Kdyby kdokoliv měl nějakou krásnou historickou fotku, určitě může zanechat u nás tady na zámku. Budeme moc rádi.
1: Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo. Dál ale bude ceny a marže monitorovat. Čínské internetové tržiště AliExpress musí Evropské unii zaplatit pokutu ve výši 550 milionů korun, pardon eur, v přepočtu přes 13 miliard korun, oznámila to Evropská komise. Společnost podle ní nedostatečně bránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropě.
4: Na internetovém tržišti AliExpress kolovalo podle Evropské komise mnoho nelegálních produktů, od padělků až po nebezpečné hračky a kosmetiku. A i když bylo toto nebezpečné zboží odhalené, tak stále zůstávalo dostupné online i několik týdnů, jako vedl mluvčí Evropské komise Thomas Renier. Společnost tím podle unijní exekutivy porušila akt o digitálních službách. Musí zaplatit pokutu a situaci napravit. Sankce ve výši víc než 500 milionů eur je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. AliExpress uvedl, že s rozhodnutím Evropské komise nesouhlasí a pokutu považuje za nepřiměřenou. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V noci bude v regionu jasno nebo jen malá oblačnost. Nejnižší teploty 11 až 6 stupňů a vítr bude slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Tři osobní auta se srazila v ulici Václavská ve Zlíně. Pozor na nehodu dvou osobních aut se zraněním u Jestřábí na Zlínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná humoriáda. Příjemný poslech.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Já mám
6: nalíkají.
7: My jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
5: Předklání se před mikrofonem, natahuje se posluchácích a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
6: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
5: Dneska máme deadlízátek, už jsi měl?
6: To je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
5: Jak to?
6: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, teď by se mi mohlo něco stát.
5: Co třeba?
6: Tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním zadusit.
5: A vidíš to, ne? Tak hodně zdraví. Humoriáda.

0: Začněme bez lízátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co chceš pustit, máš před sebou.
1: Já jsem ještě chtěl říct jako k tomu lízátku, a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, protože budu říkat, moment, musíte mi nechat dolízat.
0: Tak jo. Teď ti nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karla Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatela televizních novin. Hneď moje druhé či tretie vysielanie mohlo znamenať môj absolútny koniec v televízii, pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Nestačilo sa pozrieť na tú správu, ja som mu dokázal povedať na spameť. Takže ja tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral, a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameraman spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Novotnému! Ježišmarja, vtedy som si uvedomil. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prečo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Muljakov, do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pýcha a já jsem místo specialista na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocenej, téměř krví, a Martě Skarantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem řekl? Ona říká, no, slyšela. Prosím tě, buď klidnej, no, to je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou
0: kolem dokola. A jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slaby, které nejsou české, nebo tak nejdou hezky česky za sebou?
1: Jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu si to.
0: Kyseliny a takové ty
1: no,
0: léky.
1: Ježišmarja, no.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou na to, no, mezi, to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: tak
0: to?
1: Tak já nemám čas si to. Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle. To ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které ses musel dlouho, dlouho přenášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil, to ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, třeba... že bych šel domů a říkal, zej to přijdu a natočíme to znovu. To se mi teda zaplať pám, bude stalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě říká, nešlo.
1: Tak mohl říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: Myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karola Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování. Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinomaze ve scénce nazvané Nečti miláčku, pořad na veselné vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 011 04, humor mezera a nebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě zná?

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Patrik Rosenhal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karel Polák a nebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
4: Dobrý den. Miroslav Karvine, dobrý den Ptáčníku, dobrý den i vám Patriku a
3: děkuju.
4: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
3: Píšu mu bod a děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
3: Kdo další?
2: Dobrý den.
5: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
5: Tak tady je ve radio, to je kůsek od Strážnice, pan Junák má tady chatu.
3: Ano.
5: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panovi Zápotockému.
3: Zkuste, když to bude stručné, no, abychom nezdržovali.
5: Bude to krátké, panu Zápotockému se říkalo Tonda Práca. A když se Veselý otevíralo nové nádraží, tak on ho byl otevřít.
3: Ano.
5: A nějak v tom chumlu lidí se ztratil. Tak oni ho hledali a našli ho v hospodě v partu chlapu, jak si dává do nocu. Děkuju.
3: My taky, mějte se pěkně.
2: Zdravíme vás.
3: Myslím si, že je v téhle chvíli už rozhodnuto, že jste si vybrali, že zabralo to povídání, které není tak časté od sportovních komentátorů. Dobře vybrali Jirka Ptáčník, zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
6: Manfred Kokot. Tak co říká tohleto jméno bývalého německého sprintera?
7: Já se toho nezbavím. Mě se každý na to pýtá a už se pomalý aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovorit. To bylo tak, že tento Manfred to byl atlét Německé demokratické republiky, běhal stovku za 10-1 už vtedy, bol majster Európy v sprinte na 100 metrov a volal sa Manfred Kokot, čo v Nemecku nič neznamená. U nás to má troška iný význam, u vás možno nie až taký, ale u nás taký.
6: Ale my tomu rozumíme.
7: Ešte extrémnejší. No a bolo to v čase, keď na olympijskom štadióne v Berlíne pokryli tartanovú dráhu, vyrobili a na počesť tartanu bol veľký meeting atletický, ktorý sme vysielali, ja som to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov. Boli tam nejakí Američania, Rusi, Francúzi, Nemci, samozrejme, medzi nimi tento Manfred, štvrtá dráha. A naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A ja tam vidím to Manfreda, tak som si povedal, no toto ja predsa nemôžem nechať len tak, to ja musím nejako využiť. Ešte som nediel jak, ale niečo reku, musím na to povedať. No tak som povedal, prvá a štvrtá dráha, teda Manfreda, bababa, bum, vybehli. Po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverene zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverene zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská réžia. Soudruhu, to si nemohl říct nějak jinak. A já mu říkám, ale to nemůžeme odvysílat, já mu říkám, tak jak jsem to mal preložit do češtiny? A jsem aj povedal teda jak. A on je, prosím tebe, no. Takže čo jsem mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tím robit? No, Prosto. A já jsem mal takovou hlášku ještě pěknou. Jednu, vzpomínám si, Liana Drahová, to byla naša reprezentantka v krasokorčulovaní a získala stříbornou medailu v Sarajeve na Evropě, či na světě, už nevím, a jazdila exibíciu záverečnou jako medailistka, ona mala velmi krásné nohy a vrtěla piruetu. A právě kamera začala snímat tak špičky korčulí, bruslí, jak ten rad tak striekal od nich a postupně šla cez členky, lítka, kolena, až na stěhna a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, přišlo mi na um taká jedna myšlenka, kterou jsem někde čítal, jsem to aj povedal, že aj tie najkrajšie nohy sa někde končia. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobně. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozřejmě, ale nie všetci. Humoriáda.
8: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
9: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavena klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za Totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
8: připraveni
9: a byli jsme už zasvícený, že jo, protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdyby jsi nereagoval dostatečně, tak bys byl blbý.
8: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
9: No, ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
8: To je
9: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak, to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tadyhle pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. Ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jako máme klimatizaci.
8: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další ukázku. A to v pořadu, který posloucháte. Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Pušte mi pušku, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho!
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: A ani rozuřeného divočáka?
6: Ne.
5: A ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak, lady promine, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací? Potkal
2: ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšená, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jistě, samozřejmě, přejdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, si... žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctila, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru, nebo ano. o téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já některak jako, jenom jsem tomu nějak nepropad, no, a já nevím, jestli...
1: Jedna z největších organizací vůbec.
2: No já vím, no, ale...
1: Myslím, že snad větší jsou zahrádkáři, ne?
2: Fakt, jo, no. Tak to nevím.
1: Jenom... To taky neděláš.
2: Ne. A pak ještě taky jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky, jo.
1: Jo.
2: To je takový militantní.
1: No, jako bys ale do lesa chtěl.
2: No, proto
1: ti vyoranžu.
2: No ne, tak já jim to... musí mít mimikry nějaký.
1: Jo. Yes. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoliv s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z Jihočeského divadla. A nebo nabízím, já proti dlouho to podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
2: No výborně.
1: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika. Tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu. Slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka, a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme. Jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako jak jste takhle oba elegantní.
4: Necháváš si šít obleky, já jo?
2: No tak já už dávno ne.
4: Tak jsme vám odpověděli.
2: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
4: Ještě jeden, jo.
2: Jako, myslíš, do rakve, jo?
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
4: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: Hlasuju i pro audioknihu, mějte se.
2: Dobře, taky se mějte krásně, nashledanou.
1: Děkujeme, kdo další vybírá, vítejte u nás.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
2: My taky.
5: A přábičci anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si Bekoviny. Beka,
1: ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
2: A pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Vlkavy, vás oba zdravím.
2: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře,
2: díky.
1: Děkujeme za to. Ahoj. Ať se daří, myslím, že je rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí. A když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Steinmarem. To byly prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili. Tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dědkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajsvágnem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase Šlafvágnem a tam si dělali konexe a známosti. No ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Yeah. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozptýlování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlasa, jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gazšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a oni věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim tam bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobili mrohlíky a přijde průvoči, říká, co tady ty kuřata dělají? Pane průvoči, žerova sero. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromný klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
2: Jako, že bych dostal za něco? Nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele.
2: Ne, tak to krávu. To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, co bych, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jak jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
2: Nebude pes, ne.
1: Ne.
2: Ne, já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
2: Tak.
1: Aby někdo přišel.
2: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
1: Jaký bys chtěl být?
2: No já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych si musel převtělit.
1: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl být, sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
2: No teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
2: Ona teďka už nemá pejska, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřují je a ona s neuvěřitelnou péči se jim věnuje a opravdu těm se nese modrý z nebe.
1: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?

0: Vás ještě jednou připomínám, Josef Beck Ačko, Bčko Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se s námi můžete spojit, telefonní číslo 731 800 900, vybíráte mezi Bekem a Skořepovou s Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové, tady Petr ze Zdolnek. No, to je s váma děsná prača, já se směju nejenom tím scénkám a dívám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, děkujeme. Varianta B.
2: Děkujeme
1: moc.
2: A zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod. Moc děkuji za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Brkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek, bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.

0: Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak ať jsem byl takový a dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mi dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tý jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končejí nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě ruce spolu a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťofa, když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky a tam měl Šikanédra, Jarda Spolechytuzí, opak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Medříckou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netří se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětlil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Když jsou tady ženské, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme, Jardo ještě furt. On pal porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš. A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten Arcepaděl, ředitele Akademie výtvarných umění, a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mě za něj rveš, a ten Řepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Humoriáda. Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuji moc.
2: Já moc děkuji za pozvání a moc děkuji všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když praskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu, radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zájemci mohou na konci srpna žádat o podporu na odbornou činnost v památkové péči. Zlínský kraj rozdělí dotaci 400 tisíc korun. Rožnov pod Radhoštěm řeší rychle mizející sáčky na psí exkrementy. Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách. V noci bude v regionu jasno, teploty do 6 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Celkem 400 tisíc korun rozdělí Zlínský kraj mezi spolky a další subjekty, které se zaměřují na ochranu a popularizaci kulturního dědictví v regionu. Žádosti o podporu mohou lidé posílat od 24. do 28. srpna. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Peníze je možné využít například na sborníky a odborné publikace, stavebně historické průzkumy, konference, semináře, výstavy, dny otevřených památek, školy řemesel a další aktivity věnované kulturnímu dědictví.
2: Sáčky na psí exkrementy mizí ze stojanu v Rožnově pod Radhoštěm během několika hodin po doplnění. Město má po Rožnově rozmístěných 9 stojanů a pracovníci je doplňují dvakrát týdně. Podle lidoveckého místostarosty Tomáše Grosse zatím přitom nestojí jejich nedostatek, ale lidé, kteří si ze stojanů odnášejí místo několika sáčků, celé balíčky.
5: Spíše si myslíme, že Rožnované prostě přijdou, vezmou celý ten pakl těch sáčků a odnesou si je, čímž v podstatě znemožní jejich využití dalším pejskařům. A tak nabízíme těm, kteří opravdu chtějí větší množství sáčků, ať si zajdou na radnici, ať si je prostě u nás nafasují, není v tom žádný problém, ale moc prosíme, aby nebrali všechny sáčky z těch stanovišť, protože pak chybí těm ostatním.
2: Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících, víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonů reguluje 90% českých škol.
6: Plošný zákaz nic neřeší, nic neposouvá, nebude ve své podstatě účinný. Skutečně ta účelná pomoc, účelná regulace jde formou individuální regulace ve školách a toho, že se ty školy mohou mezi sebou inspirovat, pojďme jim pomoct, pojďme jim poradit.
2: Proti zákazu je i dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj by školy měly naopak děti naučit kriticky myslet a s telefony bezpečně zacházet. Plošné omezení naopak může vést ke zhoršení vztahu dětí ve škole. Nejnavštěvovanějším filmem v Česku je aktuálně snímek Odyssea režiséra Christophera Nolana. Na snímek o legendárním řeckém hrdinovi přišlo do tuzemských kin přes 110 tisíc diváků během 4 dní. Podle statistik Unie filmových distributorů film utržil u nás už přes 25 milionů korun.
3: Počasí.
2: V noci bude v regionu jasná noc nebo jen malá oblačnost, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů a vítr bude slabý. Zítra očekáváme skoro jasno až polojasno, během dne bude přechodně zvětšená oblačnost a lokálně se mohou vyskytnout přehánky, pravděpodobněji na Vsetínsku. Nejvyšší teploty budou 20 až 23 stupňů a vítr bude slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Cisterna díky defektu stojí v zatáčce před horizontem v Jestřábí na Zlínsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech dalšího vysílání.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Je pondělí 20. července. V 17 hodin a 4,5 minuty začíná necelá hodina vysílání Českého rozhlasu Zlín věnovaná nejdůležitějším a nejzajímavějším informacím, které dnešek v kraji přinesl. Dnes se mimo jiné vrátíme k požárem zničené 34. budově v bývalém Baťově továrním areálu ve Zlíně. Zajímat nás bude aktuální situace na místě. Přichystáno je toho ale mnohem víc, tak zůstaňte s námi. Od mikrofonu vás zdraví Kristýna Fuchsová. Příjemný poslech.
7: Český rozhlas Zlín. Den v kraji.

0: Přehled nejdůležitějších zpráv dneška má teď Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Bouřky, které se v neděli přehnaly i Zlínským krajem, nejsilněji udeřily na Zlínsku a Uherskohradišťsku. Na Vizovicku bylo asi 5 000 odběratelů bez elektřiny a výpadek přerušil i program hudebního festivalu Masters of Rock. V souvislosti s počasím profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali u 50 událostí napříč regionem. Všechny se obešly bez zranění. Město Kroměříž navýší v novém školním roce počet míst ve školní družině základní školy Smysl v Albertově ulici. Radnice tak vyhověla žádosti školy, kterou čeká příchod silného ročníku do prvních tříd. Od 1. září se tak kapacita navýší ze 180 na 250 dětí, pokračuje Šárka Kučerová z tiskového odboru města.
3: Škola svou žádost zdůvodnila především vyšším zájmem rodičů o školní družinu a také tím, že do prvních tříd nastoupí 77 žáků.
2: Lokální opravy nově vybudovaného chodníku začnou tento týden u areálu Štěrkoviště v Otrokovicích. Po uvedení chodníku do provozu se na několika místech objevily drobné nerovnosti, způsobené dosedáním podkladních vrstev. Zhotovitel nedostatky odstraní v rámci reklamace na vlastní náklady. Silničáři začínají opravovat poškozený povrch na 4 úsecích silnic první třídy na Vsetínsku. Provoz tam povedou kyvadlově, na některých místech bude i částečná uzávěrka, dodává mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
4: Jako první přijde na řadu silnice 1/57 u Bystřičky. Tam začneme pracovat už v pondělí 20. července a práce zde potrvají do úterý 21. července. Po celou dobu oprav bude provoz veden kyvadlově.
2: Část ulice Hradišťská v Uherském Brodě bude ode dneška do neděle 26. července neprůjezdná kvůli další etapě rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Uzavírka se dotkne křižovatky ulic Malá, Hodinářská a Hradišťská. Objízdná trasa povede po ulicích Svatopluka Čecha u stadionu Na Dlouhých, Přemysla Otakara II. A Komenského.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hasiči dále likvidují následky rozsáhlého požáru bývalé 34. budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě stále platí bezpečnostní perimetr a do okolí trosek veřejnost nesmí. Přímo ale na místě je reportérka Michaela Kočendová, kterou zdravím, a rovnou se tě zeptám, jak to teď na místě vypadá.
1: Pěkné odpoledne. Tady jsou teď 3 jednotky hasičů, další čtvrtá jim zajišťuje zázemí. Pokračují hlavně v ochlazování trosek a průběžně kontrolují i jejich teplotu. Pomáhají jim přitom i drony, které sledují poslední stojící stěnu budovy i místa, kam se hasiči kvůli bezpečnosti nemůžou dostat. Právě díky dronům mají přehled o tom, jak se požářiště vyvíjí. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové navíc dohašování usnadňuje i chladnější počasí.
2: Teplota požářiště postupně klesá a pomohlo poměrně hodně i to deštivé počasí, noční chladno, takže to všechno vlastně přispívá k tomu, že ty teploty jsou opravdu téměř na nule.
1: Jak dlouho budou hasiči na místě ještě zasahovat, ale zatím jasné není.
0: Jaký bude s budovou další postup?
1: Vlastník budovy, společnost Cream, dnes získala od stavebního úřadu povolení k oplocení celého objektu. Kolem trosek tak vznikne trvalý bezpečnostní perimetr ve vzdálenosti zhruba 40 až 70 metrů. Pokračuje mluvčí společnosti Marcel Schmidt.
3: V tuhle chvíli probíhá už samotná instalace tak, aby skutečně do těch 24 hodin to území a ten perimetr byl tím oplocením zajištěn, včetně osvětlení, včetně bezpečnostní agentury 24/7.
1: Oplocení má zabránit vstupu lidí do nebezpečné zóny, která zasahuje i okolní provozovny. Zavřená proto zůstává například i nedaleká posilovna Legends Gym. Přestože už zaměstnanci uklidili prostory od prachu, jeden z únikových východů ústí směrem ke zřícené budově. Podle provozovatele Radka Doležela tak zatím nemůžou návštěvníkům zaručit bezpečný provoz. Otevřít budou moct až po demolici nebo samovolném zřícení zbytků budovy. Uzavřená také dál zůstává i při lehlá ulice Vavrečkova, která vede bývalým baťovým areálem kolem požářiště.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová, která v terénu sleduje aktuální situaci kolem 34. budovy v bývalém baťově továrním areálu ve Zlíně. Díky za to, Míšo, a měj se pěkně.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: I v létě je Český rozhlas Zlín všude tam, kde se něco děje a nebude chybět ani na Filmovce, tedy na oblíbeném filmovém festivalu v Uherském Hradišti. A já vám budu každý den přinášet to nejzajímavější, co jde na Filmovce zažít. Slavní hosté, velké filmové zážitky a jedinečná atmosféra. Celý týden na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Těší se Jožka Kubáník.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín,

0: Ve Vizovicích skončil festival rockové a metalové hudby Masters of Rock a fanoušci se začali rozjíždět domů. Policie předpokládá, že stanové louky kolem města se budou vyprazdňovat až do večera. Jak v samotném areálu, tak i přímo na vizovické policejní služebně se řidiči před jízdou mohou bezplatně otestovat na alkohol. Letos je o tuto službu rekordní zájem. Jen za dopoledne se na stanici přišlo otestovat 150 řidičů. Na místě natáčela naše reportérka.
1: Patrik z Havířova se před odjezdem z festivalu přišel na vizovickou policejní stanici ubezpečit, že může v klidu sednout za volant.
2: Super. Tak, je tam nula. Je to v pořádku. Jo,
3: já jsem i tak včera měl, já nevím, dvě piva, takže jsem si byl víceméně jistý, ale chtěl jsem to mít úplně potvrzené, tak radši být připraven než překvapen.
1: Výsledek testu na alkohol naopak překvapil Martina z Jindřichova Hradce.
2: Jo, takže najeste se, projděte se tady po Vizovicích a choďte, ale určitě si zkuste potom ještě přijít radši preventivně dýchnout. Nestojí to za
4: určitě,
2: to.
4: Určitě.
1: Můžu se zeptat, kolik jste nadýchal?
4: 1,1. Já jsem v šoku, ale jako cítím to, takže co vám budu povídat. Prostě jsem si šel radši preventivně na policejní služebnu.
1: Plán na další hodiny?
4: No, plánu procházet se prostě tady po Vizovicích a možná se ještě lehnu.
5: Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola, předložte doklady potřebné k řízení a provozu vozidla.
1: Od 6 hodin od rána hlídá policie také výpadovku z Vizovic a kontroluje řidiče na alkohol. Teď je 10:30 zhruba a já se ptám policejní mluvčí Moniky Kozumplíkové, tak jak jsou úspěšní kolegové?
6: Policisté od dnešního rána do současné doby zastavili 3 řidiče, kteří jeli pod vlivem alkoholu. V průběhu celého festivalu to byla asi 10 řidičů. Rekordmanem byl jeden z nich, který nadýchal 2,2 promile alkoholu.
7: Já vás ještě vyzývám k podrobení se dechové zkoušce ze 3 cm. Tak, všechno v pořádku, dechová zkouška negativní.
1: 4-denní festival měl podle Moniky Kozumplíkové z pohledu policie klidný průběh až na jednu událost.
6: Byly to krádeže mobilních telefonů. Zadrželi jsme 2 cizince, kteří okrádali návštěvníky festivalu přímo při koncertě. A tito cizinci u sebe měli 23 odcizených mobilních telefonů. Ten počet okradených bude pravděpodobně ještě vyšší, takže pokud jste se stali taky obětí této krádeže, obraťte se na linku 158 nebo napřímo obvodní oddělení policie ve Vizovicích.
1: Uzavřela policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Z Vizovic Blanka Kovandová, Český rozhlas.
8: Den v kraji.

0: Pracovníci stavebního odboru Olomouckého arcibiskupství pátrají po dvou litinových vázách, které podle původních plánů zdobily průčelí rybářského pavilonu v podzámecké zahradě v Kroměříži a vyzvali na pomoc i veřejnost.
1: Pod pečlivým dohledem pávů stavbaři pracují na opravě jedné z největších dominant podzámecké zahrady, rybářském pavilonu.
2: Dokončujeme průzkumy, kde jsme našli původní omítky. Je to v určitých pásech, kdy je v horním pásu, vidíte takové praskliny vodorovné skoro, tak tam je historická omítka nějakým způsobem přetažená.
1: Pavilonu chtějí vrátit původní barevnost i vzhled, popisuje práce referentka stavebního odboru Olomouckého arcibiskupství Šárka Brantalová a dodává, že podle starých plánů stávaly v průčelí budovy dvě velké vázy.
2: Scháníme jakékoliv historické podklady, máme obrovské množství té historické fotodokumentace, aby jsme zjistili, jak vypadaly ty vázy, které stály, to víme, že tam byly vázy. Nevíme ale, kde jsou.
1: Stavební referentka věří, že sami návštěvníci mohou mít v rodinných albech fotky rybářského pavilonu z minulého století.
2: Kdyby kdokoliv měl nějakou krásnou historickou fotku, určitě může zanechat u nás tady na zámku. Budeme moc rádi.
1: Fotky návštěvníků by také mohly naopak pomoci s umístěním jedné velké litinové vázy, která zatím provizorně odpočívá uvnitř rybářského pavilonu.
2: Tak ta stála teďka roky rokoucí na Pavím dvoře. Předpoklad je, že to bylo druhotné umístění té vázy a když se na ní podíváte, je tam znak Teodora Kona, arcibiskupa, tedy je to váza z přelomu 19. a 20. století a my hledáme, kde původně stála. Proto je tady teď umístěná, aby se nestratila, aby nám ji někdo neodnesl, bude restaurována.
1: Dodala stavební referentka Šárka Brantalová. Z kroměřížské podzámecké zahrady Blanka Kovandová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

Vlasta Grecová ze Strání na Uherskobrodsku byla nenapodobitelnou zpěvačkou lidových balad. Dnes si připomínáme 5 let od její smrti. Příspěvek o ní uslyšíte už za okamžik.

0: Dnes je to 5 let od úmrtí rodačky ze Strání na Uhersko-Brodsku lidové zpěvačky Vlasty Gricové. Zemřela ve věku 78 let, ale její odkaz žije dál. Znali jsme ji především jako nenapodobitelnou interpretku balad a milostných písní z Uhersko-Brodska, Slovácka, Kopanic a Strání. Podstatnou část své tvorby spojila s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. Zpívala rovněž s Hradišťanem nebo cymbálovou muzikou Olšava. Původní profesí malířka skla takto v jednom rozhovoru vzpomínala na svého dědečka.
1: Ráda vzpomínám na mého jednoho dědu, který zpívával svému vnukovi a uspával ho na tom hombélači. Měl to pověšené na trámě, že takovou tu plachtu a v tom spal Janíček a zpíval mu takovou baladu, kde teda on tu svoju nevěstu nebo tu svoju galánku zamordoval, oči vylupal, ruky oblámal.
2: To Janíček musel usnout jako
1: no,
2: po másle.
1: Ne, ale nakonec ta balada končila hajaju, hajaju na příbo. Pokaždé se opakovalo tady ta část jakoby u kolebavky.
2: Ano.
1: No tak Janíček neusnul, takže dědo vytáhnul pytlík, co měl v něm tabák a vyšvásal ho a teprve Janíček usnul.
2: Janíček usínal na tabák.

0: tak až po tabáku Jeníšek usínal. Pěkně jste to tam měli zařízené v tom vašem stráni. Pořád ve stráni lidé zpívají?
1: No, tak myslím si, že se zpívá o něco méně, že se necháme radši bavit. Ale teď v poslední době dali ušit do školky kroje všem dětem.
0: Pěkně.
1: A oni tak rádi zpívají, možná až budou větší, že se třeba začnou jiný žánr nebo tak, ale jsou k tomu už od malička vedené, takže tam, když jsou fašánky, tak tam té mládeže skáče tam na tom náměstí. Mládeže, no ty 2, 3 roky, 5 a tak.
0: Ano.
1: Takové dětičky a každá maminka už chce, aby vyšila co nejkrásnější tu fjertušku, tej svoj vnučce nebo dceři a tak se to mám dojem krásně rozšiřuje už od toho útlého věku.
0: To je nádhera, když o tom takhle mluvíte, tak mě úplně tak jako se dělá dobře u srdíčka. Ale počty teda nevíte, nepočítala jste to?
1: No, nepočítala jsem to, já nejsem psavec.
0: A vyslyšíte první tóny a už vám naskočí slova a
1: no,
0: víte.
1: No, právě, že některá ta písnička, nebo skoro každá je na pokračování, že má, já nevím, kolem 20 slok třeba, že? A tak za dva odposlechy jsem to uměla.
0: Jasně, takže občas si musíte nějakým taháčkem pomoct?
1: Ne, já si aj vymyslím, ne?
0: Vy jste dobrá, vy komponujete přímo za běhu. No, tak to už jste opravdu profesionálka.
2: Dnes je to 5 let od úmrtí lidové zpěvačky Vlasty Grycové ze Strání na Uherskobrodsku. Připomněli jsme si ji v archivním rozhovoru, který s ní vedla redaktorka Andrea Kratinová.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pořad Den ve Zlínském kraji dnes už vyčerpal svá témata. Na jeho další vydání s aktuálními informacemi z celého dne se můžete těšit zase zítra, opět po 17. hodině. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný večer.
1: Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Vsetín dokončí obnovu sportovišť u všech svých základních škol. Rekonstrukce vodovodu uzavře část Hradištské ulice v Uherském Brodě. Pomoc seniorům má být podle bývalého ministra Jurečky cílenější. Zítra bude v regionu jasno, teploty až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobrý podvečer. V Setíně začala modernizace hřiště u základní školy Rokytnice. Je to poslední základní škola zřizovaná městem, která nemá opravené venkovní sportoviště. Práce a 7 milionů korun skončí nejpozději v listopadu. Co všechno tam vznikne, popisuje mluvčí města Jana Rašková.
5: Součástí modernizace bude nová běžická dráha s vodopropustným povrchem, doskočiště pro skok do dálky a inline oval. Přibudou také dvě víceúčelová hřiště. Jedno s moderním plyžovým povrchem pro míčové sporty a druhé s umělou trávou pro malou kopanou, volejbal, nohejbal i atletickou přípravu.
3: Část ulice Hradištská v Uherském Brodě bude ode dneška do neděle neprůjezdná kvůli další etapě rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Uzavírka se dotkne křižovatky ulic Malá, Hodinářská a Hradištská. Objízdná trasa povede po ulicích Svatopluka Čecha u stadionu Na Dlouhých, Přemysla Otakara II. A Komenského. O dopravním omezení informovalo město Uherský Brod. Seniorům nad 80 let by měli od příštího roku růst penze každých 5 let o 500 korun. Počítá s tím návrh ministra práce a sociálních věcí, který dnes schválila vláda. Století by si přilepšili dokonce o 3000 korun. Teď systém funguje od 85 let. Podle ministerstva je péče s rostoucím věkem nákladnější. Rostou například výdaje na sociální a zdravotní služby. Plošné zvyšování kritizuje bývalý ministr práce a sociálních věcí, poslanec Marian Jurečka z KDU ČSL. Podle něj má být navyšování cílenější.
6: Valorizace na základě věku nedává úplně logiku. Je to rozdávání peněz plošně. Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc například formou zvýšení příspěvku na péči, zvyšováním dostupných kapacit sociálních a zdravotních služeb.
3: Návrh počítá od roku 2028 taky se zvyšováním penzí pracujícím důchodcům. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5000 lidí. Loni to bylo přes 30 000 lidí.
4: Počasí.
3: V regionu nás čeká jasná noc nebo jen malá oblačnost. Nejnižší teploty 11 až 6 stupňů a vítr bude slabý. Zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne bude přechodně zvětšená oblačnost a lokálně se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů a vítr bude slabý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Morava krásná zem s Květou Navrátilovou.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Mistříňanku a polku Miloslava Richarda Procházky a Josefa Dovka Ušenkérky. Já věřím, že vás tato polka určitě potěšila. Dnes, jak víme, máme v obou kalendářích stejná jména a dnes slaví jmeniny Eliáš a Ilia. Tak ještě jednou vše nejlepší. A telefon připomenu 726 46 5200. A už písnička vámi oblíbená. Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák, Tupeský džbáneček a Moravská veselka.

0: dozněl krásný valčík, oblíbený valčík. No a přátelé, pojďme, máme tady telefonát, takže já to vezmu napřímo. Halo, halo, tady Morava krásná zem, kdo se k nám dovolal? A tak to spadlo, to je mě líto, pojďme na přání, máme jich tady dost. A znova se to tu objevilo, tak ten telefon se mnou nějak laškuje tady. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý den, posluchač Jan, ale mě to nějak vypadlo, víte, tak se omlouvám.
0: Ne, nám to tady skočilo, naskočilo,
1: skočilo. Já jsem to asi zazmatkoval, víte, tak se omlouvám.
0: Ne, pan, takže...
1: Já bych si nedovolil s váma lačkovat, to ne.
0: Ne, to bylo v legraci a v dobrém, prosím, ano, já jsem si nedovolila
1: to,
0: nějak...
1: Já vás, váš hlas mám rád a to je upřímně a to se mě líbí.
0: A prosím vás, jenom mě připomeňte to jméno a odkud voláte, já se omlouvám.
1: Jan Stanoviště.
0: Ano, pan Jan a Stanoviště, tak vítejte, pane Jane.
1: Děkuju.
0: Můžete, prosím, jste ve vysílání.
1: Můžu mluvit?
0: Ano, ano, už jste ve vysílání.
1: Dobrý den, vlastně dobrý večer. Zahrajte, prosím vás, mojí manželce Aničce a dceři Aničce. Manželka je Anna Vítová a Anna... dcera je Anna Cimrmanová, tak jejich svátečku, který teď bude za chvílečku, tak jim zahrajte něco pěkného, ať jsou zdraví a mají radost ze života. Děkuju.
0: No ano, takže přejeme pěkný večer, už není takové ano. Vedro, vidíte, tak je to příjemné.
1: Je nádherně a dobrý čas pro tu dekovku.
0: Ano, určitě. Tak pane Jane, ještě jednou pěkný večer.
1: Díky, ať se vám daří a přeji krásný večer.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a dáme k tomu ještě přání, které jsem měla nachystáno. Dobrý podvečer. Prosíme o zahrátí písničky pro manžela, tatínka a nejlepšího dědečka, pana Josefa Tarabuse z Lačnova. Přejeme mu vše nejlepší k dnešním narozeninám, hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí a plno elánu do dalších let. Přeje manželka Mirka, dcera Monika, syn Josef, dcera Lucie s přítelem Janem a hlavně vnouček Viktorek. Prosíme o písničku od Stříbrňanky Oči modré, ale my máme písničky opět vybrány a nevadí, já ji příště někdy zařadím. Dobře. Tak pojďme na písničku. Tak zpívám pěsničku Miloslav Richard Procházka, Antonín Doupovec a Frajárka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak dohrála nám Frajárka, dospívali nám Miroslav Mordych, Věra Zámečníková, písničku Zpívám pěsničku a pojďme na telefonáty. Mám tady paní Lenku ze Zbraslavy, která se k nám dovolala. Dobrý podvečer.
1: Dobrý den. Já bych chtěla jenom tak pro radost popřát ke kostelu paní Jarce Pokorné a jejímu příteli Ališovi. A pak bych chtěla zapomínat na strica pana Filíka Zdenka, právníka, který nám umřel loni, a na mýho přítele pana Karacofa ze Zbraslavy. Vzpomínají přítelkyně Lenka, rodina Elnerová, rodina Kahánková, jo, a dále vzpomínají jeho spolužáci. A ať jste zdravá, uvadíte tento pořad pěkně a spokojená a vám taky, jste měla narození, tak taky všechno nejlepší.
0: No to už je dávno. Dobře, ale jste hodná, paní Lenko, děkuju, děkuju.
1: Děkuji,
0: naschledanou. No já tady připojím ještě e-maily. Prosím o pěknou písničku pro paní Hanu Švrčkovou z Jezeřan Maršovic. Milá maminko, dnes je tvůj krásný narozeninový den, ať úsměv zdobí každý tvůj sen, ať zdraví slouží, štěstí tě provází a láska z rodiny tě stále doprovází. Za všechno, co jsi pro nás udělala, děkujeme. Za každé pohlazení i radu, kterou si neseme. Ať ti každý nový den přinese radost a smích a v srdci máš jen samé krásné chvíle a klid. Vše nejlepší k narozeninám přeji Lenka, Honza, Matýsek a Eliška. Tak předali jsme a písnička lidová a ty svatý Antonínku, Magdalena Mučková a Danaj.

Tak písnička dozněla a máme tady opět psaná přání. Tak dobrý den, dnes slaví své 95. narozeniny pan Zdeněk Frank z Velkých Němčic, který ještě nedávno vykonával službu kostelníka v našem kostele. Přejeme mu hodně štěstí, zdraví a hlavně boží požehnání. A pane Franku, před 5 lety jste říkal, že už ta 90. kope do dveří. A ani jsme se nenadáli a je tu 95 roků. A my už se všichni těšíme, že dáli pán Bůh, oslavíme s vámi i tu 100. Vše nejlepší přejí ministranti z Velkých Němčic. Tak to bylo krásné přání, já tedy přeju taky všechno dobré a hodně zdraví, úžasné. Tak pojďme, veselá muzika. Pavel Svoboda, Jaromír Kincl, Polka a Lácaranka.

0: Vítám ve vysílání paní Zitu Bémovou z Jevíčka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Květuško Navrátilová. Srdečně vás zdravím taktéž zvukového mistra.
0: Děkujeme.
1: A všechny moje milé rozhlasové přátelé, jejich moc a já je nemůžu jmenovat. Všechny mám ráda, všichni ode mě dostali. Obráze všichni ode mě dostali. Výšivky, nejednu výšivku mou krásnou. Takže ano. Já všechny mám ve svém srdci.
0: I já je mám. Od vás. Děkuji, krásné.
1: Tak teď bych chtěla ale poděkovat Jarouškovi Wolfovi za jeho nádherná a milá slova, která včera napsal ke mému sluchu. Jaroušku, moc a moc si toho vážím, tebe si vážím, přeju ti všechno nejlepší, nádherné koncerty ti přeji, protože to je tvůj život. Tak Jaroušku, mě se hezky, hodně zdravíčka přeju.
0: Dobře, tak...
1: Děkuji za prostor, paní Květuško.
0: Ano, určitě, určitě. Takže to je dobře, že jak si člověk řekne, co má na srdci a že to bylo vysloveno a Jaroušek to určitě poslouchá.
1: Určitě,
0: věří.
1: Musím mu zavolat jenom, že já dneska jsem moc vážila, co to vás stojí na těch
0: nohách. Teda,
1: No a škoda, že nemůžete, paní Květuško, vidět nádherný obraz, který jsem včera domalovala.
0: A téma?
1: Hlava Ježíše Krista s trnovou korunou.
0: Ano.
1: A to já jsem nevěděla, že se mě to takhle podaří.
0: To je krásné.
1: Kdybyste měla zájem,
0: úžasná.
1: Tak bych vám to poslala poštou do rozhlasu.
0: Prosím, ale tak když jste tak spokojná, to si musíte nechat a sama, aby si se stěšila tím pohledem. Tak to třeba vyfoťte a pošlete to.
1: Já zase nejsu takhle zařízená.
0: Nebo aby to někdo vyfotila, poslal nám to. To bychom byli rádi.
1: To byste byli rádi, že jo?
0: Ano.
1: Tak já řeknu tady jednomu pánovi, který takhle, a na jaký, kam by to měl poslat, byste mi řekla tu adresu.
0: To když tak se potom domluvíme, ano?
1: Dobře, ano.
0: Dobře. Tak paní Zito, já se loučím, přeji vám pokud možno pokojný večer a ať se vám daří. Naschledanou.
1: Děkuji já vám a písnička patří také pro vás i pro pana zvukového mistra.
0: Ano, Janis tady je. Ano, pan Janis. Dobře, děkujeme.
1: Janis je tam.
0: Ano, ano.
1: Tak dobrou noc.
0: Dobrou noc. No, pojďme na písničku. Dáme písničku Richard Plachý, Šedivý holoubek a Zdounečanka.
2: Český rozhlas Zlín.

Tak dozněl Valčík Šedivý Holoubek, Richard Plachý z Dounečanka. No a pojďme tady na psaná přání. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát mamince Zdeňce Vráblíkové z Prakšic, která dnes slaví své narozeniny. Ať je dnešní den pro tebe, maminko, chvílí, kdy se zastavíš, kdy přestane zhon, kdy ti v srdci rozsvítí radost a kdy si uvědomíš, jak moc tě máme rádi, a ať ti to do dalších let přinese klid, zdraví a sílu, aby každý den byl o něco lehčí a příjemnější než ten předchozí. Překrásné narozeniny ti přeje dcera Lenka. Takže předali jsme a písnička Nalévaj dívča, Miloslav Richard Procházka, Zdeněk Baťka a Straňanka.

přátelé, a pojďme na e-mailovou poštu. Máme ji tady připravenou. Dobrý večer. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a muzikanta Pavla Goroše z Nivnice, který hraje na klarinet v dechové hudbě Nivničanka. Písničku posílá jeho manželka Anička a písničku také posílá kamarád Broněk. Takže to jsme předali. A ještě jedno přání tady připojím. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Jaroslava Wolfa z Otnice. Písničku posílá kamarád Broněk a kapelník Dolněmčanky Antonín Daníček. Tak, taky jsme předali a hrajeme teď písničku. Vladimír Hnátek, Pěkný je deň a cymbálová muzika Hudci.

0: Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Můžete se představit a odkud voláte?
1: Dobrý podvečer, je tady Petr Urbánek, Kota Slavice.
0: Jejda, vy máte puštěné rádio, je to možný stišit?
1: Jo, to mi hned jasný, vypne. Dobrý je to. Tak chtěl bych pozdravit všechny na rádio Brno a užíváme si pěkné odpoledne, dáváme si kafičko pod pergolkou a jenom tak pro potěšení zahrát nějakou hezkou písničku. Děkuji.
0: Ano, rádi zahrajeme samozřejmě. Tak ať se máte dobře a nashledanou.
1: No, děkuji, nashledanou.
0: Tak pojďme zrovna na tu písničku Milocké sklepy, lidová polka a mistříňanka Antonína Pavluše.

Tak písnička nám dozněla a pojďme si přidat tady e-mailovou poštu. Máme tady přání. Dnes bych chtěl popřát a poslat pěknou písničku k dnešním narozeninám paní Hance Švrčkové z Jezeřan Maršovic. Přeji jí všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, radost dětí a vnoučátek. Děkuji a s pozdravem Radek Šles, Jezeřany Maršovice. Tak to jsme předali. No a budeme hrát další písničku, kterou máme nachystánu. Vladimír Pfeffer, Po kyjovským rinku a Tufaranka ze Šakvic.

0: Tak mám tady další e-mailovou poštu. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pítina. Písničku posílá kamarád pro něk s maminkou. A já mám tady ještě jednu vzpomínku. 19. července, což je dnes 1938, se narodila moje maminka paní Jana Buřilová, rozená Varmužová. Dětství prožila v Králově Poli a zemřela po dlouhé, těžké nemoci. Nemohl jsem jí bohužel pomoct. Pracovala v Chemontě a začínala v Královopolské strojírně v ocelostavbách. Její tatínek měl živnost a nemohla se dostat na školu a starala se o postiženého syna. Chci jí za to moc poděkovat do nebe. No a ještě se dále v tomto dopise píše, že její maminka zemřela mladá a onemocněla a starala se a moje maminka se starala o 94letého tatínka a také ráda cestovala a vzpomíná syn Honzík Bohunka Prokešová a ještě má žijící sestřenice a bratrance. Tak to byla vzpomínka Honzíka Buřila. No a dáme písničku Šumařinka, Karel Vacek starší a Josef Zíma, orchestr Karla Vacka mladšího.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Já chci doufat, že jste si zaspívali některou z těch písniček a že vám přišla vhod. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Za chvilku zazní zprávy a pořad na pěknou notečku. No a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Metoděje Prajky s názvem Hodová, kterou pro vás hraje mistříňanka Antonína Pavluše. Přeji vám krásný večer.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Pracovníci arcibiskupství Olomouckého hledají původní vázy z rybářského pavilonu v kroměřížské podzámecké zahradě. V Otrokovicích tento týden začne oprava hlavního chodníku u rekreačního areálu Štěrkoviště. Extremisté nově využívají umělou inteligenci, sílí i radikalizace mladých, říká Metnar. Zítra bude ve Zlínském kraji jasno, na teploměru až 23 stupňů Celsia. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Barbora Hitmánková. Dobrý večer. Pracovníci stavebního odboru Olomouckého arcibiskupství pátrají po dvou litinových vázách, které podle původních plánů zdobily průčelí rybářského pavilonu v podzámecké zahradě v Kroměříži. Objekt teď prochází rekonstrukcí, která jej navrátí do původního stavu. Podle referentky Šárky Brantalové z arcibiskupství vázy zmizely někdy v průběhu minulého století. S jejich přesnou podobou by mohla pomoci i veřejnost. Lokální opravy nově vybudovaného chodníku začnou tento týden u areálu Štěrkoviště v Otrokovicích. Po uvedení chodníku do provozu se na několika místech objevily drobné nerovnosti, způsobené dosedáním podkladních vrstev. Zhotovitel nedostatky odstraní v rámci reklamace na vlastní náklady, pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová. O cenách benzínu a nafty znovu rozhoduje trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících. Bezpečnostní situace v Česku je stabilizovaná, slábne i vliv tradičních extremistů. Vyplývá to ze zprávy o extremismu za rok 2025, kterou dnes schválila vláda. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO se mění charakter bezpečnostních hrozeb. Nově se extremistický obsah šíří pomocí umělé inteligence a sílí i online radikalizace mládeže. Ve zprávě za minulý rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Podle Metnara to je na základě rozhodnutí soudů.
3: Sport. Počasí.
2: V regionu nás čeká jasná noc nebo jen malá oblačnost. Nejnižší teploty 11 až 6 stupňů Celsia a vítr bude slabý. Zítra očekáváme skoro jasno až polojasno. Během dne bude přechodně zvětšená oblačnost a lokálně se mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty budou mezi 20 a 23 stupni a vítr bude slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Šumicích na Uherskohradišťsku havarovalo osobní auto s únikem oleje. Jezděte opatrně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Šťastnou cestu při poslechu následujícího pořadu na pěknou notečku vám přeje Barbora Hejtmánková.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Krásný dobrý večer, vážení posluchači. Sklo jako surovina pro výrobu je velice zajímavý materiál a právě na něj se v dnešním pořadu zaměřím. Sklářství je obor s nesmírnou tradicí a jeho technické a technologické základy jsou dnes světovým kulturním dědictvím. Tavení skladávalo sklářství od jeho počátků cejch určité výjimečnosti a dokonce mystické tajuplnosti. Výroba skla byla vždy tajemstvím, které každý sklářský mistr přísně střežil. A ve sklářských rodech se předávalo z otce na syna. Snad v žádném jiném oboru, který navazuje na stará řemesla, nemá tradice tak velký význam jako právě ve sklářství. S rozvojem tovární výroby se tradiční složení sklářského kmene a postup při tavbě skla staly obecně známé. Snažil jsem se vybrat lidové písně, ve kterých se objevují alespoň zmínky o jednotlivých sklářských výrobcích. Často jde o písně pijácké. Zpívá mužský sbor z Kyjova s muzikou Jury Petru.

užším smyslu pod pojmem sklo rozumíme výhradně sklo křemičitanové, které je surovinou pro další výrobní zpracování. Laicky řečeno, při tavbě křemičitého písku se rozbíjí původní krystalická mřížka tavených surovin a radikály a při chlazení opět začnou vázat a vytvářejí zcela novou, kvalitativně odlišnou hmotu, což je sklo. Pro výrobu skla je potřeba značné množství surovin požadované kvality. Jsou to jednak mřížkotvorné suroviny, taviva a stabilizátory. Ty se pak míchají a vzniká jejich směs, která se nazývá sklářský kmen. Do něj se pak přimíchávají i další suroviny, které sklo kalí, čeří, odbarvují, urychlují tavbu a barví do rozmanitých odstínů. Základní surovinou je sklářský písek, potaž a soda. Přidávají se ale i jiné suroviny. Recepty na sklářské kmeny si skláři přísně střeží. Před naložením do pece se všechny suroviny smíchají a kvalitně promíchají v přesných váhových poměrech. Zpívá Miroslav Blaha za doprovodu burčáků a po nich cymbálová muzika při Zduž Morava ze Zlína.

Dospíval Jožka Černý, Franta Fatěna a Vojta Račický. Sklářské pece se až do poloviny 19. století, někde i déle, vytápěly dřevem a nedosahovaly takových teplot jako dnešní moderní sklářské pece. Doba tavby byla delší a kvalita nižší. Staří skláři ovšem užívali vyššího podílu přísad, podporujících tavbu v kmeni, takže i při relativně nižších teplotách dokázali utavit dobře sklo. Dnes se sklo taví a čeří při teplotách v rozmezí 1420 až 1470 stupňů a při výrobě se pohybuje okolo 1250 stupňů. Utavená sklovina se pak nabírá z pánové pece sklářskou píšťalou, kterou se vyfukují výrobky. Mezi další základní nářadí ve sklářské huti patří svalák neboli burgulec, což je dřevěná pomůcka sloužící skláři k tvarování skla na píšťale do baňky. Dále se používají nůžky, cvokajs, což je pinzeta, kaprák, klapačka, kulma, palcšar, vidlička a řada dalších. K tvarování se používají i různé formy kovové nebo dřevěné, vyřezávané z hruškového, švestkového či jabloňového dřeva, ale i jiných druhů. Zpívá Martin Hrbáč za doprovodu Lůčky z Kudlovic a Jilí Herzán z Podlužanem.

sklárny zakládali většinou šlechtici na svých pozemcích s dostatkem lesů, které poskytovaly potřebné dříví pro otápění pece na tavení skla. Provozní objekty stavěli vždy v blízkosti potoků nebo říček. Nejvíce skláren vzniklo v období 18. a 19. století. Jejich životnost byla různorodá a pokud zanikly, tak především z důvodu technického pokroku. Svoji roli sehrála rovněž vzdálenost od budovaných zemských silnic a železnic. Ze skláren pocházel široký sortiment výrobků, skleněné tabule, láhve a sklenice různých velikostí na vodu i léky, na cukr, pivo, víno a lihoviny, dále plucary, nočníky, zvony, kalamáře, zrcadla a kulatá i plochá okenní skla. Dnešní malé historické okénko uzavře Joška Černý s kapelou Petra Olivy. Od mikrofonu se loučí autor dnešního pořadu Jan Káčer a ze zvukové režie Tomáš Chrástek. Přejeme vám krásný večer.

0: a šedý zákal. Dvě oční onemocnění, která mohou nenápadně a často nevratně ohrožovat zrak. Jak je poznat včas? Jaké jsou možnosti léčby a proč je prevence tak zásadní? Odpovědi nabídne oční lékař z Zlínské Baťovy nemocnice Jan Pohanka v poradně pro zdraví. Už 22. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Stretnutie.
2: Ako vidí niekoľkonásobný vicemajster Európy a majster Slovenska v bojovom umení Lukáš Sýkora, budúcnosť tohto športu, to povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. Minulý týždeň sa na tom v Prahe zhodli ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna a podpísali zmluvu o budúcej rámcovej dohode. Podľa Zúnu ide v súčasnosti najmä o nákupy minometov AM-120 a vozidiel Tatra 815. Kaliňák zase potvrdil pretrvávajúci záujem Slovenska o lietadlá L-39. Skyfox, českej spoločnosti Aero Vodochody či sledovacie systémy od firmy ERA. Kaliňák opätovne českej strane poďakoval za ochranu slovenského vzdušného priestoru.

Na pražskom výstavišti v Holešoviciach vystúpi 28. júla nitrianská roková skupina Horkýže Slíže. Ich koncert sa uskutoční v rámci festivalu Prague Open Air. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.

0: 20 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ceny benzínu a nafty po zrušení stropů v České republice zatím výrazně nerostou. V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky a maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. O cenách benzínu a nafty v České republice opět rozhoduje pouze trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se původně čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících.
3: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
4: Je to drahý, ale furt je docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ceny budou růst dál.
3: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
5: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
3: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem na silnici první třídy číslo 13. Práce stály přibližně 12 milionů korun. Řidiči projížděli ke Vadlově a hlavně ve špičkách se tam vytvářely kolony.
6: Dělníci po etapách opravovali úsek mezi kruhovým objezdem u Lidlu a kruhovým objezdem u prodejny Albert. Kevadlovou dopravu řídili semafory a také regulovčíci. Teď už se projíždí bez omezení. Aktuální dopravní situaci můžou řidiči sledovat na webu města a v aplikaci doprava.bylina.cz. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Víra Velkého odchytili dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu dravého ptáka, který ohrožoval provoz na 83 km ve směru do Brna, je informoval řidič nákladního vozidla. Do akce za provozu se zapojilo několik policistů, upřesní jejich krajská mluvčí Dana Čírtková.
7: Dravec se pohyboval na dálničním tělese, a to v obou směrech jízdy. Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit, a poté víra bezpečně odchytili. Současně kontaktovali pracovníka záchranné stanice z Pavlova, který si na místě víra převzal do další péče.
1: Sport.
2: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ve Spojených státech amerických ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a mezi ženami Kateřina Beková. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali také Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer, obývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou kolem 22 stupňů, na jižní Moravě až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 je ve směru z Prahy do Ústí nad Labem neprůjezdná. Na kilometru 31 vyprošťují kamion, který sjel do pole. Dopravu policisté odklání na kilometru 29. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Zeithamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Zeithamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktorka.
2: Ano. Oh,
1: tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou. Pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Vesele a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Zeithamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Zeithamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, mm-hmm. Původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce, vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, mm-hmm. Ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký
2: jsem
1: to byla?
2: Si vybrala kytaru.
1: Kytaru.
2: A posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá, akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo, takže já prostě...
1: Já nějaký. Taky ne.
2: No, ano. Nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu.
1: Aha.
2: A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako tu pracovní jako rozkročenost. Víte,
2: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně.
2: Ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mhm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný a hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý leta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pán Bůh zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněných jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kde dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty. To znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: Vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný. Já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý.
3: Promiňte.
2: Já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjektivistický, radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Teď to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako neotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájela na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje, a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
2: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
3: Ano.
2: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
3: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
2: Herci třeba?
3: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
2: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle. Člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
3: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
2: Ano, básně, k tím se tak ještě dostaneme. Ano,
3: no, dobrá.
2: Snad.
3: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
2: Aha.
3: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
2: Ano.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajdhamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát a vy povídáte a povídáte a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, jak kdybyste ho četla a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Mm-hmm. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme Čech, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. Mm-hmm. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. Hmm. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí. Hmm.
1: Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl
2: jo.
1: Petr Čarek, taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím vás.
2: Jo. Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu
1: hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinsko-americké rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. Mm. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Mm-hmm. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo. Přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit. Protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls. Mm-hmm. A to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT.
1: Jasně,
2: když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli.
1: To
2: a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu. že se s Péťou Čapkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. Aha. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná, jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr 1 básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. Mm. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobnosti Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Dělníci dokončují opravy základní umělecké školy v Jeseníku. V Hradci Králové začala letní odstávka plaveckého bazénu, potrvá téměř 3 týdny. A počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě republiky přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Pracujícím důchodcům v celé České republice by od roku 2028 mohly stoupnout penze. Dnes to schválila vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď zamíří do sněmovny.
3: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
3: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
5: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
3: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Oprava povodněmi poškozené základní umělecké školy v Jeseníku by měla být hotová do konce letošních letních prázdnin. Rekonstrukce zahrnovala obnovu interiéru i venkovní části areálu. V současné době tam dělníci dokončují fasádu, říká ředitel této školy Tomáš Uhlíř.
6: Jsou hotové věci, které nesnesly odkladu, takže v rámci toho všeho žiblu se dělali opravy tříd, dělali se nějaké pořízení hudebních nástrojů, opravy hudebních nástrojů, vybavení nábytku a tohle všechno. Tak tady ta akce musí být hotový do konce srpna, protože aby jsme mohli vlastně v září začít normálně v novém, jak se říká.
2: V Hradci Králové začíná pravidelná letní odstávka 50-metrového krytého bazénu. Jediný areál tohoto typu ve městě bude kvůli údržbě a kontrole technologií uzavřený až do 7. srpna. Provoz sousedního akvacentra zůstane po celou dobu odstávky bez omezení.
7: Po dobu 3 týdenní uzávěry správa nemovitostí zajistí technické práce, které za běžného provozu dělat nelze. Kondiční plavci můžou v tomto období využívat letní koupaliště Flošna, které nabízí venkovní 50-metrový bazén a ve všední dny otevírá už v 6 hodin ráno. Po skončení odstávky bude mít krytý bazén po zbytek prázdnin upravenou otevírací dobu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, pouze na severu až oblačno a zpočátku ještě slabé přehánky. Nejnižší teploty už docela osvěžující mezi 12 a 7 stupni, v údolích ojediněle až kolem 5. Zítra přes den většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni, pouze na jižní Moravě až kolem 25. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný, od západu až severozápadu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem je u Roudnice nad Labem stále uzavřená. Je to kvůli překládce nákladu z kamionu, který tam sjel mimo dálnici. Uzavírka potrvá podle informací policie zhruba do 22 hodin a 30 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
9: a Carmen Majorová. Tahle láska začala na kolejích, ve vlakovém kupé.
8: Jemu bylo 18, když pomáhal psát školní úkoly 17-leté dívce.
9: Zamiloval se a začal se odvíjet příběh vroucí lásky, zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi.
8: A jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte romantické příběhy opravdové lásky. My jsme je nazvali Zlatá láska.
1: Vybrali jsme tentokrát ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před více než 58 lety.
0: Jmenují se Danuše a Miloslav Novotní a jeden pro druhého by udělali cokoliv. Jemu je 75 let, ona je o rok mladší.
1: Jaký byl jejich život, se vydal zjistit Patrik Rozehnal. Vypravil se za nimi domů do Roudnice nad Labem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Taková krásná kytka, to je pro mě.
3: No jasně, to je pro vás.
4: Ježíš, děkuji.
3: Danuše, má kytičku.
4: Můj muž na ty kytky moc není.
3: To slyšíme často.
4: Ano. Dobře, tak jo, pojďte dál, pojďte dál.
3: Takže Danuše, a vy budete Miloslav.
5: Já jsem Miloslav, no.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Jste připraveni vyprávět manželům Kostkovým i posluchačům svůj příběh? 53 let, říkám to dobře, společného manželství?
4: No, kolik my jsme?
6: No, to už je spíš 54.
4: 54, ano. My jsme měli 50 a byl covid, takže my jsme o tyhle ty oslavy a všechny dárečky přišli, protože jsme, to jsem tam psala, že jsme měli jít na Nabucco do Státní opery, na to jsem se strašně těšila, veď, a na Žižkovskou věž na večeři a tohle o to jsme všechno přišli. Takže děkuji moc, já to dám do vázy, jo, abych ji čekala.
3: Dobře, a přesuneme se někam k místu, kde se bude dobře vyprávět.
4: Nezlobíte se, nezlobíte se, pojďte.
3: Tak Danuše začala tím, že šla někam do sklepa.
4: No, pro vázu, která tady běžně není, když nejsou kytky, že jo?
3: To bylo jako vychlazené.
4: Asi tak.
0: Jak začala láska manželů Novotných? Jako mladí studenti jezdili oba do školy v Ústí nad Labem vlakem.
1: Ona do třetího ročníku střední zdravotní školy, on už byl ve čtvrťáku na průmyslovce. Bylo jaro roku 1967.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a tak ty kluci po těch holkách koukají ve vlaku, že jo? Tak jsme se zakoukali jednou taky do sebe.
3: Vy jste taky jako pokukovala po Miloslavovi?
4: Já jsem po něm nepokukovala. My jsme tam jezdili kluci, že jo, z Lovosic, z Roudnice a vlastně my jsme třeba měli nějaký úkoly z fyziky, z matiky, na to jsme byli takový levější, takže jsme třeba říkali, jak kluci, nepomohli byste nám to, tak kluci nám pomáhali. My jsme jim zase třeba dělali slohy nebo něco takového.
3: To je jako při cestě do školy?
4: Jo, jsme to, když co jsme nestihli doma, tak to jsme stihli ve vláku. No a potom jednou, teda aspoň ty to říkáš, jsme jeli a tak jsme se nějak bavili, protože ostatní nejeli a zůstali jsme tam sami dva. A ty si říkal, že bys mi něco koupil. A já jsem říkala, že mám ráda takový ten kokosový suk. Ty si potom říkal, že jsi mě zbalil na kokosový suk, jestli si to pamatuješ. Nepamatuji.
6: Ne, já si to už moc nepamatuju. Já jsem v té době měl oči úplně někde jinde a nějaký suk mě ani nezajímal.
4: No.
3: Kam jste sjížděl pohledem?
6: No tak samozřejmě po jejich tvarech krásných.
4: No, jo, to no. Jo. No a tak jsme jezdili. Jezdili jsme vlastně na čaje do Litoměřic, že muž byl kousíček od Litoměřic. A pak taky jsme chodili za školu do Bohušovic, vystupovali jsme v Bohušovicích a chodili jsme kolem Ohře, místo, aby jsme jeli do školy, viď? To zase ne tolikrát. No a tak jsme tak nějak začali spolu chodit, no.
3: Jak to vypadá, když je tedy první schůzka, domluvíte se, že půjdete ať už za školu nebo kamkoliv jinam, už od začátku se ti dva vodí za ruce nebo si jako povídají, kdy se tak osmělí projevit něco víc, třeba bližší kontakt nebo si dát pusu?
6: Já si to pamatuju, ale nevím, jestli je to vhodný. No, v letním kině to bylo, no.
4: Byla tma. Tak... A my z čaju, nešli jsme na čaje, že půjdeme tančit, tak jsme říkali, půjdeme do letního kina. No, a seděli jsme, tam bylo hezky přítmí, tak jsme se drželi za ruce, no, a pak přišla i ta pusa, že jo, no, a pak už to začalo, no.
3: Komu se z toho víc zatočila hlava?
4: Já myslím, že to
6: no mě určitě, to, protože jsem nečekal, jo.
3: Jako Danuše se na vás vrhala?
6: No, tak asi tak, no. Začala si ona.
4: Ono mu to trvalo.
3: Jak ta láska jako to prožívání, to propukání nějaké té náklonosti, která asi roste s tím časem, jak toho člověka znáte a už se člověk začne představovat, plánovat. Co se tak jako odehrává vnitřně v člověku? Jak vy jste tu lásku vnitřně prožívali? Co jste cítili, o čem jste přemýšleli, z čeho radost měli?
4: No, já jsem vždycky, ale opravdu, to je takový hloupý říkat, že jo, ale vždycky jsem měla takovou nějakou oporu, nebo když mě něco slíbil, vždycky to splnil, nikdy mi nesklamal. Jako víte, že by třeba řekl, já nevím, přijdu tam a nepřišel, nebo i když nebyly dřív mobily, že jo, bylo to takový horší, že jsme se nemohli domlouvat, nebo takhle, ale... Měla jsem ho ráda vždycky. Měla jsem takový pocit, jako když jsem znala třeba jiný kluky, tak nikdy to nebylo takový, že bych se na ně takhle těšila, že bych měla takovou jistotu třeba, nebo jsem si říkala, tak tady toho kluka bych si vzala. Vždycky jsem si říkala, na toho je spolehnutí, s tím bych chtěla být.
3: Jak jste to prožíval vy?
6: No, tak já jsem jí měl taky rád, že jo, takže to bylo asi vzájemný a já asi jsem opravdu takový, jako říká žena, že bych asi nikoho nepodrazil, no. Určitě nevědomě takhle to, myslím si, že to je potom základ nějakého dobrého vztahu.

0: To už Danuše a Miloslav Novotný věděli, že chtějí jít společnou cestou, že si budou věřit, odpouštět si a mít se rádi.
1: Prožívali zamilovaná studentská léta do doby, než Miloslavovi přišel povolávací rozkaz na vojnu. Nastoupil do Terezína.
2: Já jsem nastoupil na vojnu 2. srpna, byl takzvaný přijímač, to jsme nesměli na vycházky nikam. Po přijímači, nebo během toho přijímače, nás přišli osvobodit Rusáci.
3: Co jste v tu chvíli prožíval? Byl to nějaký strach o budoucnost, nebo tak uvědomoval jste si něco?
2: My jsme si to vůbec nedovedli představit, co se to děje, protože najednou tady byly ruský tanky, my jsme nevěděli vůbec, co se děje, neměli jsme přísahu, byli jsme takzvaní bažanti a rovnou jsme vyfasovali granáty, dva zásobníky ostrých nábojů, samopaly, všechno, spali jsme připravení jako v bojové pohotovosti a vůbec jsme nevěděli, co se bude dít. No ale pak mě odveleli na Slovensko do Martina na půl roku, jak jsem byl půl roku v Martině. No a následně potom vrátil jsem se do Terezína, tak jsme pokračovali dál, no to už bylo trošku volnější.
3: Ten půl rok pobytu na Slovensku, Miloslava, bylo to těžké pro vás?
4: Tak jsem se těšila, až mě přijde dopis, až mi napíše.
2: A vlastně na ty dopisy jsme od svých blízkých všichni čekali. Jo. To bylo zase něco a když ten dopis samozřejmě byl pozitivní, tak jsem byl rád a zase jsem něco odepsal. Ale byly i případy, že kluci dostali ten dopis negativní a to pak, vím, že to mohlo skončit i tragicky na té vojně, že ty kluci si sahli na život. No. Tak jednoduchý to nebylo ten půl rok. Ale pak, když jsem se vrátil zpátky, tak to už bylo volnější. No.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.
2: Danuše a Miloslav Novotní to poznali velmi brzy. Jejich cit neopadal ani v čase, kdy byl Miloslav na vojně. Začali plánovat svatbu.
1: A najednou přišlo zjištění, že na svět přijde dítě jejich lásky.
2: Brali se 31. října roku 1970 v Roudnici nad Labem.
1: Miloslav kvůli tomu dostal opušťák z vojny.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Nejdřív byla naplánovaná svatba, ale opravdu, a pak žena zjistila, že je v jiném stavu. Byl tam rozdíl asi 3 týdny, jo, ale bylo to tak.
4: Ne, protože muž vlastně přišel z vojny a teď bydlel jinde, že jo, než já. A takže jsme potom dostal vlastně práci na elektrárně a od elektrárny jsme mohli dostat podnikový byt. Takže jsme si tak jako řekli, že se máme rádi a tohle, že bychom se teda mohli vzít a přestěhovali bychom se na ten Mělník a že bychom spolu mohli začít žít. No a pak právě do toho přišlo to mimino, no a... No tak už to pokračovalo, no.

0: čem jste se brali?
1: Co to bylo už, to nevím, to už nemám.
2: Tady máš oblek, prosím tě, no. No, já jsem měla, než jela náhodou švadle na šaty, krásný, jsem měla i s pelerínkou, pak jsem měla takovouhle závoj nějaký, jako jo, hezký svatební šaty jsme měli.
0: Co prstinky, kdo je vybíral? Byla šance to ovlivnit, nebo to taky zařídili rodiče?
1: To jsme kupovali, byli jsme na výletě někde v Praze a myslím, že někde
2: v Praze jsme kupovali.
1: Ve Vodičkově ulici nebo v pasáži tam, nebo to bylo v Falfie, bylo zlatnictví, tak jsme si vybrali prstinky, vyzkoušeli. A
2: v té Praze měli 3 druhý prstínků, takže nebyl žádný nějaký ohromný výběr, viď, ale no, tak muž si vybral prstínek a pak se ho snad ani nenosil. Ale já prstínek jsem nesundala nikdy. Nikdy bez prstínku. A i jsem byla zvyklá, že prostě jsem takhle udělala, měla jsem prstínek. Neumím si představit, že bych bez něho byla. Až jednou, teda jsem byla, jste měla asi před 3 lety z Prahy. A říkám, tak já si kupím triko tamhle na nádraží. A teď říkám, ježiš, vlak mi ujde. Tak jsem pospíchala, že jo, teďka paní, vemte si menší, vemte si to. A já jsem přišla domů a říkám, ježiši, kde mám prstínek? Tak jsem si říkala, no asi jsem ho ztratila tam v té kabince. Tak jsem volala do Prahy, no blbla jsem, jak to, kde to může být. A před třemi, my tady máme vždycky brambory nasazený, 3 řádky. A teď, jak jsem byla, měla tu zlomenou ruku, tak muž říkal, tak půjdeš to tam házet? Já říkám, no to já musím odborně. Tak jsem šla a najednou si koukám, že se tam něco leskne. To byl můj snubní prstínek. Představte si, že vůbec nebyl ani poškozený, ani nic, a ležel tam v té brázdě, kterou on udělal 3 roky.
1: A koho našla?
0: My jste ho dvakrát přeorali.
2: Asi. Do kompostu se to vyhodilo s nějakýma odpadkama, nebo s čím, že jo.
0: A nerozloží se.
2: A vydržel a je jak novej.
1: Takže ta láska nám musí vydržet, to už jinak nejde, jo.
2: Aspoň s tím jedním prstínkem, no.
0: A vy prstínek ale nemáte?
1: Já ho ztratil, definitivně, já nevím. Měli jsme tady v tom oltáři jeden herníček a tam jsem si dával prstínek, jo. A vždycky jsem věděl, že tam je, když ho potřebuju mimořádně nasadit, tak jsem šel najisto, ale jednou jsem šel najisto, ale on tam nebyla.
0: Co to je mimořádně nasadit?
1: No, jako když nějaká společenská událost nebo tak, že jo, jde se naplést, nebo tak jsem si vzal prstínek. No, ale ztratil se, no, já nevím, kam přišel. Prostě nevíme, no. Je pryč, v tomhle baráku není.
0: Mezi jahody jste se koukal?
1: Všechno jsem přeboral.
0: Tak třeba ještě čeká další rok.
2: Ještě se třeba najde někdo, já věřím. Já třeba s tím prsínkem opravdu, teda jestli se vám někdy stalo, že jsem si říkala, že nemůže být ztracený. Víte, že není navždycky ztracený, že prostě, že ho někde najdu najednou. Opravdu, já nevím, jestli někdy máte takový pocit, že něco nemáte, ale že to není na věky ztracený, nebo na věky pryč.
3: Svatební hostinu měli Novotní doma. Vše měla v režii Danušina maminka, protože Miloslav byl ještě na vojně a přijel pouze na svatbu.
4: A tak se doma uklízelo. Nevěsta myla okna, příbuzní chystali svíčkovou. Pozváno bylo celkem 80 hostů. Byla to klasická česká vesnická svatba.
2: No a teď byl přípitek a já jsem měla Pragu, lahev s nějakou minerálkou, byť. A teta říkala, no jo, to je nějaký divný, pamatuješ si to, ne. Ona nepije žádný víno. No, hned to teta věděla, to víš, ta to prokoukla, no.
0: Takže do té doby to bylo utajeno?
2: Nikomu jsme to neřekli, jenom ani vaši možná to nevěděli, viď?
1: Já nevím, no, ale vím, že máma jako u té svatby moc nejasala, no, ona no, tak jako tě moc nemusela.
0: Jak to?
1: No, bylo to takový, asi si to představovala trošku jinak, no, když jsem jí poprvé přivedl jako domů, jako nevěstu, no, tak i na těch fotkách jako matka moc nejasá, no.
0: To znamená, vy jste si to prosadil, nebo jste byl přitlačen rodiči tady Danuše, že si prostě musíte Danuši vzít?
1: Ne, to ne, to bylo naše rozhodnutí, to do toho neměl nikdo co mluvit.
2: A tatínek měl rád mě, tvůj, ten byl hodný, no.
0: Pamatujete si na kytici, kterou jste měla třeba na svatbě?
2: No, vím, že jsem měla něco vypůjčeného. To to muselo být. Takže teď, potom jsem si koupila takový bílý boty a oni měli zlatý podpatky. A tenkrát zpívala, já nevím, nějaká zpěvačka to Zlaté střevíčky. Takže když potom jsme se vzali a tam měli jsme ten první tanec, tak jsem chtěla, a oni mi pustili tuhle tu desku. To jsme měli na ten první tanec.
0: Jak to skončilo, ten svatební den? Rozešli jste se, vy už jste odjížděl, byla svatební noc?
1: Byla. Všechny jsme vyhnali ze svatby potom, asi kolem 10. 11. hodiny. A...
0: Už takhle brzo jste se těšili?
1: No a my už jsme měli prostě svý bydlení, že jo, u jejich rodičů, takže...
2: No, my jsme měli pokoj, ne, jako svůj. A vždycky moje sestřenice, která i na té svatbě byla, tak před svatbou jsme spali spolu, protože už se nikam jinam nevešla, tak moje sestřenice spala se mnou. A když potom skončila svatba, tak Olinka chtěla jít spát s náma, taky pamatuješ. A maminka jí říkala, jde pak, Olinko, teď už ne, teď už tam je Míla, teď už tam spát nemůžeš, viď?
1: Jo. No, tak svatební noc byla a druhý den potom k večeru jsem se už zase balila. Odjížděl jsem zpátky na Slovensko.
0: To muselo být trochu smutné, ne?
1: Bylo, no, bylo to smutné. Ale vím, že to bylo na 3 týdny, takže jsem se potom vrátil domů a bylo všechno, jak má být. No.
3: Půl roku po svatbě dostali manželé Novotní nový podnikový byt v Mělníku, kde žili 6 let.
4: Danuši se ale stýskalo po rodném kraji a tak se stěhovali podruhé do družstevního bytu s větší rozlohou v Roudnici nad Labem.
3: Danušina maminka pak odcházela do důchodu a protože ji oba velmi milovali, tak se Miloslav rozhodl, že své ženě a milované tchýni postaví rodinný dům.
4: Za 3 roky stál. Ale maminka se toho bohužel nedožila.
2: No, když my jsme vlastně bydleli ještě u mých rodičů, když jsem měla narodit naše první dítě. A já vím, že jsem tenkrát nesla já nějakému zvířeti něco na to a spadla jsem ze schodu. A teď, jak jsem se tam skulila, tak jsem tam ležela s tím pekáčem nebo s čím a brečela jsem tam a ty si spal ponoční. Takže mě muž hned odvez do porodnice, protože se bál, že se něco přihodilo. Takže si mi tam nechali a vlastně do rána se narodil syn. Vy jste tam přišli a babička, všichni stali pod okny, tam se nesmělo, že jo, to jsme stali v porodnici a říkali.
1: Pil kluka, ty kdyby se provalilo, že je to holka, tak co bych s tím pak dělal, že jo. A dobře to dopadlo, no.
0: Byli jste hrdí rodiče, máma, táta?
2: Jo. Já si myslím, že ještě víc jste věď, než já možná.
1: No tak určitě jsem se jako pyšnil s kočárem víc, když se narodila dcera. No.
0: Ta se narodila po jaké době?
2: Po 4 letech. A on tam šel a koukal tam na ní a říkal, Ježíš, to je tak krásný, viď? A... Tak to už potom bylo úplně jiný, to jedno dítě bylo takový zlatý, jo, ale teď najednou ty 2 děti, to už jsme byli taková rodina, viď. Bylo takový hezký, no.
0: Slyšíte, nebo vy vidíte, jak žena je i po letech dojatá z toho, jaký jste vlastně otec, no. Že i tohle je ta láska?
1: No já to vím, že je dojatá, já taky proti tomu nic nemám, ale má pravdu, no.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Danuše a Miloslav Novotný.
2: Jejich cit nikdy nevyhasl. S každým dalším společným dnem sílil a věděli, že jeden v druhém našli toho pravého.
1: Jejich příběh nás potěšil, pohladil na duši. A proto jsme se rozhodli už na základě dopisu poslat jim po Patrikovi dárek, který jim zpříjemní společné chvíle. Velký automatický kávovar. Je to pro ně překvapení.
3: Ježiš, to je, co je to? Kávovar?
4: Ne, to nemůže být kávovar.
5: Je to kávovar?
3: To víš, že jo? No.
4: Ukažte.
5: No, co jste myslel, že to je?
4: No asi jo, no.
3: To víš, že jo?
4: A počkejte, to fakt jako je dárek od vás. A čím jsme si to zasloužili?
5: No, o tom rozhodli Petr Kostka s Carmen Majerovou, to, že jste poslali ten příběh a že se jim líbilo, že se máte takhle rádi a to, co prožíváte.
4: Ale ty budeš muset víc psát.
3: Ne. To já jsem vůbec nečekala, že by něco takhle,
4: to
3: prosím.
4: To k tomu asi.
5: No jasně, aby se to dalo vyzkoušet.
4: Nedáte si u mě teda to kafe?
5: Tak jo.
4: Se musím naučit nejdřív.
5: Není to složitý.
4: Chcete preso, nebo obyčejný, nebo větší kafe, nebo...
5: Dám si preso.
3: Preso. Malinký. Hmm. No.
5: Tak to oslavíme, no.
3: A tak to bych chtělo šampáňo spíš, ne? Asi. Co? Ale mám tam dole šampáňo, ale
5: no, nevím,
4: to nevím, co tam bude ve sklepě, ale bude to...
3: Já to přinesu, počkej.
5: Chcete něco vyřídit Petrovi jak s Carmen?
3: No, že strašně děkujeme. Jo, a že
4: jejich jako opravdu stoupenci, já je mám rád oba dva, no.
3: To jsme nečekali, když jsme to psali, chtěli jsme jako něco o nás napsat a udělat jim třeba radost taky, že jsme v našem věku takovýhle.
4: A docela s váma bylo hezký posezení. No,
5: to jste hodnej.
4: Je fakt.
0: Zlatá láska.
1: K prvním Vánocům dostala Danuše od manžela lyže a začali jezdit na hory, i s dětmi. Později sjezdovou výbavu vyměnili za běžky, pak za kola a nakonec jezdili s cestovkou na pěší túry po horách.
2: Společný čas je pro ně vším. Je to čas, který jim pomáhá poznat toho druhého, mít společné vzpomínky, získávat sílu a radost do dalších dní. Protože jako v každém vztahu, i v tomto zřejmě přišlo na těžší chvíle.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
5: Přišlo něco takového?
4: Přišlo. A v poslední době dvakrát, já když jsem měl tu nohu, když jsem byl v nemocnici, že jo, tak jsem byl...
5: S kolenem.
4: Takže manželka tady musela zastat nějaký práce, který předtím nedělala, který jsem dělal jenom já. Tak si uvědomila, že opravdu jsem tady taky důležitý. A teď, když jsem jí měl v lázní měsíc, tak to bylo krutý teda.
5: V čem?
4: No, mě nevadí, že jsem si musel uvařit, vyprat, uklidit tyhle ty věci, že jo, tak nějak jsem to zvládal, ale cítil jsem, že kdyby to trvalo díl, že už by to bylo k nesnesení a kdybych tady měl zůstat sám, tak vůbec nevím, jak bych to řešil. To... Já jsem na ní závislý.
3: My jsme tak nějak dost zvyklí na sebe.
5: Těšíte se jeden na druhého i?
3: Určitě.
4: Je strašně důležitý, když ty dva lidi přijdou z práce domů, každý v jinou dobu a každý přijde s jinou náladou a jiný problémy si může přinést domů, tak důležitých je těch prvních 10 minut, aby ten jeden respektoval druhýho a aby si hned z titulu svých problémů se nepohádali třeba. Jo. Takže těch prvních pár minut je důležité, když se spolu baví, aby se opravdu vyčistil jako vzduch, jak se říká, a aby si sedli zase na svoji notu. Jakmile se v této době něco přihodí, jeden druhýmu by odsek nebo se pohádali, tak pak se to přenese až do celého dne a tohle by nemělo být. No, na to je třeba si dávat pozor. To jsem zjistil za svůj život.
5: Vy jste teď i dojetí tak trochu s vlastně s tím povídáním naším. Řekněte mi, v životě plakali jste třeba jeden kvůli druhému, ať už to bylo z důvodu, že jste měli strach, že o něco šlo, nebo že jste si něco špatného řekli, nebo že se stalo něco, co se týkalo vás dvou zvenčí, prostě i ten sice takhle projevil?
3: Já, jo, když muž byl jednu dobu, se u něho projela těžká nemoc, tak jo.
4: Já jsem si prodělal nějaký onkologický onemocnění taky, tak to jsem, žena měla strach o mě a já jsem měl zase strach, kdyby to špatně dopadlo, tak co to si tady počne, že jo, tak takový věci prostě v životě, to je těžký, no, ale pak jsme to překonali.
3: Je fakt, že když se člověk dozvěděl takovou tu zprávu všklivou, tak to zamává si s každým, tak...
4: Je to v pořádku všechno.
3: No, nerada na to vzpomínám, ale je fakt, když pak bylo nutno léčení, bylo tohle to nutno, tak člověk prostě se dostal do toho nějakého koloběhu a říkal se, nemůžu kvůli tomu druhým, že musím stát při něm. Jsem to skoro zapomněla, všechno tohle to vyšklíví. No, teď už je to všechno za náma a všechno je to v pořádku a všechno je to dobrý, tak už jsme spokojený, no. Ale nebylo to lehký.
5: Ten strach k té lásce patří a to je ta láska, to je ten vztah, to milování těch dvou.
3: Asi jo. A když si říkala, jsem se musím být silná, že já taková silná nejsem třeba, jako je můj muž ten, jako, když se něco, jako je špatný, nebo něco, tak on to umí překopnat, nebo se k tomu umí postavit líp, nežli já, no. Ale už jsme to všecko takhle zvládli dobře, viď, tak už teď už nás bude čekat snad už jenom to nejlepší, no.
4: Jako čím je člověk starší, víte, tak má od toho druhého strach a o to víc ten náš vztah potom je takový bližší. No, jsme rádi teďko v tomhle době, že máme jeden druhýho. Ve všech případech, jo.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Danuši a Miloslavovi Novotným, kteří už oslavili od svatby 53 let.
2: To už je kus života. Každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť. Neslyšeli se. A vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Kdo na koho naléhal s první pusou?
4: Manželka.
5: No asi já. Si myslím určitě. Muž byl takovej pomalejší na to.
3: Držel vás raději za ruku nebo kolem pasu?
5: Za ruku. Za ruku určitě.
4: Kolem ramen.
3: Jakou květinu máte ráda?
5: Frézy možná, frézy mám ráda a to už nebude vědět, co určitě ne.
4: Já budu chvilku přemýšlet.

0: žehlit 3/4 hodinky na nejvýš.
1: Ráda žehlí.
2: Jak dlouho je schopná to dělat, když to má ráda?
1: Pořád.
2: Jaké bylo vaše první auto?
1: Byla to Škoda 110 LS. To asi ona neví, jak se to jmenovalo, ale to byla bledě modrá Škodovka, to byla.
0: Škodovka. Nějaký to MBčko.
2: U čeho jste nejpřísnější?
0: Tak já teda neodpustím, neumím odpustit možná.
1: Abych vám řekl pravdu, tak kouká vždycky, jestli neposviním u brus. To si dávám pozor.
2: Co byste udělala, kdybyste vyhrála milion?
0: Já vím, že je to blbý, ale já bych to fakt rozdala dětem.
1: Rozdala by to dětem?
0: On teda asi ne, ale já bych jim to dala.
2: Co si myslíte, že pokládá na vás za nejvíc sexy?
1: Nevím. Já vám na to neodpovím, nevím. To je taková otázka, na kterou já nedovedu odpovědět.
2: Co je na něm nejvíc sexy?
0: No já bych řekla, takový ten úsměv a takový, on je takový klukovskej, tak to bych řekla, že na něm takový nejvíc sexy.
2: Jakým stylem jste líbal?
1: To chcete, abych předved.
2: Zas na mě ne.
1: Já mám styl svůj jeden a myslím, že dobrý.
2: Jakým způsobem líbal?
0: Hezky, krásně, že člověk zapomněl na svět, určitě krásně líbal. On má krásný rty, totiž, takže nemá, víte, má takový plný pěkný rty. To se mi na něm líbilo. Vlastně možná, že mi to na něm zaujímalo nejvíc, když jsme spolu začali chodit, že má krásnou pusu. No.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: A v intimních otázkách budeme pokračovat.
5: Jak se projevuje láska po více než 50 letech u Danuše a Miloslava Novotných?
4: Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jaký je rozdíl mezi mladickou láskou a tou v pozdním věku?
1: No tak asi se, já nevím, jestli v lásce nebo to rozdíl, ale ty lidi, jestli, když se mají rádi, tak se některý mají rádi celý život, ale já myslím, že ten vztah je silnější.
0: Musí tam být spoustu tolerance, si myslím. Že člověk si nemůže upřednostňovat, že chce tohle, že musí tak nějak myslet třeba i na toho druhýho. Nemůže si říct, chci tohleto a bude to takhle. Ne, musí vždycky myslet trochu na toho druhýho. Jak ten by na to koukal, jak ten by byl spokojený s tím, co udělám. A není to ta láska, co byla samozřejmě, když jsme se poznali, že jo, ta zamilovanost, co bylo strašně krásný. Teď je to takový, že spolu žijem, myslíme na sebe a je to určitě úplně jiný.
2: Vytvoří se určitý zvyk, náklonnost, tradice věcí, ale u čeho si tu lásku v tomhle věku třeba uvědomíte? Je to strach s tím zdravím, ta myšlenka, že by tu ten druhý nebyl, nebo při kterých věcech, činnostech, stavech citových si uvědomíte, že vlastně máte tu lásku, protože teď najednou cítíte něco, co dokazuje to, že bez toho druhého by to nešlo.
1: Víte, když opravdu člověku něco je, něco vážného, úraz, nebo jak jsem měl tu chorobu, takovou tu blbou, tak to si pak uvědomíte a opravdu, že tíhnete k tomu druhému daleko víc a chcete se k němu vrátit. Je to tak?
0: No já když jsem třeba byla teďka třeba v těch Teplicích, tak jsme třeba někde chodili nebo jsme se s někým bavili nebo takhle. A teď já jsem přišla třeba na ten pokoj a v tu ráno jsem si třeba vzpomněla, že strašně jsem se těšila. Jako víte, úplně jsem si říkala opravdu, já toho člověka mám tak hrozně ráda a tak mi schází tady. Ne 4 týdny to jako tam být jako úplně sama, to je takový, že jsem si říkala, ani jsem si nikdy nemyslela, že se mi po něm bude tak stejskat. V mém věku teda už, že jo, se řeknete legrační, teda ženská na konci života, ono se jí takhle stejská, že jo, po manželovi, jak malýmu dítěti. Tak jako se mi ani tak nestejskalo, jako, nebo nemyslela jsem tolik jako na děti, nebo tohle, jako na něho, no. Je to legrační,

0: říkat u starých lidí, že je to láska, ale je. No, nevím.
1: Ale čím víc je to jako o té toleranci a musí člověk
0: No.
1: hlavně se naučit, a to platí celý život, respektovat toho druhého, no.
2: To znamená, že je třeba o tu lásku pečovat neustále, každý další rok? Ano.
1: Každý den musíte.
2: Je v tomhle věku ještě čas na to, že se zastavíte, pak se třeba obejmete, dáte si pusu, jdete někam zavěšení za
0: Když
2: ruce.
0: si jdeme lehnout, tak si dáme na dobrou noc pusu, viď?
1: Ale jo, tak samozřejmě tohle funguje pořád, no.
0: No, nebo když si přijel za mnou do lázní na ten den, viď, ta paní chudá koukala, říkala, já to neznám, přišla a přivítala se se mnou a dal mě pusu, obejmul mi. A ona řekla, já tohle vůbec od svého muže neznám. Tak to mě to připadalo úplně samozřejmý, že nebo takový nějaký. A ona říkala, úplně ti to závidím, takže to je takový hezký, no. Není to, že se na sebe vrháme, ale je to takový, tu blízkost, veď, cítíme spolu.
1: Tak by to mělo být. Jestli se máme rádi, tak tohle k tomu patří. No, mám ji rád, no.
2: Je vám spolu dobře?
0: Je nám spolu dobře, to jo.
1: Je?
0: Mně jo,
1: Jo,
0: aspoň.
1: taky jo.
0: No.
2: Je něco, za co byste mu chtěla dát velký dík?
0: No, určitě za to, že jak se choval k mým rodičům, jak se choval k mým dětem a jak se choval ke mně. Asi tohle, je to úplně obyčejný, ale je to asi nejdůležitější. Mám ho ráda, no, obejmula bych ho za to, že tady je v tom baráku se mnou. Prostě k němu cítím. Miluju ho, no. Je to sice v tom věku už takový říkat miluju ho, ale miluju ho, no. Až budete třeba v tom věku našem, tak pak člověk najednou pochopí, že jo, že si lidi v tomhle věku můžou říct mám tě ráda nebo miluju tě. Asi to není tak řečeno, jak by mělo, ale je to tak. Mám ho ráda. No.

0: Danuše a Miloslav Novotný už vědí, jak hřeje láska. Jak je pohlazení, obětí a laskavé slovo důležité v každém věku. Že zamilované srdce vám dá sílu překonat strach a zesílí radost z každého dne.
1: Jak napsal Jaroslav Vrchlický, mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všechno zmůže láska.
0: Proto ji nechte promluvit i vy. Dejte na své srdce a milujte. Život je proto, abychom milovali a byli milováni. To dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Zákaz mobilních telefonů ve školách by v Česku mohl začít platit od září příštího roku. Záchranáři v Praze budou využívat nový plovoucí heliport u Vyšehradu a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vláda dnes podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit podle premiéra od září příštího roku. Týkat by se měl mateřských a základních škol a také nižších ročníků víceletých gymnázií a také konzervatoří.
3: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
3: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele. Pokračuje ředitel Pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
5: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
3: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sutková, Český rozhlas.
2: Dotaci 8 milionů a 600 tisíc korun získá fotbalová akademie Dynamo od Českých Budějovic. Na mimořádném jednání o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Peníze pokryjí náklady na provoz v nadcházející sezóně, hlavně tedy mzdy trenérů fotbalové mládeže. Potvrdil to náměstek Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
2: Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na řece Vltavě u pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Technisurf a Labská. Dnes to potvrdila rada hlavního města. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převáží do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Teď využívají místo v Zítkových sadech. Upřesní náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženia z ODS.
7: Od podpisu smlouvy s dodavatelem to bude trvat 12 měsíců, takže já předpokládám, že by ten heliport měl být hotový v srpnu 2027. Cena se vyšplhala něco málo přes 70 milionů korun. Sport.
2: Ve věku 75 let zemřel bývalý kapitán a kouč anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Dvojnásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy bojoval s rakovinou.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle přehánky, ty mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni na jižní Moravě až kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Máme dobrou zprávu z Pražského okruhu směr letiště před sjezdem na Barrandov. V omezení na kilometru 15,5 blokoval pravý pruh kamion. Už je pryč a dlouhá kolona se docela rychle rozjíždí. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, i když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, velmi vážení, náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní Divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Umberto. Buďte vítáni a račte vstoupit!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Krůci na Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že jsem jí nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Málinka, dej pánbu lehký odpočinutí, umřela. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjazí sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: Někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: A těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálopevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladišť.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle? Beru všecko, od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej, není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejším.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Zum wohl sein, Anton. Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmel, fagot element.
6: Dej to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějovic.
8: Zedník, viď?
2: Tak.
8: A teď jsi v hajzlu, viď?
2: To jsem.
8: A makat bys chtěl? Každou práci, a ti jaká chce?
2: Bodeď by ne.
8: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybys mě chtěl přát někam do Evropy.
2: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
8: Umřela ti máma, víš, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
2: Jak ty to víš,
8: že... Ale přece sem k Hainovým Vezekemu chodila Milnerova parta a táhli odtud na Štětín, když zmrčili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs? Tak,
2: o to není žádná starost.
8: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
9: A Karelík Kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
6: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřích, ne?
9: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
8: Není to daleko, jen tak za roh, na Reeperbahn.
2: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
8: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde, a vždycky na šup. A všecko nahonem, to jako je to hlavní, aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
2: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
8: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout, ne?
2: Však jsem z lesu.
8: A natřít něco? Omalovat?
2: No, to patří, když se to tak vezme k věci.
8: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
2: Tedy Flieghornu to zas jo.
8: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neudáš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč. A už jsme tu.
10: Došli do třetiny Reeperbahnu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
11: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
8: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
2: Jo, jo, jo.
11: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
8: Jo? Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
2: Ne.
8: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo ne, víš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhurst Steinhauer.
2: To jste, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
8: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
2: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
8: Jo, dva tenťáky bych potřeboval.
2: No, nemá.
8: Tak aspoň jednoho a toho vám vedu.
2: Je z oboru?
8: Ne, ale je to můj krajan.
2: Čech?
8: Jo.
2: No, když je Čech, tak ho vezmi.
8: A nebylo by možné, že byste mu...
2: A, na dlaň dostane 7 marek.
8: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
2: No.
8: Je to vdovec a má sebou kluka.
2: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už houf děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
8: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
2: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
12: Anton K A R A S.
2: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton. 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
9: A Kerholec už tlačí Karla ze dveří.
8: Tak co koukáš? K pokladně.
2: Tady to.
8: No co? 7 marek.
2: Ale ne, tady tohle.
9: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
8: Cirkus Humberto, a co má být?
2: Kerholec, člověče, no já pak jak cirkusu, teď já nic neumím.
8: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si Čech.
9: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
2: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno ok. Okének.
11: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
9: A tam.
10: A tam v té záři stojí vstyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy.
11: kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zachryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
10: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává
12: a zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
13: Tak tohle je cirkus Humberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfu jeho direktor Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozebrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
12: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
13: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
12: Človíčkové všelijací, nedej pán Bůh, snad i pobertové.
13: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
12: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
13: U všech cirkusů je po Češích schláňka.
12: A pan strážmistr nebyl u nich, ale lejstra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
13: Ovšem dělají i jiné věci, koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augustino, prostě jak si co kdo najde.
12: Do takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny.
13: Táta. Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
12: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
13: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
12: Ale tenhle Kerholec se mi zdá, je z gruntu poctivý člověk. No, ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. A konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se proklouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají troníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívech. To já si aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne?
13: Tak co mlčíš, Anton? Zalo ti to dech, co?
12: Jo. A těch 7 marek mi ještě teď vyplatí?
13: No, můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
12: Cože mi vybere?
13: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundury.
14: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
15: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
12: Co to je?
13: Žádný Irčan. Je to Čech.
14: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech. To umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi. Ten bylo trochu menší.
13: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
12: Co? Tuhle parádu.
13: No to co se ví? Ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
14: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
13: No.
14: No, jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
15: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku za Kerholcem.
13: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta. Od direktora až po koňáka. Všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho. A všecko to musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
15: Tak přišel Antonín Karas Zedník z Horní Sněžné v podjaří roku 1862 k cirkusu.
10: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho sedmiletý Vašek.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje s chutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Karoholec komandoval všude a ostře zapřahal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není, Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pstruh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru. Ředitelka proháněla v kruhu lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivésti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Selnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči.
1: Tedy muzika.
0: Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyňal svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou.
1: To nehraju.
0: Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát?
1: Ne, musíte tančit něco jiného.
0: Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem?
2: Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě Šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
0: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Berwitz. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon.
3: Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčileně. Dejte nás na jiné místo v programu.
0: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
3: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
0: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
3: Co tedy máme dělat?
0: No, co máme dělat, Selnický? Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
2: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát Šeříkový valčík od Wintertála, nýbrž valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
0: Vašku, ozvalo se od brány, a Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
3: Pane, to je pašák, ten kapelník, liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky.
0: Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení.
4: Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy, tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel.
0: Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl.
4: Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit. Zamyšlen odpínal s Mary postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen 3 poníci.
3: Hans, kde je Miss?
2: Miss pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
4: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem Miss. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubeňoučka, bledolící holčička s dlouhýma tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
5: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
6: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
5: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, 5 kroků rozběh. Teď. Hop.
4: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
5: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
4: Berwitz práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
5: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
6: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
5: Nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Berwitz. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
4: A zapráskav samotamo bičem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry, vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
6: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko?
4: Oslovil holčičku, která se všecka protahovala.
6: Ty jsi zdejší?
7: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
6: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
7: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
6: Vašků? To je jméno?
7: No asi.
6: A pojedeš s námi, Vašku?
7: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
6: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
7: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
6: A je to moc těžké skočit na koníčka?
7: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu. No, proč si se neodrazila pravou?
6: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
7: Vždycky?
6: Vždycky.
7: To je divné. To si musím vyzkoušet.
4: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
6: Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. Hýjo, běž a neplaš se, no, malá, mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
4: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
7: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop.
4: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
7: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh. Teď. Hop.
4: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek jí rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
6: Vidíš, ty potvaro, že tě skrotím? Znova, opakovat.
4: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
6: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď.
4: Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
8: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
6: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anton na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci.
9: A klukova věc, aby ji nepropásl.

Děcko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jí se svým strýčkem z papíru čapu mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít,

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí. Chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vašku, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Berwick zrudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku a on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Berwickovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Čím? Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to,
0: angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku!
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Haló. Poslyšte, Silnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane řediteli.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Ker Holec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu nezná, ale je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit tón, jako když ženská pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo, Gulliver mezi trpaslíky, fagot a piccola solo. Direktore, to stojí za lahé Vrýnského.
0: Máte jí mít, Silnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc, než to vaše věčný pití, takže servo Silnický, musím hned se nad Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Ker Holec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No, to je pravda.
5: Tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Ker Holec Karel měl vydat příkaz...
7: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do houstnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm pokračuje v ustáleném rytmu. Zkouška, vystoupení a příprava nových čísel.
8: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
0: Skutečně, Hanzi?
8: To se ví. Na Voltiš to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
0: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to dají na Ferman. V 9.20 zkouška Berwicová s Vašku. Na mis a Mary zařiďte to.
9: Co budu mít na sobě?
10: Já to vidím takhle, Helen. Ty
9: Široká sukně s volány.
10: No jistě. Žlutá bluzička, tady všude budou flitry.
9: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
10: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
9: A co Vašku?

0: nějaký omyl.
1: Kdybych věděl, že to je Altré Proslonap, že to nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezdce nějaký závěr, mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jestkyně, prýma.
0: A co?
1: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
0: A co by to k sakru mělo být?
1: Kleknout.
0: Kdo?
1: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout. Na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
0: Ty brvče!
2: Aršehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě. Strnuli, teď přijde výbuch.
0: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
1: Vždyť to Himmler Gott nemá závěr, vždyť to přeci musíte vidět.
0: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
1: Umějí, pane řediteli, umějí, jakože je Bůh nade mnou, umějí. Vždyť už je to učím 6 neděl.
2: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
0: Madam?
3: Ředitelka se voutrhala.
0: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Aršehir, Helena Bervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr. Cvičení řídí Kočí Hans. Prosím, zde je má šambriéra. Račte!
4: Co jsi tomu říkal, táto?
5: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. Já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a ne manéž.
4: A vy, pane Malina?
6: Prima, Vašku, prima. Oba jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
4: A Hans a direktor, to, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerhole.
7: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
4: Vždyť já jsem byl u toho.
7: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
2: Panstvo, úspěch, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým Braníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. A hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
0: Vašku!
8: Vašku!
0: Vašku!
9: Vašku!
2: Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
0: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat v Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
10: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat. Mám radost.
2: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
10: A její dceři Růžence, o níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
2: Tak, a jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém, no, ve svém srdci i loži. A jiný zase, prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se 4 koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku.

0: samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Ahmed Romeo s Paulem a vedle nich další. Prosím, rychle. A sem do kraje, osazenstvo osmičky. Komplet?
1: Ne.
0: Jak to, kdo chybí, pane Malina?
1: Anton přece, ten je nahoře v kapele.
0: Tak. A sem s laskavým dovolením? Ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
2: Kam já?
0: Helenka, semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
2: Děkuji.
0: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor.

0: Bravo a první kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hanzi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem Kurzum Gut angažoval jako jezdeckého eléva.
2: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až odtud půjde.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si udělali čas a jste tu se mnou. Dědictví. To je slovo, které v sobě může mít radost, ale také smutek, vzpomínky a někdy i starosti. Když po někom blízkém něco zdědíme, často to totiž není jenom dům, chalupa nebo peníze. Může to být třeba obyčejný hrneček, staré hodinky, knížka, kousek nábytku, který nám toho člověka připomíná. A najednou má pro nás cenu, kterou nejde vyčíslit. Ale dědictví může přinést i otázky, na které jsme možná vůbec nebyli připraveni. Co s nemovitostí? Jak se domluvit s ostatními členy rodiny? Jak vlastně rozhodnout, kdo má co získat, když má každý jinou představu? Tak si o tom dnes můžeme popovídat. Jak jste tuto situaci v minulosti řešili vy, pokud jste ji museli řešit? Nebo můžete zavolat a povídat o tom, jak se připravujete na tu situaci, že se může stát, že budete řešit rodinné dědictví. Budu moc ráda, když se mnou podělíte o svůj příběh, protože právě ty vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Jarka Barboříková je s vámi a jsem tady ráda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 3 minuty po 23. hodině. Je tady také paní Jarka z Frýdlantu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jarko, zdravím všechny lidičky.
0: Dnes si budeme povídat o dědictví, o tom, co nám po blízkých zůstává, co nám může přinést radost, ale někde taky pekelné starosti. Tak Jarčo, jakou máte zkušenost?
1: No víte, Jarko, já jsem jednou, když mamky přítel zemřel, tak jsem dědictví nechtěla. Já jsem to nechala na jeho dceři a jeho sourozenci mamky přítele, mamčinýho přítele, že já jsem říkala jiné, já jsem to nechtěla. Protože z tohohle důvodu, aby nebyly nějaký ty. A oni mi říkali, vy jste se o bratra nám starali s mamkou a říkám, ne. To ne, tak jsem nechtěla. No a pak jsem byla na řízení znovu sama bez sourozenců. Mamka nic neměla, žádný majetek, ale víte co, Jarko, se stalo? Já jsem si myslela, že sestra dostane taky dopis. Ale bohužel dopis nedostala na notářství, jenom já jediná. Ale my jsme ještě, já mám ještě 3 sourozence, že my jsme 4 děti z mamčiny strany. A teď já jsem přišla na to řízení notářky a tam u notáře mi bylo řečeno, že tam jsem jediná já psaná. Pro mě to byl hrozný šok, i když jsem teda jsem s ním počítala, tak jsem měla všechny adresy napsané. Byl to pro mě šok, když tam jsem slyšela, že tam ty 3 sourozence psané nejsou. A přitom mamka měla nás 4, ale prostě mamka žádný majetek neměla, takže dobře to dopadlo. Ještě, že jsem měla ty adresy napsané. No ale víte, bratr ten nemůže, ten je v zařízení v tomhletom, kde je pro tyhle ty lidi, co jsou nemocní, tak dlouhodobě už. Tak ten jako je zbavený se právnosti, že jo. No a já a 2 sestry mám a ty prostě se toho jakoby zřekli, že není žádný majetek, tak proč by jsme měli se dělit o co, když mamka měla starý nábytek a mu se rozsypalo, tak jsem musela dát ten kus nábytku pryč, protože se to rozsypalo. No a tak sestra, tady co je se mnou ve Frýdlantě, tak mě hrozně pomohla s jejími dětmi, no a prostě všechny z rodiny mi pomohly. Takže já jsem vděčná, že jsme si takhle hodně na, prostě si navzájem pomáháme.
0: To je krásné, možná taky vzácné, možná když jde o to dědictví, tak se někdy dějou věci, nad kterými zůstává rozum stát. U vás se to nestalo, vy jste se i tady, co se týče těch dalších věcí, tak dokázali domluvit, taky to možná bylo tím, že tedy ta maminka žila pro vás, nežila pro majetek, takže ne, bylo tady vlastně co asi řešit, ale i tak někdy člověk se dokáže rozhádat, když se má zdědit jeden stůl do křeslo.
1: Ale znám to,
0: i takový případ,
1: Jarko, znám to, jak to chodí v rodinách. Znám to, jak to chodí. Já to znám, jak to v rodinách chodí.
0: A řekněte mi, co máte schované na památku?
1: No, tak na památku mám po mamce schované hodinky, které jsem tenkrát dostal, když jsem začal chodit na učiliště do Liberce do školy. Trinky od 15 let, už mám schovaný 39 let. Mám schované hodinky po mamce, co mi tenkrát koupila do školy.
0: Tak máte vzpomínku, tak to má být.
1: Ano.
0: Dobře. Tak myslíte, že budete ještě někdy ve vaší rodině řešit nějakou takovou situaci rodinné dědictví?
1: No, snad,
0: že ještě...
1: snad ne už. Snad už ne, snad už tak nic takového nebude. Člověk nikdy neví, co se může stát, ale já si myslím, že ne, že prostě, že je to, musíme tady ještě nějakou dobu bejt, protože máme tady pro koho bejt.
0: To je hezky řečené. Děkuju, Jaru, že jste se k nám dnes přidala, otevřela dnešní téma. Ať se vám daří a zase někdy zavoláte.
1: Ano, vám taky. Ano, naslyším. Děkuju moc, dobrou noc, všem večer a ráno. Děkuju.
0: Já jsem zvědavá, kam nás dnešní téma zavede, milí posluchači. Povídáme si o dědictví. Možná máte doma něco po babičce, dědečkovi, po rodičích, co pro vás znamená mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. Pojďte nám o tom zavolat. Dědictví, dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme 12 minut po 23. hodině. Vítám vás u dalšího společného večera, je tady Noční linka Českého rozhlasu. A povídáme si o dědictví, a to z té trochu osobní stránky. Na věci, které po našich blízkých zůstaly, a na to, co pro nás skutečně znamenají. Právě na to se zaměřujeme. Pan Bohumír ze Šternberku je s námi, vítejte.
2: Dobrý večer, přátelé. Já musím vypnout rádio.
1: Ano, to budeme rádi, lépe se uslyšíme.
2: No, ono, to dědictví, to je přesně jak ta dotyčná, co mluvila přede mnou, je o hodně o sourozeneckých vztazích. No, my jsme byli 4 členové jako sourozenci a v té době to byl asi, řeknu, když řeknu z manželčiny strany, tak v té době, řeknu ve 72. roce, když jsme se brali, tak tenkrát se stavěly rodinné domky do 150 tisíc s nákladama, že? A domky se prodávaly nebo se psalo dědictví do 50 tisíc. Tak to se lehko za pár korun se psalo dědictví nebo se rozdali mezi sourozencema peníze. A dneska, v dnešní době, kdy nemovitosti stoupají na ceně, tak to dědictví napsat není tak jednoduché, když je tam třeba břemeno starších rodičů. No, my jsme to vyřešili, bych řekl jako za svoji rodinu, jsme to vyřešili způsobem takovým, že my jeden z členů rodiny, ne, že by mě vytkl, že by mi záviděl, ale jako způsobem, že mi to přeje, ale moc se mi to nelíbilo, jako já. A nakonec to vyšlo v takové ohnisko, že všichni, že my jsme byli potom 3 sourozenci, sestra odešla, zemřela, takže jsme to řešili mezi sebou a došlo tam k takové malé tahanici, že jsem rád, že to je vlastně za námi, nebo že to bylo za námi, že to skončilo. Ale ty vztahy se tak nějak kolem toho dědictví narušily. No, čeho si tak No.
1: Mohl byste být konkrétnější, k čemu tam došlo? Nemusíte to třeba rozvádět do detailu, ale abychom si udělali představu.
2: No, tak prostě já jsem dostal po rodičích, už ještě když žila maminka, všechny papíry, co kdo dostal. Já? Dědictví, jako ona měla všechno v pořádku, měla to napsané, rozepsané, co kdo dostal. A bylo to v té době, kdy, jak říkám, v tom do toho 89. roku, kdy ty nemovitosti byly zapakatel, bych řekl, jako já. A to oni vlastně dostali, jak sestra, tak bratr, dostali dost peněz na to, aby si postavili oni svoje nemovitosti. A já po rodičích jsem dostal takovou nepatrnou nemovitost, která se nedala rozestavět, protože tam vedlo, já to teďka nedokážu pojmenovat, byla tam transformátorka blízko elektrického vedení a tenkrát se to tak neptalo, můžeme jít přes vaši zahradu nebo podobně. A když jsme to chtěli zvětšit, ten domek, tak to nešlo, bylo nám to zakázáno, že by ta přeložka toho elektrického vedení stála hodně peněz. Takže nakonec došlo k prodeji toho domku, ale za takovou cenu, za kterou byste dneska nekoupila, nebo ještě už v té době ani pozemek, víte? A on mi, ten bratr, jako napsal, jako že mi ty peníze nezávidí, jako já, ale že on tolik nedostal, jo. A to je právě to byl právě taková, já jsem bratrovi hodně pomohl. Já v práci zehnal jsem spoustu věcí. A to se tenkrát se to bralo, tak je to brácha, pomože mu a podobně jako já. Dělal jsem mu ještě spoustu brigád, když stavěl v Olomouci garáž, tak tam se muselo odpracovat spousta hodin, jako já. On mě potom taky pomáhal, když jsem stavěl rodinný dům. Ale jako povahově jsme se trošku všichni oddálili. No, to by tak mělo stačit.
1: No, vy jste začal tím vlastně, že se ty vztahy malinko narušily. Tak jak je to dlouho, co se tady toto stalo teda?
2: No, tak stalo se to po máměné smrti.
1: Od té doby to je takové, jaké to je?
2: Nejsme spolu, tak nějak jako pozdravíme se po internetu, si řekneme co a jak, jako, ale už se tak nenavštěvujeme jako já. Já spíš jako čeho si nejvíc vážím, tak já Oštenberg je od mého rodného místa, řeknu vzdušnou čarou 20 kilometrů, tak tam, kde jsem se narodil, tak tam moji rodiče měli takový pevný svazek s přátelama, protože u nás, to už jsem nechci se k tomu vracet, tam došlo k výbuchu, gestapo odvedlo otce a maminka tátova pořádala akci za oddálení soudu, tak se to podplácelo ti dozorci a soudci masem, tak ta akce, kdy pomáhali z té vesnice na to oddálení, tak prostě byli v takovém pevném svazku a já s těma pozůstalýma po těch rodičích, po těch přátelích jsou v dobrém svazku, jako my se obou straně navštěvujeme. A jsem rád, že prostě mě to hřeje u srdce, jako já, že s těma lidma mám dobrý vztah a můžeme se kdykoliv navštívit.
1: Co pak? Nevím, jestli ještě chcete pokračovat.
2: Už jsme... No já jenom, že prostě ještě mám spoustu věcí, jako když jsem dostal ty papíry o tým dědictví, tak taky jsem dostal merendere, jako ještě rodné listy i po rodičích, po jejich sourozencích, kde je ještě napsaná porodní bába a já těch sourozenců, těch rodných listů mám dosti, některý jsou na rozsypání, ale hrozně si to ocením, jako já. No, pak mám obraz, v obyváku máme obraz Svatý kopeček nad Olomoucí.
1: Mm-hmm. Tak Bohumíre, končíme krásně vzpomínkami po tom, co vám zůstalo po vašich blízcích rodné listy, kde ještě porodní bába. Tak to je teda neskutečné, to máte doma poklady. Ale čas jsme přetáhli, takže musíme se rozloučit, ale já vám poděkuju. Bylo to zajímavé, bylo to dlouhé, stálo za to si to doposlechnout do konce. Ale teď tedy posílám pozdrav na rozloučenou a budu se těšit někdy příště.
2: Ano, děkuji vám.
1: Naslyšenou, zdravíme.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Teď zaspívá Radek Tomášek. Aktuální čas 23 hodin 21 minut. Můj

0: Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste se naladili noční linku. Dnešní téma je dědictví. A zajímá mě, jestli to pro vás znamenalo spíš příjemnou vzpomínku nebo třeba nečekané komplikace. Ve vysílání Českého rozhlasu vítáme pana Láďu, který volá z Topolné. Láďo, řekněte mi, je to tady Topolná u nás na Zlínsku, na Horskohradišťsku, anebo někde jinde nejvíce Topolných?
1: Dobrý večer, ano, tady v Topolné, ale pocházím za Luku. Aha. A tam jsem se vlastně narodil doma, takže jako vzpomínky tam mám, ještě tam jezdím za sestrou. No, my jsme se s tím dědictvím, když maminka už umřela, lehko vypořádali, protože nejmladší sestra ostala v domě a my už jsme všetci každý měli svůj dům, svoje bývání. Tak jsme se vlastně domluvili, že to maminka všecko odkázala jí. No a potom ještě se objevily nějaké peníze, měla nějaké spoření, takže to, co tam byly peníze, tak to vlastně nám podělila. Ona si nenechala nic, protože měla ten dům. Takže žádné dohadování, tak jak někde to je, takže lehko jsme se podělili, lebo podělili, nechali jsme to všecko sestře. No a po tatínkovi mě, že on byl od železa, vlastně on byl vyučený kovář, tak ručně vyřezal autogenem takové nůžky na plech, už stojanové, ty mám do teďka a ten to tak udělal, že jak s tím ustřihnu papír, tak až trojku, čtverku plech. Opravdu. A ještě nějaké věci z té dílny, takže památku na něho mám, když cokoliv něco dělám, teď uvidím to a to, tak vždycky si na něho vzpomenu. No, teď už bylo nás pět, tak nejstarší a nejmladší bratr už jsou po smrti, takže já tam jezdívám za jednu, za druhou sestru pokecat, nebo když ne to potřebuju, takže jako vztahy si myslím, že jsou mezi náma dobré.
0: No, to zní téměř idylicky. Od vás to bylo tehdy velkoryse, že jste tedy nechali té sestře, která žila v tom domě, ten dům, protože byste to mohli vzít tak, že vy jste si vlastně koupili, zaplatili svoje bydlení, někdo možná ještě splácel podobně, takže určitě jste mohli, ale vy jste to neudělali, tak možná pro dobré vztahy.
1: No, to bylo 2003, no, co maminka zemřela a tehdy potom ty peníze, tak na každého vlastně nám vyšlo 80 tisíc. No, to už nebylo tolik, ale tak, jak se říká, dobré něco. A potom ještě nějaké tyto, ale tak bez nějakých problémů dohadování, tak jak někde kvůli nějaké hlouposti se potom nebaví až do smrti, tož to je podle mě tak, jak tož každý je nějaký, no. Kam. Já mám vzpomínku na všechny dobrou, a i na maminku, na tatínka, mám ještě pěkně, jsem si udělal takovou společnou fotku, mám to nad pracovním stolem, takže...
0: No, Láďo, a...
1: Bez problémů.
0: Vás bylo tedy víc sourozenců. Museli jste třeba přemlouvat jednoho nebo dva z nich právě tady k této dohodě, nebo to bylo jednomyslné?
1: Ne, já... No, jako nějak jsme se nedomluvali a když jsem potom říkal mamince, že já mám kde bývat, že to nepotřebuju, tak ona říkala, no, že už se domluvil, nebo tak nějak, že už je to napsané na tu nejmladší sestru. Žádné nějaké tam nebylo, si myslím. A potom každý si vzal, co chtěl, nebo já jsem si vzal nějaké ty věci, hlavně z dílny, no a brácha, co jak, ani nevím, no. Potom zbytek tam ostal, no, ale nakonec to dopadlo tak blbě, že ona si potom našla nějakého takového, no, nechci vykládat. A ten už tak dokázal zmanipulovat, že nakonec ten dům se jako prodal, ovšem on si s tím zaplatil ty svoje dluhy. Takže no, to už je taková špatná vzpomínka, ale tak na to se nezapomene, to tam člověk akorát tak možná o vzpomínky přišel, ale to jsem si ještě nešel, tak jsem si celý dům prošel, natočil, nafotil pěkně, okomentoval si to a to mám pěkně uložené v počítači, občas si to pustím, kde jsem co, tady, tam jsem měl důle takovou dílničku a takže to mám pěkně všecko uložené.
0: No, tak vy jste v dobré víře nechal dům se sourozenci sestře a ona se ho potom vzdala. Tak to rozumím, že pro vás asi muselo být těžké vstřebat to a přijmout, protože to mně přijde jako podpásovka.
1: No, ale to vzdala. On to byl taky manipulátor, jak se říká, že by na jelové krávě vymámil těla. On ji tak dokázal zmanipulovat a oblbnout, že to ona podepsala jako... On ji nasluboval, že to se prodá a že potom si koupí jinde, že se odstěhují. No ale to už k tomu už nedošlo. To už potom. Dá se říct, on přesvědčil, zblbnul a potom to bylo úplně jinak. Tak, takže...
0: To je příběh. Tak, do bakalářů ale tak to, bych to natočil.
1: To už jsem dávno zapomněl, už ani nevím, jestli ten se zase rozvedli, nevím, jestli ten člověk ještě žije, nebo ne vůbec.
0: Ale Láďo, já oceňuji váš přístup. Od začátku do konce z vás se čiší taková vyrovnanost a optimismus a já bych si přála, kdyby to bylo nakažlivé, abyste to teď přenesl na nás všechny.
1: No, mám kde bývat, no tak práci už jsou v důchodě. Děcka také mají kde bývat, mám tři potomky, všetci mají prácu a to co se budu. No potom, když má člověk velice moc peněz, zase má stres, že mu to někdo vytuneluje. Žiju, mám z čeho žít, nějaké peníze jako navíc mám, jak se říká, nestěžuju si, no a co, kde si, jaké si hromady peněz, prostě na živobytí a nějakou rezervu mám a co bych potřeboval? Mět starosti, co s tím, kdo, ale si mě to někdo náhodou, něco s tím to. Jednu mě volali, teď taky, nevím, když nejdi. A co si, že banka a to, říkám, běžte s tím někde, položil jsem a hotovo.
0: Tak se s tím umíte vypořádat. Tak děkujeme, Láďo, za telefonát, za příjemné povídání. Tak. Bylo to milé vás to mít. Tak zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: To byla Hana Zagorová, Maluj zase obrázky, krásná písnička, kterou hrajeme i posloucháme tady ve vysílání Českého rozhlasu. Moc rádi. Věřím, že jak my moderátoři, tak vy naši posluchači. Krásnou noc, koho můžeme přivítat v noční lince?
1: Dobrý večer, Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, mluvíme o věcech, které často nejsou jen věcmi, protože staré hodinky, šperk nebo křeslo po dědečkovi, po tatínkovi může někde znamenat mnohem víc než něco, co má cenu v penězích. Dědictví, téma i pro vás.
1: No, já bych mohl vyprávět o dědictví asi tak 2 hodiny v kuse a ještě by to nebylo všechno a tak zkusím, mě teda okradli v čase mé neplnoletosti díky poručníkovi, který dal souhlas zlodějům, tak mě okradli o polovinu domu u Prahy a tam už jsem zjistil, jak to na světě chodí. Ten zloděj, co mě okradl tu polovinu domu, tak on byl kriminálník a můj otec ho tahal z basy, furt kolem něj běhal a vždycky, když ho vytáhnul, tak zase o něco vyvedl a zase ho zavřeli a tak jsem se dostal já na svět, protože jsem byl nemanželský dítě, když byl zavřený, tak s jeho ženou vlastně jsem vzniknul a tak mě tajný porod byl, vezli mě na Moravu rodit a ten si mě tam našel, tak mě tam pokus o uškrcení bylo, museli mě skřišovat. Byl jsem modrý. Potom počkal, až můj otec umřel na infarkt 50. Já jsem byl neplnoletý, tak se najednou k nám dostěhoval. Velice, že nám pomůže. Připravil svoji matku, která mě vychovala. Já jsem mi říkal babičko, tak tu připravil o život. A mě tam přepadl několikrát, a si z toho kamarádi dělali srandu, že na jednu nohu mi šlápnul a za druhou mě trhal a vždycky mi říkal, že já tě roztrhnu vejpůl, až ve mě praskalo, tak jsem musel jít na policii. Ten zase to zapitlíkoval s policií. No, to byla jiná věc kolem toho domu, co jsem nakonec o to připravili o celé, ale já bych chtěl vzpomenout jiné dědictví. Můj, nebo náš stric zdědil posledce v Rakousku. Ona byla bezdětná a tak tam bylo nějakým přes 1 000 000 dědictví. Hned on jako dámu, která pracovala, jestli by mu s tím pomohla, tak ona si to převedla všechno to dědictví na sebe, ukradla mu to a stříc potom jako z tu tetu mi řekl, jestli bych jim mohl dát pomoc jim. A tak já jsem se do toho pustil, byl jsem advokáty, byl jsem novináře, překlady do němčiny, jezdil jsem tam s advokátem, takže ona to nakonec přislíbila vrátit, že
0: Luboši, tak začalo se nám kazit spojení, až jste se odpojil úplně. Tak mě to mrzí, ale my si to nedoposloucháme. Pokud se vám podaří dovolat znovu, budeme rádi, určitě to zkoušejte. Ta první část vašeho vyprávění, to bylo silné. Nevím, kam by se dostalo to vaše vyprávění číslo 2, ten další příběh. No, v každém případě děkujeme, zkoušejte dál, chceme si to doposlechnout. No, zatím si dáme písničku od Heleny Vondráčkové, jmenuje se Vodopád. A mohla bych si ještě podívat na web, než to spustíme. Tak Pavel píše, já jsem dědil jenom jednou a to po své mamince, bylo to zmatené. To hlavní asi bylo finance a to 2 vlny. První byl penzijní fond a druhý to byl zůstatek ze spořitelny. Co se týče penzijního fondu, tak to tam proběhlo celkem v pořádku. To jsme šli se sestrou na půl. Peníze, které jsem obdržel, jsem investoval do cestování a poznávání, protože jsem jel do severních Čech, abych viděl kamarádku, se kterou jsem se čerstvě poznal. Druhé peníze ze spořitelny byly horší, neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat. Teď tomu úplně nerozumím. Neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat, tak jsem si udělal rozpočet, co všechno z toho můžu zaplatit a co mi zůstane. A částka nebyla příliš vysoká, měla být ale nápomocná k lepšímu. Jenže pak se zjistilo, že částka bude úplně jinačí, protože sestra z toho zaplatila pohřeb a tak byla částka ještě nižší. A tak jsme se dělili tři, protože tak toto mamka měla v plánu. Tak jak pokračuje tento vzkaz, přečtěte si na webu, stejně tak tam můžete připsat i váš ostatní nebo i váš další příspěvek, protože právě rozhlas.cz/linka je web, který sbírá vaše vzkazy. Volat můžete na 731 800 900, uvidíme, kdo bude další.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Zita. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, anebo krásnou noc všem.
0: Dnes vzpomínáme na lidi, kteří už to nejsou, ale stále nám po nich něco zůstává. V domácnostech i v srdci. Tak vítejte v noční lince Českého rozhlasu a povídejte. Téma dědictví.
1: Já děkuji. Já mám trošku jiný problém. Takovej, že já jsem třikrát dědila. Vždycky notáři byli velmi korektní. Po prvý, po druhý, po třetí, to jsem zdědila teda nabíječku, telefon a kočku. To bylo trošku komický.
0: Kočku, živou kočičku.
1: Živou kočičku, ano, která mě znala, měla mě ráda. U nás dožila, ale bohužel bylo jí 15.
0: Můžu se zeptat,
1: už neměla šanci.
0: Po kom to bylo? Kdo vám odkázal kočičku?
1: Kamarádka. Kamarádka, která milovala kočky a taky. No a když na tom byla špatně, tak říkala, prosím tě, vem si mícu. Já jsem říkala ráda, jestli to můj manžel dovolí. To manžel dovolil, takže kočička u nás dožila. Bylo to hezký, no ale teď mě zemřel ten před dvěma lety manžel. A tam jsem se setkala s přístupem notářky takovým, že jsem dostala málem šok. Když jsem tam poprvé přišla a podívala jsem se, proč mám platit tolika ze všeho, co vlastně mám i svýho, tak tam vburácela paní a prohlásila. Já to řeknu tak, jak to řekla. Nesaďte se do věcí, které jim nerozumíte, na to jsou zákony. Tak to jsem zůstala koukat. A když jsem tam pak přišla po druhé, přinesla jsem odhad bytu, tak tam nebyla koncipientka, ale byla tam taková utápnutá dívčí.

0: jinak. Já nevím, jestli to po vás můžu převzít. Já říkám, paní notářka si to poručila, nechci se rozlítit dveře. Dotyčná osoba zase vburácela a bez pozdravu řekla, co zase chcete, co se vám nelíbí. Tak jsem řekla vy. A odešla jsem a najala jsem si, bohužel byly to další peníze, ale najala jsem si advokátku, báječnou ženskou. No a ta mě vyjednala, protože jsem už s tou notářkou naštěstí nikdy nemusela mluvit. Pro mě to byl dost šok, člověk, který mu někdo zemře. A notář, který, ke kterému musí, který vám je určený, tak vám takhle zachová. Nakonec vlastně jsem ráda, že mi zůstal aspoň byt. Protože o všecko, ta notářka prostě všecko přiskla druhý dědičce a já ještě teď dalších 7 let musím splácet každý měsíc důchodu 8 000 měsíčně, abych teda splatila to, co ta notářka určila. Takže jako pro mě to bylo něco dost šíleného, takže třeba to, že jsem kdysi zdědila kočku, tak to bylo nádherný, ale teď mě prostě to dopadlo, takže jsem na tom dost mizerně, no.
1: No, pokud jste tam teda cítila třeba nějakou jako nespravedlnost, tak nedalo se s tím něco dělat? Nebylo možné se někam obrátit?
0: Nedalo, protože notářka původně chtěla, abych celou tu částku přes 1 000 000 splatila do 3 měsíců. Já jsem říkala, prosím vás, kde to vemu, ty peníze? Všechno, co jsem měla po manželovi i svýho, jsem prostě tam dala. Zůstalo mi jenom malá částka. To jsem říkala, tu nemůžu dát, já musím z něčeho žít. A musím mít nějakou mini rezervu. No tak nakonec mi ta advokátka vyjednala splátky. No a ta druhá dědička je radostně, jako neříkala, jo, budeme kamarádky. Od té doby se mi neozvala a každý měsíc dostává 8 000. Ještě 7 let bude. Takže jsem taková dost z toho špatná. Sice po manželovi mám pár hezkých věcí, ale takových spíš jako vzpomínkových než cenností, že jo. Ale jsem zapškla kvůli jednání ty notářky hlavně.
1: To se vám nedivím, to v člověku potom rezonuje ještě hodně dlouho. No tak co na to říct závěrem? Asi vám nezbývalo nic, než se s tím smířit a...
0: No, šetřím a prostě žiju teda opravdu z toho, co mě nejmenšího, co můžu prostě utratit a trnu, aby nepřišla žádná katastrofa, kalamita, něco, protože nemám rezervu takovou, abych něco někde velkého splácela. Takže je to takový, manžel zřejmě nedomyslel, že jo, že jako mohu dělat poslední vůli, nebo tak, ne, nic. Takže
1: dobře.
0: To bylo všechno.
1: Děkujeme.
0: Byl
1: báječnej,
0: úžasnej,
1: za to,
0: všechno,
1: no.
0: Ale...
1: Děkujeme, že jste se s námi podělila o ten příběh, tak... Pořád tam mám v hlavě tu otázku, kterou už jsem vám ji teda jednou položila, ale jestli opravdu neexistuje cesta nápravy, pokud cítíte, že něco nebylo spravedlivé.
0: Neexistuje, já jsem to zkoušela, prostě nejde. Můžu být ještě ráda, že jsem to nemusela zaplatit rovnou. To mi bylo řečeno, takže pro mě ta advokátka udělala maximum, co mohla. To je báječná ženská, jo, ale víc nemohla. Mě spíš hlavně rozhodilo už ze začátku to jednání ty notářky. V životě jsem něco takového nezažila. Člověk, který přijde smutnej, že mu někdo zemřel a ona se chová takhle.
1: Paní Zeto,
0: nevím,
1: tak...
0: No.
1: Přejeme vám teda, ale aby se vám dařilo, abyste nestrácela
0: takový
1: elán životní i přes tu útrapu, kterou vám teda osud přinesl. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, bude další téma, ale určitě si budeme mít co říct.
0: Já vám moc děkuju. Já jsem si tak trošku vylela srdíčko, no.
1: A od toho jsme tady.
0: Je mi právě smutno, hlavně jednak po manželovi, jednak z toho, jak jsou některý úředníci, nebo to, jak jsou schopni být hnusní. K někomu, kdo je v situaci, kdy je mu zoufalé, tak mu řeknou něco takového. No. Takže jsem to ventilovala, promiňte, nevydržela jsem to. Děkuji, že jste mě vyslechla a všem přeju dobrou noc a děkuju.
1: Krásnou noc i s Madonou, ta nám právě teď zaspívá v Noční lince.

0: Noční linka.
1: Krásný večer, milí posluchači. Jsem ráda, že můžeme být spolu. I teď po půlnoci máme nový den 21. července. Možná se dozvídáte, že možná se dnes dozvíme, že někdy největším pokladem není to, co se dá zdědit, ale to, co si člověk díky svým blízkým nese celý život. Dnes spolu otevíráme zajímavé povídání na téma dědictví. Máte doma něco, co vám zůstalo po člověku, který už s námi není? A je to cenná věc anebo drobnost, která má pro vás obrovskou hodnotu? Zavolejte 731 800 900, anebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo linka@rozhlas.cz, což je náš e-mail. A já zvednu hned prvního volajícího. Kdo tím volajícím je? Krásnou noc přeji.
2: Dobrý večer, paní Jaročko, tady je paní Vlasa z Krnova.
1: Z Krnova, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
2: Já vás taky zdravím moc a prosím, můžu Pepino z Váska mě pozdravoval minule, tak já mu moc krát děkuji a i jeho paní pozdravuju na Velsko, na Bečubu, jo? Pepina.
1: Dobře.
2: A teď je na tu. No, naši bývali na Valchách, po válce se nastěhovali na Jesenicko, no, tam byla mamka vdova, vzala si tatínka, byli dva kousy z tého, vzala si tatínka, ostěhovali jsme se na ty Jeseníky, na nábor. Já jsem byla malá, měla jsem měsíc a půl. Ne, rok a půl, tak. Rok a půl. Bo jsou 44. No a nastěhovali jsme se tam, tak zakládali JZD, že tak se kupovala mašina, dobytek, kůň, já nevím co, nic se neopravovalo, nebyly na to peníze, mláčička, jo, kose, vozy, no to bylo strašné. A my bídu a hlad. Mamka ta to utržila za mléko a za tvaroh, za smetanu, za vajíčka. To všechno šlo do toho. My jsme žili hrozně bídně. A to si pamatuju. Ale potom maminka měla válský kroj. Říká, až budeš velká, tak ho zvědíš ty, bo jsi sama holka. A bohužel nezvědila jsem ho, protože moje dcera, ta starší, tak ta šla na zábavu, měli dětský den ve škole a jí byl dobrý ten válský kroj. Maminko, prosím tě, půjčíš mě ten kroj? Jako do toho já říkám, ale jo, Štěpánko, běž, pem si parádu. Já jsem měla sourozence kuky, že? Tak jsem byla ráda, že mám děvčata, že? No tak, no a tam mi někdo ten válský kroj ukradl. Jak se potom převlíkali, jo, ona vystupovala, tancovala v tom a jak se převlíkali, tož potom mi to někdo ukradl ten válský kroj. A o kroj jsem přišla, ještě jsem ho ani neměla přepsaný. Za druhé. Měla mamka napsal denní vlny, kolovrat, nádherný. Měli jsme angličáky, králíky takové bílé a ona dělala vlnu a z toho nám pletla svetry. A říká, no, když ti se ztratil ten kroj, tak dostaneš jako to. No, bohužel nedostal se nic. Jo, to dostal někdo jiný. Ona předměstovala svoj no, brácha jako nevlastní a my jsme si nikdy neříkali, že jsme nevlastní vlastní, jo. To jsme byli brácha a já jediná sestra, jo.
1: Aha.
2: A takhle jsem dopadla, že nakonec barák, nejstarší brácha prodal našim barák, protože oni si vzali ten po Němcích ten nejhorší barák té dědině, jo, to se nedalo potom tam ani bývat a tam bylo jenom důle kuchyňka malá, ložnica a na vrchu pokoj a tam se nedalo v zimě spát vůbec. Jo, tam ani nebyl komín na kamna pořádný, jo, nic, to bylo taťka pořád jenom. Ještě koňak koupím a už potom toto. A zase, víte, a nic. A nakonec se přišli, založilo se JZV, přišli, zebrali nám o tento seno, slámu a měli jsme 7 krav v kravině doma a prasnicu a všechno a nakonec mám pátek odvezli tu seno s slámu a ještě na štěstí brzo už zeleného, tak tatínek vzal kosu a šel na své větrliny, protože doma neměl nic, co by jim dal. A představte si to, že oni ho udali a on byl u soudu v Šumperku. Já jsem byla s ním, já jsem byla sama holka, tak tatínek mě všude bral sebou. No, já jsem u toho soudu byla s ním. No, nakonec o všechno jsme přišli, nakonec dobytek nám zebrali. Brácha pak se odstěhoval do Lipové, nechal nám barák pěkný, jo. Tak jsme se nastěhovali tam. Tam byly hudební nástroje. Nádherné, jo, po Němcích ještě, jo. Krásné hudební nástroje. To tam bylo nespočítaně, jo. Potom ten kolovrat. Matka ho dala do toho, do zámku, jo. Tam je zámek. Té vesnici, kde jsme bývali, byl zámek. No a do toho zámku, jo, ten kolovrat, tam byla výtvarné umění, nebo co to tam zavedli. Nakonec ne, a jo, ten kolovrat přišli. Ten pan zemřel, co to vedl, jo, a kolovrat zmizel, nenašel se. A mi říká, to nemá cenu ani udávat, protože to nenajdem a budeme platit, jak mourovat. Tak kašleme na to.
1: No, já bych si vás moc ráda doposlechla, ale musíme se k té pointě dobrat rychle, protože jsme výrazně přetáhli čas.
2: Tak budeme končit, Jirunko. Budeme končit a se...
1: Dobře, no já mám vždycky radost, když můžeme skončit nějakým takovým milým, pozitivnějším poselstvím. Vy jste mluvila o tom, jak to zatím bylo tedy náročné, tak nějaká jedna myšlenka, která je pro vás důležitá a má ten nějaký...
2: No a nakonec jsem měla tak, že já jsem se přátelila s mým nevlastním nejstarším bráchou, jo, tak ten ještě tak trošku mě pomáhal. Ale to bylo všechno, já jsem nic nedostala, jezede nám nic nevrátilo, jo, o všechno jsme přišli, o mlátičku,
1: Vlastínku, teď se omlouvám, ale opravdu musíme ukončit ten telefonát, takže doufám, že se uslyšíme někdy příště, že budeme pokračovat v povídání, i když to bude k jinému tématu, od toho jsme tady, abychom vám naslouchali. Tak děkujeme za tu vaši zpověď o dědictví a mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dětství může být krásným darem od rodiny, ale někde sebou přinese i příběh, který nikdo nečekal. Sourozenci odkázali sestředům, ona se ho ale později musela vzdát kvůli partnerovým dluhům. Prodala ho a zaplatila dluhy partnera. I toto dnes zaznělo v Noční lince. Uvidíme, s jakým příběhem přichází paní Ludmila, která volá od Brna. Vítejte a povídejte.
1: Halo?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jo, já jsem se špatně slyšela. Tak dobrý večer, Jaruško. Tak já vám povím, jak z dědictví dopadla moje dcera. Z druhého manželství jsem měla dceru a rozvedla jsem se, protože můj muž docela píral. A on... Já jsem se od něho odstěhovala do Brna s tou dcerou, ale vycházela jsem s ním dobře. A on měl z prvního manželství, kde žil půl roku a oni ho vyhodili a měl tam taky jednu dceru. Uh-huh. A já jsem mu říkala, když dcera se o něho starala, jako že on k ní jezdil, když se vdala, platili svatbu, nemůžu proti němu nic říct. A on jí říkal, až já jednou umřu, tak ty budeš bohatá. A já jsem mu na to říkala, Karole, já ti něco řeknu, ale ty máš z manželství z prvního, kde jsi byl půl roku, dceru. To o tebe nemám vůbec žádný zájem, ty oni taky ne. A teďka přišel nový zákon, že ty ju můžeš vydědit. Běž k notářovi a všechno to tam řekni a nech všechno napsat na Lucku. Tak on to, no vidíš, to je dobrý nápad. Tak šel, byl u notáře, nechal to tam všechno napsat na ňu. My jsme nevěděli, co má. Ale on je šíl, tak jsem si myslela, že on určitě má nějaký spoření. No a milej Karlík umřel. Do dvou let umřel. Ale je stejně starý jak já. Ale, takže on se nedožil ani 62 let. A teďka přišel notář, volali tu Lucku k notářovi. A ona nevěděla, že má sestru nevlastní. Ale já jsem jí to řekla a ona to tam musela nahlásit. Nebo jestli ti notáři si to zjišťujou. No a on musel té sestře její dát vědět, i když se oni nestýkali vůbec, že ten tatínek zemřel. Uh-huh. A co měl všechno, představte si, Jaruško, on měl být, on měl papíry nějaký, jako ceny, a ještě měl na knížce ale 250 tisíc.
0: No.
1: Takže ta Lucka to jako zdědila všechno, jo. Ale on, ten notář, to musel napsat, co on měl, tak musel to napsat té nevlastní dceři. A ona se nenechala a ona to dala k soudu. A začala se s tou dcerou mojou soudit. Že ona je taky dcera a že má nárok, aby ta Lucka ji vyplatila. Takže moja dcera je strašně citlivá, ona strašně těžko nesla, že ten tatínek umřel. Měsícem já u ní byla, ona měla mimino a 3 lety děcko, jedno, uh-huh. A mimino. Takže já jsem si musela z toho dostávat. Ale představte si, že byli jsme u soudu, já jsem tam byla jako svědek a ona tam byla, ta dcera, a se svou matkou. Ta matka na něho tak špinila, že on pil a kde si cosi. Jenže já, představte si, já jsem nemohla říct, že on pil. A soudila to soudkyně, která prý byla za komunistu. Soudcovala. A ona teda řekla, že nemají na nic nárok, protože ona neměla od toho tatínka zájem vůbec. Aha. Ona vůbec neprojevila žádný zájem, nic. A takže jsme to jako vyhráli. Jenže ona se odvolala ke krajskému soudu, ale my jsme měli advokáta a ten říkal, odvolejte, aby se ta Lucka odvolala, že jako musí určitě to vyhrát. A ona plakala a říká, já na to nemám nervy, já stejně jsem si na to nenašetřila, našetřil to teďka. Já jí teda, co musím, tak jí dám. Takže ona jí musela dát, ona se teda nesoudila už dál, ona se normálně musela jít na 400 tisíc, jako ze zákona určitý ty procenta, musela jí vyplatit. No,
0: ona nemusela, ale chtěla.
1: Ne, musela, on ten krajský soud to nařídil.
0: Jo, já jsem to pochopila tak, že, pardon, že ještě předtím, než, jo, než ten proběhl, že na to neměla nervy, takže mu to...
1: Tam byli zase soudci, no to je jak teďka, soudci jsou páni, a oni neměli rádi tu soudkyni, co ten okresní soud rozhodla, tak oni to zamítli, a řekli, že teda jí to, i když byl nový zákon, že on ji mohl vydědit, když ona vůbec neměla, no, ona byla dospělá.
0: Jsem si právě myslela, že pokud vlastně rozhodne někdo tak, to, že se rozhodne někomu dát své dědictví, od toho vlastně ta závěď je, je to jeho právo, takže to vlastně potom nelze napadnout, zvláště když se o něho ta dcera vůbec nestarala. No, vidíte to, jak se to zamotalo.
1: Ona začala dělat, že se s ňou chce sejít, že vůbec nevěděla, že má sestru, že maminka jí to neřekla. A tak ta Lucka se s ním vešla, skočila i na lep, 400 tisíc od to, a ta Lucka, že jí dá na pohřeb, nedala jí ani korunu. Normálně ta Lucka to musela všechno zaplatit, musela založit hrob, takže ona bydlí v Rousinově, tam koupila místo normálně a má tam tři urny, protože jeho rodiče měla urny a jeho. Takže normálně to se o to stará, dala za to 60 tisíc a s tím 100 tisíc. Dobře, ale zdědila.
0: Ludmilko, musíme končit, protože čas jsme přetáhli, ale já myslím, že jsme u konce toho povídání.
1: Dívejte se tak jako ze zákona, opravdu no. Ona musela jí peníze dát.
0: Zajímavý příběh. Děkujeme, že jste se s námi o něj podělila, bylo to přímo k tématu. Ještě mi to teď bude rezonovat v hlavě, jak nad tím budu přemýšlet. Tak ono asi pro vás bylo nejtěžší pro tu dceru, že vlastně tady tato situace nastala asi, když byla čerstvě po porodu, jak jsem pochopila. A to jsou ty nejcitlivější okamžiky ženy v jejím životě, takže o toto měla těžší, takže rozumím tomu, že pak třeba si řekla, tak už to nebudeme dál řešit, nepoženeme to ještě víc. A chtěla si zachovat teda dobré, klidné duševní zdraví. Děkuju, Ludmilko, mějte se dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dědictví může být někdy velkým darem, ale taky pořádně velkou zkouškou pro celou rodinu. A právě o tom si dnes povídáme.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Společně si dnes od 23. hodiny až do 1. povídáme o dědictví. To může spojit rodinu, ale někdy ji také dokáže pořádně rozhádat. Pan Míla z Prahy je u nás, uvidíme, s jakým příběhem přichází. Zdravíme.
1: S příběhem dobrý večer přeju. Příběhem, který je vlastně malinko až mezi kontinentální, protože já jsem, nebude to žádným hmotným dědictvím, nebo o takovým velkolepým, protože to už tam myslím dneska, tam zaznělo docela dost, že takovýho. Zajímavý je, že čím větší dědictví, tím méně příjemný osud to má. Všimnete si?
0: Ano.
1: Jo, taková jako smůla. No já jsem měl strejdu, který emigroval do Austrálie. A po dlouhých letech se mi povedlo, že jsem tam za ním vyrazil. A tam jsem předtím byl hlavně teda s tou tetou, že oni byli oba dva už 70 letý, takže jsem viděl jenom kousíček té krásné země, ale hlavně, když pak zemřeli, tak z nich se vypadly nějaký peníze, ale nebylo to důležité, jako spíš to, co jsem si přivez právě v sobě. Třeba ta Helena věděla, že jsem levák. Tak když jsme si dělali ráno kafe ke snídaní, tak mi vždycky dala jako tak, abychom měl oušet doleva na druhou ruku. A říkala, hele, vždycky, když si od toho otečí hrníče, tak si mi vzpomeneš. A ono jo. A tohle to zvládlo jako sestře, když jsem měl něco podobného, ale to je ten hrdek je asi nejvíc potřebný, protože člověk si vzpomene přesně v tu chvíli, jak má. A to je ten takový ten materiál, který se nedá nikde zdědit, nedá se nikde jako obrat nějakýma advokátama, takže počet člověk svůj má taky na furt. Nebo na furt. Ve svým, jak tady tohle, abych tam netočil nějaký videa, nějaký fotky, ať se to dám do hlavy, že nebudu na to potřebovat jenom promítačku, že se to pustí, kdy potřebuju, a má pravdu, že to je to, co si maček, jak říká pan Mejčík, že by člověk měl to mít v hlavě a ne nějaký barák, který spadne při těch údržby, ale mít něco vzpomínky, pamatovat si hezky, což jako zní trošku v této době, možná až naivně, ale mně se to prostě takhle s těmi malými příbuznými povedlo. A nejen s nima, s podobnými dalšími, kterými v podstatě takhle to...
0: Mílo, to bylo hezké tak. S tím hrnečkem. Takový obyčejný hrneček pak člověku najednou přijde úplně jinak ho vnímá, stačí si ho vzít do ruky a je zase na chvíli někdo s vámi, kdo už tu není.
1: Ale zase obráceně, můj dědeček vlastně otec z toho strejdy, tak byl, že jsme dělal takovýto domácí kočelství a řekl, hele, když zaplou každý bíček, tak ho nikdy nevohajíbe, vždycky musí zaplout celý. A když babička jeho manželka umřela, tak jsme stali na tou rekví a koukám, že ten žebíček, co vidí ten křížek, je zatlučený také křížem. A přesně jako s tím hrníčkem, když ho vidím, tak vzpomenu si na Helenu, tak ve chvíli, kdy zatloukám kdekoliv hřebík a vohno, plác a v tu chvíli mám ten obrázek s tím křížkem na rakvi před očima. Čili ono i tohle to připomíná, že člověk má být poctivý řemeslník, poctivý pracovník a ne neflákat to. Takže snad jsem udělal trošku radosti, no.
0: Máte pravdu, peníze se mohou utratit, dům se jednou může změnit, ale vzpomínky a ty společné zážitky nám nikdo nevezme. To je to nejcennější bohatství.
1: Pane, při těch údržbě hlavně nic zavzpomínat si, že jo? Protože to je to hlavní, že jo? Takže asi tak, no, takže přeji ještě zbytek noci, ať je příjemný, ať jsou nějaký už taky pozitivní tyhle ty lidi, protože je to smutný, když jsou takový ty, co tam byli s těma tragickýma případama.
0: Ano, ale jako... je to bohužel za života. Já se někdy trošičku ztratím, když někdo řekne bratr babičky mého manžela, tak to mi dělá dneska trošku problém. Jo. Občas se do toho zamotávám, já se za to omlouvám dnes, tak, ale je pro mě těžší se soustředit.
1: Teď už jedete skoro druhou hodinu, že je přenost a já se v tom taky dělal, tak vím, že to je, není to žádná jako příjemná, lehká práce, všechny musí být pořád ve střehu, ne? V podstatě on mi to napověděl, když si dával Patrik Rozehnal, toho asi budete znát. Takže mějte se tam krásně a já zdravím všechny, jak se říká na Vánoce, pokoj lidem dobré vůle.
0: No, vidíte to, ono to, jak vidíte, je 21. července, tak Vánoce v podstatě jsou za rohem. Já si pamatuju, že loni v srpnu, když jsme jeli z dovolené, tak jsem viděla vánoční výzdobu v obchodech, že se prodává, tak možná to bude zase letos o rok dřív.
1: Tak my jsme dělali na táboře v létě, jsme dělali Vánoce, že jo, takže nebyl problém. Jo, no. Dokonce, jako, a lidi, kdy to bavilo akorát, že maloplatný do hospody se sáňkama je takový podivný, ale když je to na Vánoce, tak to jde, když je to v červenci, tak to už vypadá mi trošku podivně. Že?
0: A ale to co, my si teď dáme písničku, která se vlastně často hraje i na Vánoce, o Bláznech a Michal Penk, tak ať se vám líbí, hezky to vyšlo.
1: Děkuju moc, mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dědictví někdy přijde jako pomoc do života, jindy ale člověku přinese rozhodování, které není vůbec jednoduché. Uvidíme, o čem teď bude vyprávět paní Jarka, která volá z Prahy. Zdravíme vás.
1: No, dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny posluchače. Mě zemřela maminka, zemřel mě bratr, který byl po mužské příhodě, byl u maminky, tak jsem musel vyklidit obecní byt. Teď mám nemocnou dceru duševně, tak s dcerou jsem to všechno musela zařídit, vyklidit a tak dále. To ještě nic není, ale další perla je ta, že jsem byla 30 let vdaná, manžel hrozně pil, nestaral se o dceru vůbec, jo, měl nemanželský děcko. No a dopadlo tak, že jsme se museli rozvést. Prodal s bratrem barák po rodičích za 8 milionů. O moji dceru se vůbec nezajímá, když je moje duševně nemocná. Ona se tak trápila, že kvůli napsala mu dopis, jestli by ho ráda slyšela, aby aspoň zavolal. Vůbec se jí neozval, oženil se. A ta jeho manželka ho tak navádí, jo, že dcera se napila do mestosu, měla poleptaný žaludek a jícen. Ležela v motole na metabolické jednotce. Ona ho, ta jeho manželka, tak zpracovala, že vůbec se dcery, já jsem mu dávala, psala jsem mu dopis, co dcera jako udělala kvůli němu, protože on se jí vůbec neodval. A ona do dneška se tak trápí. Jo, a já to musím tak nějak brzdit, protože mám strach, aby se zase něco neudělala. Ona ho tak zpracovala, jo, protože on dostal 4 miliony za barák, jo. Vůbec o ní nemá zájem. Jo, dcera je na dávkách hmotné nouze. Jo, já radši sama sobě si nic nekoupím, abych jí mohla koupit oblečení nebo něco. Vůbec žádný starosti. Vůbec žádný starosti. Jo, je to něco hroznýho. Jak tohle to otec dokáže udělat? Já jsem se už tomu tak nabrečela. A ona tak učinká.
0: No, tak.
1: Je 47 let a ona je úplně odepsaná.
0: Jaruško, tak to je pro maminku velmi těžké. Člověka nejvíc bolí, když vidí, že jeho vlastní dítě trpí. A no, přitom by to šlo vyřešit nějakým obyčejným lidským rozhovorem.
1: Vůbec se jí neozval. Ona ho tak, ta manželka, ona je o několik let mladší než je on. Někdy je 76 let. Jo, ona ho tak zpracovala, že on vůbec od sedu se nejeví zájem, prostě nic. Jo, vůbec absolutně ne, jo, vůbec ne. A ta dcera mu je tak strašně podobná, jo, to, a vidíte to, on vůbec nemá o ní zájem, ona má plno léku, ona za tu její diagnozu nemůže, ona se kvůli tomu strašně trápí, že on si ji vůbec nevozve. A ona ho má pořád ráda, i přes to všechno.
0: Tak
1: já jsem tak utrápená.
0: Tak to bývá, je to táta, takže tam člověk nevidí, neslyší, když mu třeba někdo se snaží i vysvětlit, že musí jít svou vlastní cestou, ale to je velmi těžké, protože je to samozřejmě její krev, ten tatínek. No, řekněte si o pomoc nějakému odborníkovi, asi předpokládám, že asi to už jste udělali několikrát, pokud ano, teda to došlo až tak daleko, takže vám ano, to samozřejmě bylo doporučeno z mnoha stran, i třeba z té nemocnice, tak zkoušejte dál, každý terapeut má nějakou jinou metodu.
1: No, ona málem zemřela, no, to říkala paní doktorka, že málem zemřela, protože ten domestos to je vlastně louh, že jo. No.
0: A můžu se vás zeptat, zkoušeli jste se tam někdy prostě vydat, zazvonit u jeho domu?
1: Víte co, mě je 70 let, já už taky nemůžu na nohy, já se o co důstarám. Já jsem její matka a její opatrovní, že jo. No a já už prostě taky s těma nohama už jsem špatná. Takže to, a já vím, kde on bydlí v Novém Bydžově a jmenuje se Hrunek Václav, jo, ať to všichni vědí. Ono už to ví pomalu tisíc.

0: jí se nějakým způsobem snažit drobně obnovit, tak zkuste pro to udělat maximum, možná poproste i někoho blízkého, kdyby bylo možné, kdyby jí tam skutečně dovezl, prostě postavil před ty dveře, třeba by táta, jak se říká, jako...
1: Víte, možná vidíte miliony u něj, že jo, tak... To je jasné.
0: Třeba by táta roztál, chtěla jsem říct něco takového. Tak děkuju, že jste si s námi povídala, že jste se nám svěřila. Doufám, že jste si alespoň trošku ulevila, protože víc asi v tuto chvíli udělat nemůžeme pro vás, ale budeme na vás myslet a třeba se někdy podaří dát věci do pohybu. Někdy se člověk probudí a najednou se řekne jejda a jak se říká, jeden můj kamarád říká, na každou věc existuje 100 řešení, jenom je nevidíme a objevujeme je postupně.
1: Nehoří, Jarsko, víte, co nehoří, že kdybych já se svou něco stalo, jo, tak ona by šla do ústavu, ale kdo by se o ní staral? Vůbec nikdo by se o ní nepostaral. A on není schopný, když má takových milionů, aby ji zabezpečil. Na mě se může vykašlet. Už nemáme spolu co společného. Ale že tuto dítě vlastně nechá na pospas, která je nemocná. To je strašný, to je úplně co hroznýho. Já vím, že je tisíce a tisíce lidí nešťastných, ale tohleto, to je teda síla. Ona kvůli němu malé přišla o život. Tak... Je to hrozný.
0: Tak se držte, opatrujte se, děkuju. Zůstávejte ve zdraví a doufám, že se věci v lepší obrátí. Naslyšenou někdy příště.
1: Děkuju vám. Jarsko, mějte se hezky, dobrou noc a všem posluchačům taky přeji dobrou noc.
0: Noční linka končí. Děkuju vám, že jste s námi byli, děkuju za vaše telefonáty, vaše příběhy, vzpomínky, které jste sdíleli. Povídali jsme si o dědictví a znovu se ukázalo, že to není o domech, o penězích, o majetku. To nejcennější, co po našich blízkých zůstává, jsou vzpomínky, společné chvíle a malé věci, které námi dokáží připomenout. Přeji krásnou noc, opatrujte se, mějte kolem sebe lidi, které máte rádi a nezapomínejte jim to také říkat. Budu se těšit příště v Noční lince. Vaše Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička. Nebo kolegové mu říkali Horča familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor, už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland, to je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhle definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub. Detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina, to je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapi leží...
2: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo?
1: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař z Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody a už se dělá aspoň 10krát. Tak ty už neděláš losy?
2: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
1: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partíko?
2: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit a tloustnout. No co na plat našinec musí pracovat s tím, co má.
1: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů. To dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
2: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod. Já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun... zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
1: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
2: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okrtáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak. A můžeme jet, pane Holub.
1: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenal a honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
2: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi. Na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
1: Máme tu zase 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
2: Ale pane Holub, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holub, ze staré známosti.
1: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou člověče dělal?
2: Ale já vás doprovodím, pane Holub, aspoň vám cesta líp uteče.
1: Ale... No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
2: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
1: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen pak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A... Když se za hodinu vrátili, děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
2: To už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Pardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. začal prosit.
2: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 000 a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vinska posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
2: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden. Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, plichto.
2: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku. Tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám. Pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
2: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
2: Pane Holub, to je smůla, co?
1: No.
2: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
1: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vincku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
2: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
1: Tak počkej tady, plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
2: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začerný mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám:
2: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 000, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes, tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A také bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
2: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
1: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
2: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
1: Dobře, Vincku. A co ještě?
2: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Snubní prstýnek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holub. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata, počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musíte odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
2: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
5: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prachobyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat. Protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili, že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově, kdy jsme tu barvu hlasu a způsob dikce hledali. No a na to jsem si nemohl naangažovat herce, poněvadž bych ho nemohl zaplatit. A taky by mi sem v noci nikdo nechodil, tak jsme si to museli zkoušet sami na sobě. A při takové jedné zkoušce najednou z toho vyplynul tento obraz mluvícího mloka.
6: Pan Thomas Griggs, hlídač v pavilonu ještěru, zvlášť důkladně se věnuje čistění terária a nádrží svých svěřenců. Je právě v oddělení mloků, kde je vystaven velemlok japonský, hellbender americký, Andreas Scheuchzerý a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
7: Tak počkej, nelez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
8: Mami, pojď pryč, koukej mlok.
7: Hele.
8: Mami, co žere?
7: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
8: Budu tě učit mluvit.
7: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
8: Řekni, děkuji, pane Grex.
7: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
8: Jsou na Marsu lidé.
7: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
8: Zvítězí v letošním derby,
7: no?
8: Pelham Beauty, nebo Gobernador.
7: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
9: Grexi, učerta!
8: Tisková kancelář oznamuje.
9: Grexi?
10: Prosím, pane.
9: Co to znamená?
10: Stalo se něco, pane.
9: Tady to zvíře mluví?
10: No jo.
9: Jste tady vy mluvil?
8: Ano, pane, kdo jste vy?
9: Ředitel Wiggum.
8: Těší mě, jak se máte,
9: no.
8: Já jsem Andy Scheuchzer.
9: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzerý?
8: Mám to tu napsáno, pane.
9: Aha.
8: Roku 1726.
9: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
7: Máš mluvit dál.
8: No. Nalezl na kamenné desce z Elmgenských lomů Johannes Jakub Scheuchzer fosilní otisk mločí kostry.
9: Ano.
8: Kostra našeho exponátu, to jsem já, se téměř shoduje s otiskem skamenělého mloka, který byl nazván Cryptobranchus primevus, neboli Andreas Scheuchzerý čudý.
9: A když čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
8: Soudní síň, dostihy, kopaná.
9: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
8: Ne, pane.
9: Tak proč to čtete?

0: Děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
1: Bude mě těšit, pane, nashledanou, sir William.
0: Nashledanou.
2: Nashledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
0: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
1: Pondělí, pěkné počasí, pane. No,
0: výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3×5?
1: Proč?
3: Umíte počítat?
1: Ano, pane, kolik je 17×29.
4: No, nejde nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
1: Temže.
3: A dál?
1: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
1: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
1: 5.
4: Oh, dobře. A které to jsou?
1: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
1: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
1: Chcete míti volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Scheuchzerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačáro.
7: Andreas Scheuchzerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
6: Profesor Ebigem.
4: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o tytéž věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
6: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
6: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
8: Haló, Bondi!
9: Vítám vás, pane Weisberger!
6: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci Pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondi se ujímá slova.
10: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu Pacifické exportní společnosti.
6: Zdvořilý potlesk.
10: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
6: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
10: Děkuji vám, pánové.
6: Pánové sedají.
10: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
11: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel z 20násobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
10: Ano.
11: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše Pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
10: A prosím, pan doktor Hubka.
5: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
10: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
5: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
11: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
5: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
6: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondy?
10: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mnocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
6: To je zástupce německého kapitálu.
12: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. Meine Herren, mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
10: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
12: Právo, Herr Bondy.
10: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů, za 3 roky 15 miliard.
5: Moment, please.
10: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
5: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
6: Frenetický potlesk.
5: Kdyby se párek mloků prodával, řekněme, za 100 franků, a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
6: Projeví souhlasu.
5: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
10: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkeliera. Prosím, doktor Hubka.
5: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
10: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
6: Všeobecná veselost.
10: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmyslový, exportní a finanční.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: Dobrý den, vy jste soudržka učitelka Majerová?
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu, uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží a město si tě prohlíží. Vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě obsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný, briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. A propos, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě de Vardes. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě de Vardes. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne?
2: Vroucí díky. Vroucí díky, vroucí. V 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Constance.
3: Chcete jít až do zámku, pane? Teď tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
3: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je tu nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře. Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
3: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
3: V prvním patře se svítí. Nikdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette.
3: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic.
1: Že by usnula?
3: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysadně na strom.
3: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
3: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
4: Pro boha!
3: Co je?
4: Lupiči! Neštěstí!
3: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
3: Máte nohy v pořádku. Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
3: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
5: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
5: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
5: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
5: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
5: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
5: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
5: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
5: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, ať jim půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
5: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux!
5: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz!
5: No,
1: to je strašné, to je strašné.
5: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
5: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
5: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřekl?

0: Tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl jsem mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele. A přivezu je na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jedno.